Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. Oh, miss the eye of the mountain below.

0: 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší z 90.
0: Každou sobotu na Rádiu Praha.
1: Zóna 90.
2: I don't like my mind right now.

Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: podcast Rock.
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rock je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: Přijďte 12. a 13. září od 10 do 18 hodin na Design Market Babí léto na Holešovické výstaviště. Užijte si víkend plný originálního designu, lokálních značek a skvělé atmosféry. Více než 220 tvůrců z Česka i zahraničí. Autorská móda, šperky, bytové doplňky, přírodní kosmetika a mnohem víc. Chybět nebude ani oblíbený Street Food Festival. Více na designmarket.com, Facebooku nebo Instagramu. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Nemůžete přece zastavit dopravu.
2: Že nemůžu? Tak se dívejte.
1: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
3: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.

0: To byla Raya, Where is my husband? Je 6 hodin, posloucháte Rádio Praha a teď si dáme čerstvé zprávy. Připravila je Anička Hašková. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno.

0: hasiči v Praze zasahovali u požáru onkologické kliniky. Záchranáři pacienty převezli do okolních nemocnic. Vládní motoristé chtějí snížit schodek rozpočtu na příští rok o 20 miliard. Norsko kvůli státnímu pohřbu krále Haralda V. chystá přísná opatření. Dnes čekejte oblačno, později polojasno až skoro jasno a teploty do 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze včera v podvečerních hodinách hořela onkologická klinika nemocnice Na Homolce. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu a evakuovali přibližně 20 osob. Byli mezi nimi pacienti kliniky i personál. Budova hořela pouze zvenku. Pacienty přivezli záchranáři do okolních zdravotnických zařízení. Škodu hasiči odhadují na zhruba 30 milionů korun. Centrum je dál provozu schopné. Nová okružní dráha vznikne v Příběnické ulici na Žižkově v Praze 3 za přibližně 3,5 milionu korun. Budou ji moci používat lidé, kteří jezdí na skateboardech, BMX kolech nebo třeba na koloběžkách a kolečkových bruslích. Technici okruh staví ze stavebnicových modulů, říká mluvčí třetí městské části Petr Habáň.
2: Okružní dráha v Příběnické ulici se skládá z vln a klopených zatáček. Dráha bude mít délku 59,5 metru a šířku 1,4 metru.
0: Motoristé chtějí schodek rozpočtu na příští rok snížit o 20 miliard korun, řekl to jejich předseda Petr Macinka po jednání s premiérem Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Právě šéfka státní kasy ale vidí úspory maximálně v jednotkách miliard. Jaké změny nebo úspory motoristé požadují, Macinka neupřesnil. Jednání budou ještě pokračovat. První má následovat v pondělí před schůzí vlády. Norské bezpečnostní složky chystají kvůli státnímu pohřbu krále Haralda V. přísná opatření, včetně kontrol na hranicích, informovala o tom norská policie. Cílem je podle ní zabránit vstupu na norské území lidem, kteří by chtěli smuteční ceremonii narušit. Nejstarší evropský monarcha zemřel minulý pátek ve věku 89 let po vleklých zdravotních problémech. Norsku vládnul přes 30 let. Na trůnu ho vystřídal jeho syn Håkon VIII. Tři čeští tenisté se probojovali do třetího kola US Open. Jakub Menčík si ve čtyřech setech poradil s Rakušanem Rodionovem. Marie Bousková ve dvou sadách vyhrála nad Britkou Dartovou a Nikola Bartuňková zdolala Němku Mariovou 6-3 v rozhodujícím setu. Naopak Kateřina Siniaková na závěrečném Grand Slamu sezóny končí. S Naomi Osakaovou z Japonska prohrála 1-6 v rozhodujícím setu. Někdejší světovou jedničku a čtyřnásobnou Grand Slamovou šampionku ale zejména v druhé sadě trápila a předvedla hlavní velký obrat.
3: A hrát proti takový skvělý hráčce a mít 2-6, 3-5 vlastně, kdy ona uzavírá servisem, dobrá servismanka zápas a otočila jsem to na 7-5, tak já si to hrozně moc vážím, že jsem možná nehrála ten nejlepší tenis a i tak jsem vlastně to dotáhla do toho třetího setu.
0: Vypadl také Dalibor Svrčina, Italovej Dardarimu podlehl 1-3 na sety. Dnes bude v Praze a okolí oblačno, později polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů. Vítr bude foukat mírný, přechodně čerstvý jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách ještě dopravní informace. O ty se dnes bude starat Katka Jelenová z dopravního infocentra.
5: Já přeji hezké ráno, Honzo. Pražskými ulicemi zatím projíždíte bez výraznějších potíží, odnikud nemáme hlášené nehody ani kolony. Jen velmi krátké zdržení naberete ve Kbelské směrem z Letňan dolů do Hloubětína, a to v úseku mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Na čtyřce s Příbrami do Prahy zlehka housne provoz před omezením u Jíloviště. V obou směrech se tam opět projíždí pouze jedním pruhem. Během dne se tak připravte na kolony.
4: Já ti moc děkuju, měj se, ahoj.
5: Měj se krásně, taky ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: dnešní ranní vysílání Rádia Praha s datem 4. září. Jindřiška a Rozálie mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, holky. Co nás čeká? Topic A7S a jejich Breaking Me. Taky Metcon a Ray Dalton, Don't Worry. Hezké ráno přeje Honza Chlaň.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: Metcon a Ray Dalton, Don't Worry, ve čtvrt na sedm na Rádiu Praha.
1: Praha je nej. Symbolem kultury a historie je určitě slavné kino Lucerna. Právě tady se promítají filmy už od roku 1909, takže pamatuje úplné začátky kinematografie. Najdete ho v paláci Lucerna, který nechala postavit rodina Havlových. Víte, že Lucerna patřila mezi vůbec první kina v Praze, kde se promítaly zvukové filmy. Dodnes si zachovala svou atmosféru a eleganci. I proto je to stále oblíbené místo pro pořádání slavnostních filmových premiér.

0: Oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno, maxima 27 až 29 stupňů Celsia, teď jsme na 16 a foukat bude mírný, později i čerstvý jihozápadní až západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Katko, zdravím tě, jak to vypadá na silnicích?
1: Taky zdravím, na dálnici D4 směrem z Příbramy do Prahy popojíždí kolona před omezením u jíloviště z 11. kilometru. Zdržení zatím 5 až 10 minut. Od Prahy se jede v celku plynule. Ve Kbelském směrem z Letňan dolů do Hloubětína trvá kratší zdržení mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Před Vypichem čekejte také jen pár minut navíc v Bělohorské ve směru z centra. Jinak v Praze stále klid.
0: Díky moc, měj se.
1: Krásné ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
3: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Viny. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Ancient Heart. Kterou zdám si dáme v pondělí večer? Hlasujte u nás na Facebooku. I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: One Republic a Rescue Me. Je 6:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Aničkou Haškovou.
2: V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Lidé teď sbírají hlavně žampiony. Pokud bude dál pršet, mohly by se objevit také hřiby nebo lišky. Podle mykologa Jana Borovičky ale v Česku rostou i jedovaté druhy žampionů. Hlavní město dá na podporu lidí ohrožených závislostmi celkem 74 milionů korun. Schválili to pražští radní. Dvouletý program začne příští rok. Peníze dostanou například poskytovatelé poradenských služeb, ambulantní a lůžkové služby nebo terapeutické komunity. Vodohospodáři začnou dnes vůbec poprvé v historii upouštět Slapskou přehradu. Předcházející Orlická přehrada je totiž 15 metrů pod běžnou hladinou a dnes se podle povodí Vltavy kvůli suchu dostane na kritickou úroveň. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě proto bude potřeba doplňovat právě ze Slap. V Bělehradě přistálo letadlo z Hágu přepravující tělo válečného zločince Radka Mladiče. Uvedí to srbská média. Tělo předal Mladičovým blízkým v souladu s mezinárodním právem mechanismus OSN pro mezinárodní trestní tribunály. O jeho předání v Nizozemsku informoval i srbský prezident Aleksandr Vučić. Dnes čekejte oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 27 až 29 stupňů. Vítr bude foukat mírný, během dne přechodní čerstvý jihozápadní až západní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Katka Jelenová.
4: V Českobrodské do centra před Běchovicemi budete 5 až 10 minut popojíždět v koloně z újezdu. Provoz zesílil i na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu v úseku mezi sjezdem na Dolní Počernice a Europarkem. Kbelská zletňa do Hloubětína zůstává plnější mezi Kolbenovou a Poděbradskou. V Liberecké do centra se prudce brzdí v obou pruzích před Bulovkou v Holešovičkách, už pak plynulejší provoz v levém pruhu. Pravý k Blance zůstává plnější. Vjezd do tunelu v Troji ještě neregulují zdržení. Tak zatím není nijak výrazné. Na magistrále z Pankráce do Holešovic už se zpomaluje na konci Nuselského mostu. K prvním světlům v Legerově je to na 5 minut. A na dálnici D4 s Příbrami do Prahy se vytvořila kolona kvůli omezení u Jíloviště. Vjedete do ní za Řitkou na 11. kilometru, ztratíte okolo 10 minut.
1: Díky moc, Katko, měj se.
4: Měj se krásně, Honzo.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po 2 letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Rádio Praha.
1: Po 6:30 v raní Praze Dua Lipa Levitating. A taky Holly Humberston a To Love.

0: Staněk a Someone Else ve 6:45 na Rádiu Praha. Nové onkologické centrum fakultní nemocnice Motol a Homolka zůstává po včerejším požáru v provozu. Oheň budovu poničil zvenku, dovnitř se ale naštěstí nedostal. Nemocnice nicméně škodu odhaduje na 30 milionů korun. Podrobnosti dodá kolega Pavel Lochař, který je teď se mnou ve studiu. Vítám tě, ahoj.
1: Pěkné ráno, ahoj. Požár vypukl včera před 6 hodinou večer. Hasiči kvůli rozsahu zásahu vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Plameny dostali pod kontrolu zhruba za půl hodiny. Potom ale ještě rozebírali plechové opláštění a hledali skrytá ohniska. Požár nikoho nezranil, záchranné složky ale z bezpečnostních důvodů evakuovali 18 lidí. Většina z toho byli pacienti. Přesunuli je do jiných zdravotnických zařízení. Podle nemocnice jsou všichni v pořádku. S převozem pomáhalo i velkokapacitní auto pražské záchranné služby Fénix, které zvládne přepravit až 12 ležících pacientů.
0: Pavle, ovlivnil tedy ten požár nějak provoz nemocnice?
1: Podle její mluvčí Martiny Dostálové dál funguje bez omezení, i samotné onkologické centrum je provozu schopné ve všech částech. Proč začalo hořet, zatím ale není jasné. Příčinu dál vyšetřují policisté.
0: Říká Pavel Lochař. Díky, měj se.
1: Pěkné ráno.
0: Dneska bude v Praze oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno, maxima 27 až 29 stupňů Celsia, teď jsme na 16, foukat bude mírný, později i čerstvý jihozápadní až západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. A jak to vidí Katka Jelenová?
2: Dnešní ranní špička se dává do pohybu jen velmi pozvolna, jak už v pátky bývá zvykem. Maximální zdržení nabíráte 10-minutové, a to na tradičních místech, jako je Kbelská z Letňan do Hloubětína v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou, Českobrodská do centra mezi Újezdem a Běchovicemi, také Štěrboholská spojka na trase z Černého k Lanovému mostu mezi Běchovicemi a Průmyslovou, i Liberecká směr centrum od Střížkova k Blance, je to na zmíněných 10 minut. Na hlavní části okruhu z D1 k letišti popojíždí fronta na výjezdu z Lochkovského tunelu k Ořechu. Z druhé strany, tedy od letiště, se zpomaluje za nájezdem z D5 na 23. kilometru. Na úrovni Barrandova už se opět jede plynule.
0: Říká Katka Jelenová. Díky, měj se.
2: Krásné ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Okolnosti vzniku rozhovoru ministra Macenky pro detektivní partu prověří oddělení vnitřní kontroly ochranné služby. Archeologové našli na Masarykově nádraží v Praze zbytky opevnění z doby Karla IV. Německá policie vyšetřuje další případ útoku na elektrickou stanici. Dnes čekejte oblačno, později polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti vzniku rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky s motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži, strážci na pokyn Macinky neskontrolovali a zůstali venku. V místnosti se přitom nacházely makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Jestli byl postup ochranky v pořádku, prověří vnitřní kontrola, říká mluvčí ochranné služby Tomáš Procházka.
2: Je patrné, že z vícero úhlů pohledu nešlo o zcela standardní situaci při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby. Na základě těchto informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly.
0: Ministr Macinka tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil. Na Masarykově nádraží v Praze našli archeologové opevnění z doby Karla IV. Zvířecí kosti nebo středověké mince. Průzkum dělají ve střední části budovy. Rekonstrukce nádraží začala před necelými 3 roky. Podle archeologa Martina Vyšohlída bude průzkum pokračovat do října.
3: Některé prvky, které stavba nezasáhne, tak tady zůstanou pod zemí nadále a my vyzdviháváme ty movité nálezy, to znamená ty předměty, které najdeme, a ty nakonec skončí někdy v budoucnu v Muzeu hlavního města Prahy.
0: V Kolíně začíná 15. ročník festivalu Gasparáda. Dvoudenní program plný vystoupení klaunů, mimu a pantomimy připomene 230. výročí narození kolínského rodáka, mima a herce Jeana Gasparta de Biro. Akce začíná dnes v 16 hodin a končí v sobotu ve 23. Po dobu konání bude částečně omezený průjezd a parkování na Karlově náměstí. Německá policie včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Nordmagnu vyšetřuje jako sabotáž. Dnes o tom informovala agentura DPA. Podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýnem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. Například v úterý se cílem sabotáže stala rozvodna v Bergheimu. Policie tam našla odpalovací zařízení a pyrotechniku. Čeští kajakáři skončili na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii bez medaile. Mezi muži jel finále jen Vít Přindiš a skončil 7. Už v kvalifikaci vypadli mistr světa Jakub Krejčí i olympijský šampion z Tokia Jiří Prskavec. Vyhrál Ital de Gennaro. Jediná Česka v ženském finále Kateřina Beková obsadila ve Vers-sur-Marne 10. místo při triumfu australské hvězdy Jessica Foxové. Během dne bude oblačno, později polojasno až skoro jasno, teplotní maxima 27 až 29 stupňů. Povane mírný, přechodně čerstvý jeho západní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jdeme na silnice. Katka Jelenová sleduje situaci z dopravního infocentra.
5: Dobré ráno. V Trojidle potřeby regulují vjezd do Blanky. Kolona tak přetrvává v Liberecké, od Stříškova kratší se tvoří i v Povltavské, zatím v úseku mezi Zenklovou a Bulovkou. Podobně i v Mrázovce, fronta na 5 až 10 minut po pojíždí do Břížskou od Zlíchovského tunelu. Před Hloubětínem se sunou kolony jak ve směru z Letňan ve Kbelské od sjezdu z Novopatské, tak i od Hostivaře v Průmyslové. Na východní části okruhu i na Štěrboholské spojce trvá silnější provoz a spíše nesouvislá kolona už od nájezdu z dálnice D11 tradičně za Europark. Z opačného směru naberete kratší zdržení na jižní spojce z konce Lanového mostu. A dálnice D4 s Příbrami do Prahy, ta zůstává plnější kvůli omezení u Jíloviště. Fronta se sune z kilometru 11,5, přibližně 10 minut.
4: Já ti moc děkuju, Katko, měj se.
5: Měj se hezky, Honzo.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Jen Praha a Honzou Chláněm vstáváte do pátku. 4. září máme 7:05. Přeju hezké ráno, za chvilku Kecaj a Animal. A nebo Lenny a Hold On To Me. Radio

0: Kecaj, Animal ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
3: První zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de la Porciúncula. Česky město naší paní, královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Ani prezidenti nejsou žádní svatoušci. Před 50 lety v roce 1976 zastavila policie pozdější hlavu státu George W. Bushe nedaleko letoviska jeho rodiny v Maine. Auto řídil pěkně pod parou. Zaplatil $150 pokuty a nesměl 30 dnů řídit. Nebyl to jeho jediný prohřešek před zákonem. Byl zatčen ještě za výtržnictví a pozor i za krádež. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlédlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. První vězni byli do věznice v Rápoticích na Třebíčsku převezeni taky před 20 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reinokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. Prodala přes 200 milionů desek a s 35 cenami Grammy je historicky ženskou rekordmankou. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hipšmanovi. Kopačky pověsil na hřebík předloni. Já přeju hezký pátek a krásný první zářijový víkend.
0: Pátek bude oblačný, později odpoledne a večer polojasný až skoro jasný, maxima 27 až 29 stupňů Celsia, teď jsme na 17 stupních a foukat k tomu bude mírný, později i čerstvý jihozápadní až západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Katko, povídej.
4: Začneme v Uhříněvsi, směr centrum. Velké potíže na Novém náměstí, ulice Přátelství, kousek před odbočkou k D1. Větší nehoda, osobní auto, motorkář. Na místo dorazila i záchranná služba. Nedá se projet maximálně protisměrem. Čekejte dlouhé zdržení v koloně. Uhříněves, Nové náměstí, pozor. V Praze panuje tradiční páteční ranní provoz, kromě tedy nehody v Uhříněvsi, žádné větší katastrofy, nesouvislé popojíždění na starých známých místech na severu metropole, 10 minut navíc v Liberecké do centra mezi Letňany a Bulovkou. Kbelská do Hloubětína je plná mezi Novopatskou a Poděbradskou, východní část okruhu, následně Štěrboholská spojka mezi Hradeckou dálnicí D11 a Europarkem. V Českobrodské do centra se popojíždí jako obvykle mezi Újezdem a Běchovicemi, Nuselský most a kolona zhruba z jeho poloviny k prvním semaforům v Legerově. V Dobříšské zastavíte kousek za Zlíchovským tunelem. Tam je důvodem občasná regulace vjezdu do Mrázovky směr Břevnov.
0: Díky moc, Katko, měj se.
4: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Je půl osmé, dáme si zprávy Rádia Praha, ve studiu s nimi už je Anička Hašková.
1: Ministerstvo spravedlnosti prosazuje zpřísnění postihů za nebezpečné chování na silnicích. Agresivní jízda, například vybržďování nebo ujíždění před policií, by nově mohly být trestným činem. Až 10 let vězení by pak hrozilo za způsobení smrtelné nehody pod vlivem alkoholu nebo drog. Zájem turistů o pražské věže letos v létě meziročně klesl o zhruba 3%. V červenci a srpnu věže navštívilo bezmála 350 tisíc lidí. Nejvyhledávanější byla Petřínská rozhledna anebo třeba Staroměstská radnice. V pražských Modřanech vznikne takzvaná školní ulice. Od 7. září radnice Prahy 12 zavede před základní školou profesora Švejcara. V pracovních dnech mezi 7:30 a 8:00 nebudou moci auta vyjíždět do slepé části Mráčkovy ulice. Opatření má zvýšit bezpečnost dětí při ranním příchodu do školy a sklidnit dopravu před školní budovou. Vláda italské premiérky Giorgi Meloniové se stala nejdéle nepřetržitě vládnoucím poválečným kabinetem. U moci je 1413 dnů a překonala tak dosavadní rekord druhé vlády expremiéra Silvia Berlusconiho. Vládní strana Bratři Itálie chce tento úspěch oslavit v přístavním městě Bari. Dnes bude v Praze a okolí oblačno, později polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů. Vítr bude foukat mírný, přechodně čerstvý, jihozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice po zprávách. Katka Jelenová sleduje situaci.
3: V Úříněvsi směrem do centra trvají velké komplikace v ulici Přátelství. Těsně před odbočkou k dálnici D1 zasahují záchranáři u nehody osobního auta s motorkářem. Blokují jak pruh směrem do centra, tak ten odbočovací. Jede se Kyvadlově, provoz hodně silný. Od Říčan naberete 15 až 20 minut navíc a popojíždět budete i ve směru z Královic, Netluk, Kolovrat i Pitkovic. Na jižní spojce před Barandovským mostem se zpomaluje za sjezdem na Modřany. Fronta se sune i dál s Líchovským tunelem i do až k Mrázovce. A ještě dálnice D4 směrem z Příbravy do Prahy. Kolona popojíždí za Řitkou z 12. kilometru. 10 minut zabere cesta do omezení u Jíloviště.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Živá tvorba uvádí představení Odmocnina ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. Česká premiéra 17. září v kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Vyrostla v rodině známého tanečníka. Léta se sama věnovala tanci, ale nakonec dala přednost činohře a moderování. Kromě toho už několik let učí muže i ženy, jak si udržet ksicht pomocí speciálních cviků. Hostem pořadu Až na dřeň bude Marta Dřímal-Ondráčková.
2: V neděli po 12. hodině na

po půl osmé na Rádiu Praha Olivia Rodrigo, Drop Dead. A taky Damiano David a The First Time.

0: zlobit.
1: Činasky, mám chuť zlobit ve 7:45 na Rádiu Praha. Některé městské části oceňují významné osobnosti čestným občanstvím. Dnes večer bude svá ocenění udělovat Praha 6. No a víc nám o tom prozradí redaktor Petr Kastner, kterého vítám ve studiu. Ahoj Petře.
2: Dobré ráno. Praha 1 letos udělila několik čestných občanství, a to jak žijícím osobnostem, tak i in memoriam. Jedním z oceněných je Pavel Talankin, který se podílel na Oscarovém dokumentu Pan nikdo proti Putinovi. Praha 1 tím ocenila, jak dokázal odhalit fungování ruské válečné propagandy a ideologického nátlaku ve školách. Čestné občanství in memoriam pak získali například výtvarník Jiří Kornatovský nebo právnička a komunální politička Jaroslava Janderová.
1: Praha 1 ale nerozdávala jen čestná občanství, pokud vím, koho ještě letos ocenila svou vlastní cenou.
2: Městská část rozdala i několik takzvaných cen Prahy 1, kterou získali například producenti Radovan Siebert a Alžběta Karásková. Mezi oceněnými je taky dálkový a zimní plavec Jan Novák, který jako první člověk z vnitrozemského státu přeplaval kanál La Manche v náročnějším směru. Cenu nezískali jen osobnosti, ale také tamní chlapecký pěvecký sbor Brunsvík.
1: Jak jsme říkali na začátku, slavnostní večer dnes bude také v Praze 6. Koho tato městská část ocení?
2: Čestné občanství získají tři lidé. Za posilování principů právního státu a občanskou odpovědnost ho získá politička a soudkyně Ivana Janů, za dlouhodobou kulturní činnost režisér a scénárista Karel Smiček, který režíroval například pohádku Lotrando a Zubejda. Za přínos českému sportu a trenérskou činnost získá ocenění taky bývalý atlet a olympionik Václav Fischer. Čestná občanství uděluje městská část každoročně 4. září. To je den, kdy prezident Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1920 podepsal zákon, který připojil hlavní katastrální území dnešní 6. městské části k hlavnímu městu. Lidé si to můžou připomenout taky koncertem Prague Cellio Quartet, který bude dnes od 19 hodin v aule Národní technické knihovny, a doplním, že vstup je zdarma.
1: O udělování čestného občanství v Praze 1 a Praze 6 jsme si povídali s redaktorem Petrem Kastnerem. Díky Petře, měj se.
2: Přeji hezký den, naslyšenou.
1: Ten den bude oblačný, později odpoledne a večer polojasný až skoro jasný, maxima 27 až 29 stupňů, teď jsme na 17, a foukat bude mírný, později i čerstvý jihozápadní až západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. A jak to vypadá s dopravou, to nám řekne Katka Jelenová.
3: V Uhříněvsi směrem do centra v ulici Přátelství stále nabíráte až 20-minutové zdržení v koloně od Říčan, brzdí se na úrovni hřbitova a krokem se jede do místa dřívější nehody na Novém náměstí. Pravý pruh do centra i odbočovací, kde jedničce blokovaly následky střetu osobního auta a motorkáře. Teď už se opět projíždí, auta jsou odstavená, záchranáři odjeli, ale od Netluk stále ztrácíte 10 minut, stejně tak od Pitkovic. O něco kratší zdržení čekejte od Kolovrat i Královic, kolony už by se ale měly dávat do pohybu. Liberecká do centra zůstává plná mezi Letňany a Bulovkou, východní část okruhu, následně Štěrboholská spojka mezi D11 a Europarkem, Kbelská z Letňan do Hloubětína mezi Novopatskou a Poděbradskou, i dál na trase k Hostivaře se popojíždí, a to v Průmyslové mezi Českobrodskou a Jižní spojkou. Za Barandovským mostem fronta v Dobřížské až k Mrázovce zlehka se plní i Strakonická před mostem. A v Horoměřické se sune velmi dlouhá kolona od Generálky až k Evropské. Naberete až 20 minut z odbočky na Nebušice.
1: Já ti moc děkuju, Katko, měj se.
3: Krásné ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
6: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
5: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka.
7: Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle Pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě.

0: Vláda jen o zákonnou valorizaci. Přípravy běžeckého závodu omezí řidiče v centru Prahy. Nepál po povodních odhaduje škody na desítky miliard. Dnes bude oblačno s teplotami do 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen o zákonnou valorizaci. Ta vychází na zhruba 300 korun. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý.
2: My ještě čekáme na to přesné číslo, ale bude to něco mezi 300 a 350 korunami. Do rozpočtu jsem přidala to navyšování o 500, to znamená důchodce od 80 let, každých 5 let se mu zvýší o 500, takže přáli bychom si, ale rozpočet je ve stavu, v jakém je, a aspoň takto se snažíme.
0: Růst nad zákonnou valorizaci si teď nedokážou představit ani motoristé, kteří kritizují navržený schodek a v rozpočtu chtějí výrazně škrtat. Okolí náměstí Republiky v Praze bude od dnešní 18. hodiny platit zákaz zastavení. Kvůli běžeckému závodu má omezení platit například v ulicích Hybernská a na Příkopě. Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana by lidé měli se zákazy zastavení počítat i během soboty.
3: Už od minuty po půlnoci až do 23 hodin také v ulici Revoluční a od 12 do 22 hodin na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží Kapitána Jaroše i na Dvořákově a Rohatském nábřeží nebo v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu.
0: Některé ulice budou zítra během závodu zavřené úplně, a to mezi 5:30 odpoledne a 10:00 večer. Kutná Hora bude ode dneška do neděle patřit festivalu Ortenova Kutná Hora. Akce i letos připomene básníka Jiřího Ortena, který se ve městě narodil. Tradičně je spojená s vyhlášením výsledků soutěže mladých básníků, kterých se letos přihlásilo přes 160. Program 33. ročníku nabídne výstavy, koncerty nebo třeba literární seminář pro mladé návštěvníky, říká jeden z organizátorů Vlastislav Navrátil.
4: V sobotu bude koncertovat v katedrále v Sedlci soubor Schola Gregoriana Pragensis a v neděli dopoledne v 10 hodin v budově Kutnorské knihovny vzdáme poctu Alfredu Strejčkovi, dlouholetému kolegovi vlastně na Ortenově Kutné hoře, který stál u zrodu festivalu na začátku 90. let.
0: Kompletní program festivalu je na webových stránkách Klubu rodáků a přátel Kutné hory. Ničivé povodně v Nepálu zničily infrastrukturu a domy v přepočtu za asi 53 miliard korun, informoval o tom šéf tamního úřadu pro zvládání katastrof. Přírodní katastrofa zasáhla Nepál a sousední Tibet minulý týden. Nepřežilo více než 1200 lidí, přes 4000 dalších úřady pohřešují. Stovky lidí zůstaly uvězněné v prostorách vodních elektráren. Agentura Reuters napsala, že z tunelu jedné z nich dnes záchranáři vyprostili dva přeživší. Kateřina Siniaková a Američanka Tausendová vstoupily vítězněně do čtyřhry na tenisovém US Open. Domácí dvojici Brandmeierová a Broudusová porazili 6-2 a 6-4. Uspěly také Marie Bousková se Španělkou Soribesovou. Ty zdolali další americký pár McNallyová a Kesslerová 2-1 na sety. Dnes čekejte oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 27 až 29 stupňů. Vítr bude foukat mírný, během dne přechodně čerstvý, jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Podíváme se na silnice. Katka Jelenová ví, jak vypadá situace.
6: Hezké ráno. V Uhříněvsi směrem z Říčan do centra v ulici Přátelství u Nového náměstí už odklidily následky vážnějšího střetu osobního auta s motorkářem. Opět se projíždí oběma pruhy, kolony se ale dávají do pohybu hodně pomalu. Stále se brzdí v Černokostelecké už před hřbitovem. Kolona je na 15 až 20 minut. Zdržení naberete i od Netluk a Pitkovic. Na jižní spojce před Barandovským mostem se sune fronta od sjezdu na Modřany přes Dobříšskou pojedete k Mrázovce čtvrt hodiny. Liberecká k Blance od sjezdu na Prosek ztratíte 10 až 15 minut, podobně i na východní části okruhu i na Štěrboholské spojce směr Lanový most. Na dálnici D5 na příjezdu do hlavního města směrem z Plzně housne provoz u Rudné z 5. kilometru, se jede pomaleji až na okruh za Ořech na 18. kilometr. A ještě D4 s Příbrami do Prahy, ta zůstává plnější kvůli omezení u Jíloviště. Fronta se sune z kilometru 12 přibližně 10 minut.
5: Díky moc, Katko, měj se.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha.
7: Doprava každých 15 minut.

7 minut po 8. Posloucháte Rádio Praha v pátek 4. září. Hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku Tame Impala, Jenny, Drákula. A taky třeba Žubel a Ocean House. Hezké ráno.

0: To byly Support Lesbians in the Yard. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha opět rozhodujete o tom, co budeme hrát v pondělí 7. září v 9 večer ve Vinilu. Proti sobě stojí Susan Vega s deskou Solitude Sending a Tanita Tikaram s deskou Ancient Heart. Je to na vás, rozhodněte, v pondělí si to zahrajeme. Dneska je ale pátek 4. září a v Praze bude oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno, maxima 27 až 29 stupňů Celsia. Teď jsme na 18 stupních a foukat bude mírný, později i čerstvýho západní až západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. A jak to vidí Katka Jelenová?
1: V Liberecké aerocentra se zpomaluje za nájezdem od Letňan. K Blance se popojíždí okolo 20 minut. V Povltavské ztratíte 10 minut mezi Zenglovou a Bulovkou. Ve Kbelské mezi Novopatskou a Poděbradskou. Podobně i dál na trase k Hostivaři v Průmyslové mezi Českobrodskou a Jižní Spojkou. Nuselský most směrem do centra se zaplnil už v celé délce. Do Legerovy se jede čtvrt hodiny. Dál do Holešovic krátce zpomalíte i v omezení u hlavního nádraží. Na magistrále z druhé strany, tedy od Holešovic na Pankrát, se jede pomaleji mezi Florencí a Muzeem. Trasa ze Smíchova do centra Ucpaná už z Jiráskova mostu, Reslovou následně Ječnou jedete k Legerově minimálně 15 minut. Plno stále i před Mrázovkou, zpomalíte už na konci Barandovského mostu. Situace o něco lepší naopak v Horoměřické, zdržení se tam krátí. Ze Serpentin v Šáreckém údolí k Evropské je to teď přibližně na 10 minut. A výjezd z Prahy směr D7 na Slaný brzdí omezení u letiště, od sjezdu do Evropské naberete 10 až 15 minut navíc.
0: Díky moc, Katko, hezké ráno.
1: I tobě, Honzo.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Ivo Max, Kings and Queens, 8:30 na Radiu Praha. Teď zprávy a Anička Hašková.
1: Vyšetřovací komise k případu Dozimetr dnes pokračuje druhým jednáním. Zasedání bude neveřejné a komise si pozvala 4 svědky, jejich jména ale nezdělila. Prověřit má mimo jiné fungování pražského dopravního podniku nebo Všeobecné zdravotní pojišťovny v souvislosti s korupční kauzou. Závěry má komise předložit sněmovně do března příštího roku. U základní školy Hovorčovická v Kobylisích vznikne první tzv. Školní ulice v Praze 8. Platit začne na začátku příštího týdne v části ulice Hovorčovická mezi ulicemi Mirovická a Neratovická. Úsek bude ve všední dny vyhrazený pouze pro pěší a cyklisty vždy mezi 7:30 a 8 hodinou ráno. Středočeští hygienici letos zkontrolovali dětské letní tábory 150krát. Pochybení našli v 38 případech. V loni to u 145 kontrol bylo 24 závad. Nejčastější prohřešky objevily ve stravování, zásobování pitnou vodou nebo zdravotní dokumentaci táborníků. Společnost Google slaví 28 let od svého vzniku. Firmu založila dvojice doktorandů ze Stanfordovy univerzity jako internetový vyhledávač. První sídlo měla v garáži. Dnes je nejhodnotnější značkou světa, která už není jen vyhledávačem, ale podniká i v mnoha dalších oblastech, jako je například umělá inteligence. Během dne bude oblačno, později polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima 27 až 29 stupňů. Povane mírný, přechodně čerstvý jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Katka Jelenová připravila další relaci o dopravní situaci.
3: Na začátku ulice k Barandovu směrem z centra zpozorněte kousek za Barandovským mostem. Pravý pruh blokuje porouchaná dodávka, označená pouze výstražným trojúhelníkem. Krátce se zpomaluje, výraznější zdržení ale nenaberete. Za Barandovským mostem trvá o něco silnější provozy v Dobřížské na trase k Mrázovce. Před Vypichem čekejte také zdržení 5 až 10 minut v Bělohorské směrem z centra. Tradiční fronta se sune od Kláštera. Nuselský most směrem do centra zůstává plný v celé délce do Legerovy. Jedete čtvrt hodiny, dál do Holešovice krátce zpomalíte i před omezením u hlavního nádraží. Magistrála z druhé strany, tedy z Holešovic na Pankrác, pomalejší provoz mezi Florencí a Muzeem. A ještě pohled na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Popojíždí hlavně kamiony od Rubné z 5. kilometru a sunou se pravým pruhem až na okruh směr D1 za Ořech.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Měj se.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vydejte se na cestu za pivními chutěmi, které jen tak někde nepotkáte. Na pražskou náplavku přistanou létající pivovary. Nomad Beer Festival 4. a 5. září na náplavce Rašínova nábřeží. Tradiční ležáky, ale, IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

půl deváté v ranní Praze Leone a Caleb Scott, Stay. A taky Sophie Ellis-Bextor a Murder on the Dance Floor.

0: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.
1: Why wait to say, at least I did in my way.

0: Calvin Harris, My Way ve 8:45 na Rádiu Praha a teď přichází Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Na výstavišti v Holešovicích můžete v pátek a v sobotu zažít Prague Harley Days. Uvidíte tam tisíce nových, starých i originálních motocyklů Harley Davidson z celé Evropy a podívat se můžete i na tradiční spanilou jízdu burácejícím centrem Prahy. Kromě amerických aut nebude na místě chybět ani typické americké jídlo a nebo speciální adrenalinová zóna. Uslyšíte tam několik koncertů a to až do sobotního pozdního večera. A na náplavce bude Nomad Beer Festival. Těšit se tam můžete na 25 stánků. Dáte si tam tradiční ležáky nebo takzvané kyseláče, tedy piva s příchutí různých druhů ovoce. Pivovary navíc můžete hodnotit a v sobotu večer tam vyhlásí nejoblíbenější pivo z pohledu návštěvníků. Nomad Beer Festival začíná v pátek ve 14 hodin. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: No a Prahu taky zajímá, jak dnes bude, tak čekáme oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno. Maxima 27 až 29 stupňů Celsia, teď jsme na 18 a foukat bude mírný, později i čerstvý jihozápadní až západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Jak to vypadá na silnicích, doplní Katka Jelenová.
3: Na Nuselském mostu směrem do centra se sune 15-minutová kolona k prvním semaforům v Legerově. Dál na Holešovice zpomalíte i za Vinohradskou kvůli omezení u hlavního nádraží. Jedete-li v opačném směru, zdržíte se v úseku mezi Florencí a muzeem. Od Smíchova do centra trvá kolona už z Jiráskova mostu. Následně se sune i Reslovou a Ječnou nahoru k IP Pavlova. Dobříšská plná za Barandovským mostem až k Mrázovce, za mostem pozorněji i na začátku ulice k Barandovu směr okruh. V pravém pruhu překáží nepojízdná dodávka stále označená pouze výstražným trojúhelníkem. Okruh na výjezdu z Prahy směrem k D7 na Slaný, ucpaný za Evropskou, 10 až 15 minut zabere trasa k omezení u letiště. A okruh se ucpává i ve směru k D1, od sjezdu z dálnice D5 za Ořech, plná i samotná D5 z Plzně od Rudné z 5. kilometru.
0: Díky moc, Katko, měj se.
3: Měj se taky hezky.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Česko posiluje podle ministra Metnara bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty především v Německu. Hasiči v Praze zasahovali u požáru onkologické kliniky, záchranáři pacienty převezli do okolních nemocnic. Jednání mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení blokády Hormuzského průlivu nyní nepokračují, řekl to viceprezident J.D. Vance. Dnes čekejte oblačno, později polojasno až skoro jasno a teploty do 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojované s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření se jedná. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. V Praze včera v podvečerních hodinách hořela onkologická klinika nemocnice na Homolce. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu a evakuovali přibližně 20 osob. Byli mezi nimi pacienti kliniky i personál. Budova hořela jen zvenku. Pacienty převezli záchranáři do okolních zdravotnických zařízení. Škodu hasiči odhadují na zhruba 30 milionů korun. Centrum je dál provozu schopné. Na Masarykově nádraží v Praze našli archeologové opevnění z doby Karla IV., zvířecí kosti nebo středověké mince. Průzkum dělají ve střední části budovy. Rekonstrukce nádraží začala před necelými 3 roky. Podle archeologa Martina Vyšohlída bude průzkum pokračovat do října.
2: Některé prvky, které stavba nezasáhne, tak tady zůstanou pod zemí nadále a my vyzdviháváme ty movité nálezy, to znamená ty předměty, které najdeme a ty nakonec skončí někdy v budoucnu v Muzeu hlavního města Prahy.
0: Americký viceprezident J.D. Vance připustil, že Bílý dům nevede s Iránem žádná jednání. Pro jejich obnovení stanovil podmínku. Teherán přestane střílet po civilních lodích. Konflikt přitom odmítl nazvat válkou, přestože jen tento týden si obě země vyměnily několik útoků. Odmítl, že by americké údery dopadly během střelby i na iránskou svatbu, jak tvrdí Teherán. Nicméně oznámil, že v této věci Pentagon zahájil vyšetřování.
3: Spojené státy teď s Íránem žádná jednání nevedou, řekl americký viceprezident Vance. Boje s Íránem přitom odmítl nazvat válkou. Aktivní operace podle něj skončily už před měsíci, přestože Spojené státy a Írán jen tento týden 3x vyměnili palbu kolem Hormuzského průlivu. Podle Pentagonu bylo od konce února zraněno 790 amerických vojáků, 18 jich zahynulo. Vance odmítl říct, kdy konflikt skončí. To je podle něj na Íránu. Je na Ciglerová, Český rozhlas.
0: Čeští volejbalisté prohráli v předposledním přípravném utkání před startem mistrovství Evropy. Domácí Belgii podlehli 0-3 na sety. Se stejným soupeřem se národní tým dnes v generálce na světový šampionát utká znovu. Mistrovství Evropy začne příští středu v Itálii, Bulharsku, Finsku a Rumunsku. Dnes bude v Praze a okolí oblačno, později polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů. Vítr bude foukat mírný, přechodně čerstvý, jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách ještě dopravní informace a ty má připravené Katka Jelenová.
5: Na magistrále z Pankráce do Holešovic trvá silný provoz zhruba z poloviny Nuselského mostu. Až do omezení u hlavního nádraží se nesouvisle popojíždí přibližně 20 minut. Jedete-li od Holešovic na magistrále, zdržíte se v úseku mezi Florencí a Muzeem. Na trase od Smíchova do centra přetrvává zdržení z konce Jiráskova mostu, pak i v Reslově, následně i Ječné. Na východní části okruhu i na Štěrboholské spojce čekejte také spíše nesouvislou frontu, a to od nájezdu z dálnice D11. Tradičně za Europark z opačného směru, tedy od Barandovského mostu, naberete jen kratší zdržení na jižní spojce z konce Lanového mostu. A ještě se podíváme na hlavní část Pražského okruhu, na výjezd z Prahy směr k D7 na Slaný. Ten zůstává ucpaný za Evropskou. 10 až 15 minut jedete k omezení u letiště.
4: Já ti moc děkuju, Katko, měj se.
5: Krásné ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 10. září a činí to tak ve společnosti Rádia Praha a Honzy Chlaně. Hezké ráno, máme 6:03 minuty po 9. a za chvilku Robin Schulz a Jasmine Thompson, Sun Goes Down. A taky Alex Band a Tonight.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň.

0: Je čtvrt na deset, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: První zářijový pátek čtvrtého. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de la Porciúncula. Česky město naší paní, královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Ani prezidenti nejsou žádní svatoušci. Před 50 lety v roce 1976 zastavila policie pozdější hlavu státu George W. Bushe nedaleko letoviska jeho rodiny v Maine. Auto řídil pěkně pod parou. Zaplatil $150 pokuty a nesměl 30 dnů řídit. Nebyl to jeho jediný prohřešek před zákonem. Byl zatčen ještě za výtržnictví a pozor i za krádež. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlétlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. První vězni byli do věznice v Rápoticích na Třebíčsku převezeni taky před 20 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reinokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. Prodala přes 200 milionů desek a s 35 cenami Grammy je historicky ženskou rekordmankou. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hipšmanovi. Kopačky pověsil na hřebík předloni. Já přeju hezký pátek a krásný první zářijový víkend.
0: Ten pátek bude oblačný, později odpoledne a večer polojasný až skoro jasný. Maxima 27 až 29 stupňů Celsia, teď jsme na 19 stupních a foukat bude mírný, později i čerstvý jihozápadní až západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Katko, máš slovo.
5: Korunovační směr centrum se zpomaluje u Královky a pomaleji se pokračuje i dál na trase k nábřeží. Plným Letenským tunelem i Štefáníkovým mostem až k Revoluční je to na bezmála 15 minut. Nuselský most do centra také zůstává ucpaný zhruba z poloviny. Nesouvislá kolona se posouvá i dál Legerovou až do omezení u hlavního nádraží. Ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína se sune už jen kratší fronta mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Zdržení se krátí i na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Barandovský most. Zpomalíte už jen v úseku mezi sjezdem na Dolní Počernice a Průmyslovou. O něco horší situace naopak panuje na okruhu na výjezdu z Prahy směr D7 na Slaný. Od nájezdu z Evropské se sune fronta 10 až 15 minut do omezení u letiště.
0: Díky moc, hezké ráno.
5: I to je Honzo.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Zatím neplánují zdražovat plyn ani elektřinu. Nakupují totiž energie s předstihem, takže současný růst cen se v jejich cenících aktuálně neprojevuje. Velkoobchodní cena plynu přitom v Evropě překročila 75 eur za megawatt hodinu. Zásobníky plynu jsou podle ministerstva průmyslu a obchodu naplněné skoro za 70%. Odborníci to považují za dostatečné množství pro podzim a zimu. Novou okružní dráha přivznikne v Příbějnické ulici na Žižkově v Praze 3 za přibližně 3,5 milionu korun. Budou jí moci používat lidé, kteří jezdí na skateboardech, BMX kolech nebo třeba na koloběžkách a kolečkových bruslích. V Kolíně dnes začíná 15. ročník festivalu Gasparáda. Dvoudenní program plný vystoupení klaunů, mimů a pantomimy připomene 230. výročí narození kolínského rodáka, mima a herce Žána Gaspara de Biro. Akce začíná dnes v 16 hodin a končí v sobotu ve 23. Slovenský premiér Robert Fico dnes bude jednat se svým bulharským protějškem Rumenem Radevem. V Sofii se sejde i s prezidentkou Ilianou Jotovou. Píše o tom slovenská agentura TARS. Podle ní bude jedním z hlavních témat jednání hospodářská spolupráce. Fico bude v Bulharsku doprovázet ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí Juraj Blanár. Dnes čekejte oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 27 až 29 stupňů. Vítr bude foukat mírný, během dne přechodně čerstvý jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jak to vypadá na silnicích, teď doplní Katka Jelenová.
3: Ve Strakonické směrem z centra před Lahovičkami pracují silničáři, jede se pouze jedním pruhem, fronta od závodiště je na pouhých 5 minut. V Dobříšské za Barandovským mostem se ještě chvílemi popojíždí před Mrázovkou, i tam už je ale zdržení zanedbatelné, podobně ve Kbelské směrem z Letňan dolů do Hloubětína v úseku mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně se sunou nákladní soupravy od Rudné z 5. kilometru a v podobném tempu pokračují i na okruhu směrem k D1 tradičně za Ořech na 18. kilometr.
2: Díky moc, Katko, měj se.
3: Měj se hezky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Host Lenky Vahalové. Zpěvačka a herečka Alžběta Ferencová, která si říká Zéa, vydala v březnu novou desku s názvem Where Do We Go When The Silence Comes? Proč některé klipy k novým singlům vznikaly na Tenerife? Kdy začne skládat v romštině? A jaký byl život ve Francii a v New Yorku? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Linkin Park Over Each Other ve 10:15 na Rádiu Praha. Činohradní klub dnes zahájí novou sezónu premiérou inscenace Tango. Absurdní drama z prvky komedie sleduje střed generací a rozdílné představy o svobodě a pravidlech. Víc v reportáži Sabiny Vosecké.
1: Já jsem vám úplně zapomněla říct, že od rána je u nás álo.
2: Tak to je výborné álo, zvuďte na představení.
3: Příběh jedné rodiny, kde má každý člen různé názory na fungování světa. Absurdní drama, kterým činoherní klub zahajuje novou divadelní sezónu.
2: Na místa, všichni na místa. No co? Experiment začíná.
4: Vlastně my jsme generace, která v 90. letech bojovala za to, aby vlastně byl liberální humanismus a tak, ale docela vlastně, aby se překračovaly určité hranice a tolerovali se lidi navzájem.
3: Říká představitel umělce a performera Stomila, herec Petr Hájek.
4: Dneska se spíš ukazuje, že lidi za těma hranicema té svobody moc neumí žít. Za mě potřebují buď nějaký algoritmus sociálních sítí, anebo rovnou diktátora.
3: Polský dramatik, spisovatel a publicista Slavomír Mrožek napsal text už v roce 1964. A to hned potom, co se rozhodl nevrátit z cesty do Itálie zpět do rodného Polska.
5: Ta hra mě mimořádně oslovila tématem kulturních válek.
3: Doplňuje režisérka inscenace Gabriela Gabašová.
5: V podstatě v dnešní době je strašně snadné se pohádat i u vánoční večeře kvůli rozdílným světonázorům a myslím si, že právě proto je důležité tato témata prostě vytahovat, otvírat.
2: Proč jste mi nic neřekli, kdyby to viděl, postaral bych se, aby tady bylo ticho. Rodino!
3: Absurdita a prvky komediálnosti se odráží taky v kostýmech. Diváci se můžou těšit taky na Zuzanu Bidžovskou, Vasila Friedricha nebo úplného nováčka činoherního klubu Prokopa Zacha. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dnes bude oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno, maximální teploty 27 až 29 stupňů Celsia, teď jsme na 19 stupních a foukat bude mírný, později i čerstvý jihozápadní až západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. A ještě Katka Jelenová, dopravní situace.
6: V Praze už vcelku klidný provoz, jen krátká zdržení nabíráte například v Horoměřické od Šáreckého údolí v Evropské, na magistrále v obou směrech před omezením u hlavního nádraží, či na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most mezi Běchovicemi a Europarkem. Nesmíme zapomenout ani na Strakonickou ulici ve směru z centra, před Lahovičkami stále silničáři, jede se jedním pruhem, fronta od závodiště na 5 až 10 minut. Hlavní část okruhu směrem z letiště k D1 zůstává plnější od sjezdu z dálnice D5 k Ořechu. I zmíněná D5 před Prahou od Plzně ucpaná. Hlavně kamiony popojíždí z úrovně Rubné z 5. kilometru.
0: Já ti moc děkuji za dnešní spolupráci, měj hezký pátek a užij si víkend. Ahoj.
6: Nápodobně, Honzo, měj se krásně, ahoj.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta.maria.cz.
9: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je pátek 4. září, Praha teď vysílá zprávy, ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková. Aničko, dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Bude 10 hodin.
1: Agresivní jízda v autě by nově mohla být kvalifikovaná jako trestný čin. Pražský magistrát podpoří v příštích 2 letech lidi ohrožené závislostmi více než 70 miliony korun. Úřady v Británii a Spojených státech pátrají po ukradených nákladech piva. Dnes čekejte oblačno, později zataženo a nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být posuzovaná jako trestný čin. Požadují to ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra. Teď bývá vybržďování nebo ujíždění před policií obvykle kvalifikované jako přestupek. Podle Tomáše Neřolda z BESIPu to ale neodpovídá možným následkům.
3: Jestliže někdo vybržďuje jiné vozidlo, vytlačuje ho z vozovky nebo třeba na něj najíždí, lepí se tak, že tam vůbec není bezpečný odstup. To jsou situace, kdy to není malý přestupek, ale je to vědomé úmyslné ohrožení jiného člověka na životě a proto by to určitě mělo mít tu trestní rovinu.
1: Konkrétní podobu úpravy ministerstvo spravedlnosti zatím připravuje. Rezort chce zároveň zpřísnit tresty za působení fatálních nehod v opilosti nebo pod vlivem drog. Za zavinění případné smrti by nově mělo hrozit 10 let místo současných 6. Hlavní město dá na podporu lidí ohrožených závislostmi celkem 74 milionů korun. Schválili to pražští radní. 2letý program začne příští rok. Peníze dostanou například poskytovatelé poradenských služeb, ambulantní a lůžkové léčby nebo terapeutické komunity, říká mluvčí Vít Hofman.
4: Program adiktologických služeb má Praze umožnit pokračování systematického rozvoje dostupné sítě odborné pomoci a současně vytvořit stabilnější podmínky pro poskytovatele služeb lidem ohroženým závislostním chováním a také jejich blízkým.
1: Ve Dvořákových sadech v Kladně dnes slavnostně zahájí provoz nová divadelní letní scéna. První představení tam budou moci zájemci navštívit v neděli. Výstavba divadla stála téměř 28 milionů korun. Kapacita hlediště je 136 diváků, říká jednatel společnosti Divadlo Kladno Tomáš Hron.
5: Pokud ten zájem je větší o to představení a pokud ten program, který budeme uvádět, má možnost tu kapacitu navýšit, tak pak je samozřejmě možnost přinést židle navíc do těch předních částí letní scény, kde na taková terasa. Plánujeme si hrát s možnou jako jinou dispozicí té scény.
1: Policisté ve Velké Británii a Spojených státech řeší 2 podobné případy krádeží velkých zásob piva, píše o tom agentura AP. Pivovar Guinness přišel o 2 kamiony, které zloději odvezli ze skladu poblíž severoanglického Liverpoolu. Přibližně 800 ukradených sudů ocenil na v přepočtu více než 3 miliony korun. Ve Spojených státech pak ze skladiště v Jižní Kalifornii zase zmizelo 34 tisíc plechovek piva Pabst. Vedení podniku za jejich nalezení nabízí odměnu v přepočtu skoro 500 000 korun. České basketbalistky vstoupí do mistrovství světa. V Berlíně je čekají od 20 hodin a 15 minut Italky. Ve skupině mají ještě Čínu a Spojené státy americké. Dál postoupí 3-4. Během dne bude oblačno, později polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima 27 až 29 stupňů. Povane mírný, přechodně čerstvý jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci na pražských silnicích dnes sleduje Katka Jelenová. Hezké dopoledne.
6: Hezké dopoledne, Vojto. Ve Strakonické vesměru z centra před Lahovičkami pracují silničáři, zabrali levý pruh, kolona se protáhla až k Hornbachu po pojíždí 10 minut. Podobný čas ztratíte i v Horoměřické před Evropskou. Na D5 z Plzně do Prahy trvá silný provoz od Rudné z 5. kilometru, tam jsou to převážně nákladní soupravy. Posouvají se i dál okruhem až k Ořechu na 19. kilometr. Hlavní průtah u Hříněvsí se zaplnil ve směru z centra, je to ulice Přátelství, tam se sune kolona od kruhového objezdu u Lidlu, 10 minut se jede krokem až k Novému náměstí. A před Europarkem nabíráte kratší zdržení na obou spojkách, na Štěrboholské od Běchovic, na jižní ze začátku Lanového mostu. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den vám přeju. Je pátek 4. září, tady je dopolední Praha. Od mikrofonu vás zdraví Vojtěch Přívětivý. Jako první pro vás budu mít v pátek dopoledne tradičně pár tipů na to, co v metropoli podniknou do víkendu. Namátkou jsou to třeba Mint Market nebo Den letiště Letňany. No a podíváme se samozřejmě opět i do New Yorku. Václav Miller nás tam vezme v rámci dalšího dílu našeho miniseriálu. Děkujeme, že ladíte 107,1 FM a právě teď vám hrajeme Evu Farnou. Tak hezký poslech.

Shakiru jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Začíná první zářijový víkend, který v Praze nabídne design, motorky, divadlo i letadla. Na Rašínově nábřeží se v neděli koná Mint Market.

0: Babí léto, kde své výrobky představí přes 130 českých značek a tvůrců, od mody a šperků až po jídlo a pití. V Holešovicích se zase odehraje vůbec poslední ročník Prague Harley Days. Po 13 letech se festival loučí programem složeným z největších hitů své historie, včetně spanilé jízdy Prahou, motocyklových show anebo živé hudby. Rodiny s dětmi můžou zamířit na Vyšehrad, kde pokračuje festival Vyšehrádky s loutkovým divadlem, novým cirkusem, koncerty a dílnami i pro ty úplně nejmenší. A na letišti v Letňanech se v sobotu představí legendární cvičná letadla a připomene se historie výcviku pilotů za druhé světové války a po ní. Ať už vás tedy láká design, burácení motorů, divadlo nebo pohled k obloze, o víkendu bude v metropole určitě z čeho vybírat. A jestli chcete ještě jeden tip navíc, třeba co chystá pražská ZOO k mezinárodnímu dni povědomí o supech a kondorech, tak se podívejte na náš web praha.rozhlas.cz. No a jak to vypadá aktuálně na silnicích ve Strakonické ve směru z centra před Lahovičkami? Uzavřeli silničáři levý pruh, v koloně od Hornbachu se popojíždí 10 až 15 minut. V Praze už nicméně panuje v celku klidný provoz, jen krátká zdržení nabíráte například v Horoměřické od Šáreckého údolí k Evropské, na magistrále v obou směrech před omezením u hlavního nádraží, nebo třeba ve Kbelské z Letňan do Hloubětína mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po dvou letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: To byla skupina Mirai, bude 10.30 za necelou minutu. Teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Anna Hašková.
1: Houbaři v Česku začínají po deštích nacházet první houby. Zatím rostou hlavně žampiony, v dalších dnech by se mohly přidat také hřiby nebo lišky. Záležet bude na tom, jestli dál bude pršet. Na většině území republiky má podle předpovědi pršet i během zítřka. V okolí náměstí Republiky v Praze bude od dnešní 18. hodiny platit zákaz zastavení. Kvůli běžeckému závodu má omezení platit například v ulicích Hybernská a na Příkopě. Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana by lidé měli se zákazy zastavení počítat i během soboty. Kutná Hora bude ode dneška do neděle patřit festivalu Ortenova Kutná Hora. Akce i letos připomene básníka Jiřího Ortena, který se ve městě narodil. Tradičně je spojená s vyhlášením výsledků soutěže mladých básníků, kterých se letos přihlásilo přes 160. Při násilných střetech mezi povstaleckými husí a vládními složkami v Jemenu zemřelo přes 80 lidí, informuje o tom agentura AFP. Silné boje se rozpoutaly včera poté, co proíránští povstalci zahájili pozemní ofenzivu poblíž pobřeží Rudého moře a v provincii Taiz. Vládní síly hlásí 39 mrtvých vojáků. Na straně povstalců podle lékařských zdrojů zemřelo 42 lidí. Dnes bude v Praze a okolí oblačno, později polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů. Vítr bude foukat mírný, přechodně čerstvý, jihozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích sleduje Katka Jelenová.
3: Hezké dopoledne. Ve Strakonické směrem z centra zastavíte na úrovni Hornbachu a 10 až 15 minut pak budete popojíždět až k omezení před Lahovičkami. V levém pruhu tam pracují silničáři, jen velmi pomalu se projíždí pravým. V Uhříněvsi směrem z centra do Říčan trvá zdržení v ulici Přátelství. Od kruhového objezdu u Lidlu se k Novému náměstí jede okolo 10 minut. Na D5 z Plzně do Prahy trvá silnější transitní provoz od Rudné ze 4. kilometru. Kamiony pokračují pomaleji i okruhem za Ořech na 18. kilometr. A na D4 s Příbrami do Prahy se chvílemi zpomaluje před omezením u Jíloviště. Na 9. kilometru se v obou směrech projíždí pouze jedním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 2:15 po 10:30 pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že nás posloucháte. Dnešní pokračování cestopisného miniseriálu o New Yorku začneme v umělecké čtvrti Greenwich Village a skončíme na vyhlídce ve výšce 345 metrů. Máte se na co těšit? Víc už za chvíli. Tak hezký poslech.
2: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý. 107,1 FM a DAB+.

0: Dvě minuty před 10:45 posloucháte Radio Praha. Přeju vám dobrý den a zároveň vás vítám u pátého dílu našeho týdenního seriálu o New Yorku. Dnes vyrážíme do Greenwich Village, jedné z nejstarších a nejživějších čtvrtí Manhattanu. Odtud zamíříme na Chelsea Market a naši procházku zakončíme na vyhlídce ve stém patře mrakodrapu Hudson Yards.
1: Greenwich Village, místo, kde New York ztrácí svůj pravouhlý řád. Původně to byla samostatná venkovská osada, chráněná před žlutou zimnicí, což jí vtisklo jedinečnou síť křivolakých uliček. Právě tady tepe bohemské srdce Manhattanu. Procházíme kolem domů, kde žil Bob Dylan, Allen Ginsberg nebo třeba Edgar Allan Poe a krátce také John Lennon s Yoko Ono. Všechny cesty tu vedou na Washington Square Park. Prostranství s ikonickým mramorovým obloukem dnes funguje jako obří open-air pódium pro pouliční muzikanty, šachisty a umělce z celého světa. O pár bloků dál na sever se atmosféra radikálně mění. Vítá nás Chelsea, čtvrť proslulá stovkami prestižních galerií současného umění. Dnes luxusní hotel Chelsea býval útočištěm dalších legend kultury 20. století. Namátkou Leonard Cohen tam prožil krátký románek s Janis Joplin. Dramatik Arthur Miller se do hotelu uchýlil na 6 let po rozchodu s Marilyn Monroe a Arthur C. Clarke zase v jednom z pokojů napsal podle vlastní knihy scénář k slavnému filmu 2001 Vesmírná Odysea. Středobodem dění je Chelsea Market. Tato bývalá továrna na sušenky prošla brilantní rekonstrukcí. Industriální cihlové zdi, odhalené potrubí a ocelové nosníky dnes rámují jeden z nejvyhlášenějších gastrorájů, kde vedle sebe voní čerstvé tacos, humři i řemeslné koblihy. Ceny jsou tu různé, od plátku pici za $5 až po sendviče s hubřím masem lobster roll za až $36, tedy 100 až 700 korun. Jenom pár minut chůze na západ leží na řece Hudson Little Island, malý ostrov. Uměle vytvořený futuristický veřejný park postavený na 132 betonových pilířích ve tvaru tulipánů. Odtud už je to jen skok na High Line, městskou promenádu, vybudovanou na tělese zrušené nadzemní železnice, asi 10 metrů nad komunikací. Doporučuji zhruba 2-kilometrovou procházku po High Line, lemovanou zelení a pouličním uměním. Nejvýraznější je obří hliníková socha holuba s názvem Dinosaur od umělce Ivana Argoteho. High Line končí v hypermoderní čtvrti Hudson Yards, jedné z nejlepších adres ve městě. Tam ve stém patře a výšce 345 metrů vyčnívá do prostoru vyhlídková plošina The Edge, z níž máte New York nejen před sebou, ale i kolem sebe. Tento zážitek byl jedním z nejzásadnějších na našem výletu v New Yorku. Vstupenka zakoupená online nás přišla na $39, zhruba 800 korun na osobu. Podobných vyhlídek je v New Yorku více, včetně o něco staršího One World Observatory nebo klasiky Empire State Building. K níž z Hudson Yards dojdete za pouhých 20 minut. A právě tam, v srdci Midtown, začneme závěrečný díl našeho putování. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Český rozhlas.
0: No a pojďme zpátky do Prahy, konkrétně na silnice ve Strakonické. Ve směru z centra před Lahovičkami čekejte omezení. V levém pruhu pracují silničáře, kolona začíná u odbočky na Radotín a k místu zúžení propojíždí téměř čtvrt hodiny. Magistrála směrem z Holešovic na Pankrác se ucpala v úseku mezi Florencí a IP Pavlova. Trasa zabere 15 až 20 minut. Směrem z Pankráce se zdržíte taktéž. Plný zůstává Nuselský most, do Legerovým je to na čtvrt hodiny. Před vypichem budete popojíždět v Bělohorské obou směrech, aktuálně se o něco déle zdržíte ve směru do centra, z úrovně Kauflandu ztratíte asi 5 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Ancient Heart, kterou tam si dáme v pondělí večer.

0: Posloucháte Rádio Praha, je pátek 4. září a před námi jsou další aktuální zprávy. Připravila je Anna Hašková. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Bude 11 hodin.
1: Onkologické centrum v Motole je i přes včerejší požár v provozu. Okolnosti vzniku rozhovoru ministra Macenky pro detektivní partu prověřuje vnitřní kontrola ochranné služby. Jídlem zdarma v rámci vládního programu se v Indonésii otrávilo na 2000 lidí. Odpoledne bude oblačno s teplotami do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Budova onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze je i přes včerejší požár v provozu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Oheň poškodil opláštění centra a nikdo nebyl zraněný. Podle Dostálové hasiči evakuovali 18 pacientů.
3: Po ukončení zásahu velitel hasičů prohlásil budovu Národního onkologického centra za provozuschopnou ve všech jejich částech. Příčina požáru je předmětem vyšetřování a předpokládaný odhad škody byl vyčíslen na 30 milionů korun.
1: Zájem turistů o pražské věže letos v létě meziročně klesl o zhruba 3%. V červenci a srpnu věže navštívilo bezmála 350 tisíc lidí. Nejvyhledávanější byla Petřínská rozhledna nebo třeba Staroměstská radnice, říká mluvčí Praxity Tourism Klára Janderová.
4: Během července a srpna námi spravované objekty navštívilo 346 tisíc jak domácích, tak zahraničních návštěvníků. Mírný pokles návštěvnosti památek zaznamenávala i další evropská města. Vysvětlujeme si to zejména velmi teplými letními dny.
1: Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky s motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Podle mluvčího ochranné služby Tomáše Procházky o tom rozhodl její šéf. Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svoji ochranku čekat venku. Ve studiu přitom byly makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Macinka teď tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil. V Indonésii se tento týden asi 2000 lidí otrávilo jídlem zdarma z vládního programu. Otravy postihly učitele a žáky na nejméně dvou velkých indonéských ostrovech. Hlavní skupina na ochranu lidských práv v zemi vyzvala policisty, aby věc vyšetřili. Podle agentury Reuters ale policie zatím záležitost nekomentovala. Program na poskytnutí bezplatných jídel desítkám milionů školních dětí loni spustil prezident země Prabowo Subianto. Cílem je vymítit podvýživu. Projekt ale doprovázejí kontroverze, včetně hromadných otrav nebo obvinění z korupce. 20-letá Nikola Bartuňková postoupila při debutu v hlavní soutěži na US Open už do třetího kola. Téměř dvakrát starší Němku Mariovou porazila 2-1 na sety. Soupeřka české tenistky hraje velmi netradičně, u drtivé většiny úderů používá spodní rotaci. Podle Bartuňkové bylo náročné s ní ve výměnách udržet trpělivost.
5: Jsem strašně teď unavená, protože fakt člověk si to musí uhrát. Fakt klobouk dolů, nahrála výborně. Jedna z malá hraje furt jenom čopy vlastně, takže je to strašně těžký. Někdy možná je těžší než nějakou, která do toho furt chodí.
1: Do třetího kola postoupili i Jakub Menšík a Marie Bousková. Kateřina Syňáková s Daliborem Svrčinou v singlu končí. Dnes čekejte oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 27 až 29 stupňů. Vítr bude foukat mírný, během dne přechodně čerstvý, jihozápadní až západní.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Informace pro řidiče na pražských silnicích má Katka Jelenová. Hezké dopoledne.
7: Pěkné dopoledne. V Praze aktuálně naberete nejdelší zdržení ve Strakonickém na trase od Barandovského mostu k okruhu. Před Lahovečkami se v levém pruhu pohybují silničáři, projíždí se tak pouze pravým. Kolona od Malé Chuchle je na čtvrt hodiny. Podobně i na magistrále ve směru z Holešovic na Pankrác úsek mezi Florencí a IP Pavlová zvládnete také za 15 minut. Od Pankráce zůstává plnější Nuselský most zhruba z poloviny, k semaforům v Legerově pojedete 10 minut. Ječná a fronta od Karlova náměstí k IP Pavlova v Bělohorské z centra od Kláštera k Vypichu. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 4,5 minuty po 11. hodině posloucháte Rádio Praha. Zástava oběhu, mozková příhoda nebo masivní krvácení. Někteří lidé nevědí, jak při takových situacích postupovat. A proto teď základy první pomoci bude učit Český Červený kříž za pomocí virtuální reality. Kurz si může zdarma vyzkoušet každý a detaily nabídneme k tomuto tématu už za chvíli. No a co se muziky týče, po 11. třeba Sabrina Carpenter, Cher a nebo Superhigh Anika. Hezký poslech vám přeje, buďte přívětiví.

Dobrý den, ve čtvrt na 12 posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Zachránit člověku život se teď bude dát natrénovat i ve virtuální realitě. Český Červený kříž spouští bezplatné kurzy, při kterých si lidé nasadí VR brýle a ocitnou se přímo v simulované krizové situaci. Trénink se zaměřuje na tři časté život ohrožující stavby,

0: stavy, tedy za stavu oběhu, masivní krvácení a rozpoznání mozkové mrtvice, účastník tak nemá jenom poslouchat návod, ale musí sám reagovat a projít jednotlivými kroky první pomoci. Cílem projektu je hlavně odbourat strach, kvůli kterému lidé někdy v reálné situaci váhají anebo pomoc vůbec neposkytnou. Do projektu se zapojil i Český Červený kříž a policie a taky odborníci s virtuální realitou, postupně zamíří na 12 míst po celém Česku. Ambice autorů je velká, chtěli by tímto způsobem první pomoc přiblížit až milionu lidí. No a na jakou zásadní věc lidé při resuscitaci podle Českého Červeného kříže nejčastěji zapomínají, i to se dozvíte v článku na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Pojďme se podívat taky na pražské silnice. Ve křižovatce Černokostelecké a Průmyslové se srazilo osobní s nákladním autem a blokují pravý pruh ve směru z centra do Měcholup. Provoz už zeslábl, zdržení není dlouhé, havarovaná auta se ale hůře objíždí. Ve Strakonické na trase z Barandovského mostu na okruh trvá zdržení před Lahovičkami. V levém pruhu pracují silničáři, projíždí se tak pouze pravým. Kolona od Malé Chuchle se posouvá zhruba čtvrt hodiny. A před Vypichem čekejte zdržení ve směru z centra v Bělohorské 5 až 10 minut navíc naberete po pojíždění od kláštera. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market. Neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
3: Zóna 90.
1: Hodina hitů, která baví vás i nás.
3: To nejlepší.

0: Posloucháte Radio Praha, bylo 11.30 a před námi jsou další aktuální zprávy, připravila Anna Hašková.
1: Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být trestným činem. Ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra chtějí zpřísnit postihy například za vybrožďování nebo ujíždění před policií. Podle současných pravidel se jedná většinou o přestupek. Ministerstvo spravedlnosti konkrétní podobu změny teprve připravuje. Hlavní město dá na podporu lidí ohrožených závislostmi celkem 74 milionů korun. Schválili to pražští radní. Dvouletý program začne příští rok. Peníze dostanou například poskytovatelé poradenských služeb, ambulantní a lůžkové služby nebo terapeutické komunity. Ve Dvořákových sadech v Kladně se dnes slavnostně otevírá nová letní divadelní scéna. První představení tam budou moci zájemci navštívit v neděli. Výstavba divadla stála téměř 28 milionů korun. Společnost Google slaví 28 let od svého vzniku. Firmu založila dvojice doktorandů ze Stanfordovy univerzity jako internetový vyhledávač. První sídlo měla v garáži. Dnes je nejhodnotnější značkou světa, která už není jen vyhledávačem, ale podniká v mnoha dalších oblastech, jako je například umělá inteligence. Odpoledne bude v Praze a okolí oblačno, později polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů. Vítr bude foukat mírný, přechodně čerstvý, jihozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, to ví Katka Jelenová a hezké dopoledne.
3: Pěkné dopoledne. Ve Strakonické směrem z centra narůstá zdržení před omezením u Lahoviček. Jede se tam pouze pravým pruhem. Kolona od Malé Chuchle už je na 20 minut. A v křižovatce Černokostelecké a Průmyslové blokují provoz následky střetů nákladního a osobního vozidla. Nedá se projet pravým pruhem ve směru z centra, i tam zdržení narůstá. V Černokostelecké se brzdí už na úrovni depa Hostivař kolona na 10 minut. V Průmyslové od Hostivaře zpomalíte za Kablem, tam zdržení o něco kratší, pětiminutové. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
6: Zdravím všechny posluchače.
5: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
6: Je to nová doba ledová.
5: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
7: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
8: Hostem pořadu k věci bude ředitel základní školy Hans Paluka Ondřej Bárta. Štěpánka Duchková se ho zeptá, co si myslí o omezování klasického známkování, jaká jsou podle něj ideální pravidla pro používání mobilů ve škole i na to, jak je složité sehnat kvalitního školního psychologa.
9: K věci Štěpánky Duchové dnes v 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Hezké dopoledne, tady je vysílání Rádia Praha, děkujeme, že ho posloucháte. Povodí Vltavy dnes pravděpodobně začne kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je totiž zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a dnes vodohospodáři očekávají, že se dostane na kritickou hranici. Podrobnosti už za chvíli, do té doby třeba Sia anebo Tom Grennan, hezký poslech.

0: Poslouchat Rádio Praha, dobrý den. Vodohospodáři dnes pravděpodobně začnou poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a Povodí Vltavy očekává, že se právě dnes dostane na kritickou hranici. Proto bude nutné doplňovat minimální průtok ve Vltavské kaskádě vodou ze Slap. Přímo u vodní nádrže Orlík je teď reportér Radek Duchoň. Radku, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Dobrý den, já jsem u Bohostic na Příbramsku a tady v chatové oblasti u vody je vidět pokles vody opravdu hodně a chataři musí k lodím ujít kus cesty. Já jsem musel udělat 120 kroků, abych se z místa, kde normálně voda bývá, dostal až k hladině. Kolem jsou tady lodě rybářů, některé u vody, jiné vysoko na břehu. Do nádrže se tady má vlévat potok Čistá, který je teď ale úplně vyschlý. No a v důsledku nízkých přítoků do Orlické nádrže bude pravděpodobně dnes podvečer dosažená kóta 334 metrů nad mořem. Kvůli tomu se sníží i průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina už dále neklesala. Hladina Orlíku klesá od dubna a teď je zhruba 30 cm nad takzvanou rozhodnou kótou. A na Orlíku budou energetici využívat v omezeném provozu jednu ze čtyř turbín a bude snížený její výkon.
0: Radku, kdy začne být úbytek vody ve Slapech vidět?
1: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle Povodí Vltavy v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles hladiny vody se předpokládá až 1,5 metru za týden. Podle vodohospodářů je upouštění vody nezbytné opatření potřebné pro život v řece a pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Důležité je také pro nařeďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod.
0: Jak to bude s vodou ve Vltavě v Praze? Bude jí dostatek?
1: Z vodního díla Vrané bude nadále odtékat 40 metrů krychlových za sekundu a rozdíl v objemu 25 metrů krychlových za sekundu bude dotovaný právě ze Slap. Vodohospodáři chápou, že snižování hladiny nádrže Slapy ovlivní rekreační využití nádrže i plavební provoz, je ale nezbytné.
0: Povodí Vltavy dnes pravděpodobně začne kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Mluvili jsme o tom s reportérem Radkem Duchoněm, který je přímo na Orlíku. Radku, děkujeme, hezký den ti přejeme.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: No a jak to vypadá aktuálně na pražských silnicích? Následky nehody v křižovatce Černokostelecké a Průmyslové už přesunuly mimo jízdní pruhy, ještě zlehka zasahují do pravého pruhu. Okolo už se ale jede vcelku plynule a kolony se rychle dávají do pohybu. Ve Strakonické ve směru z centra naopak trvá zdržení od Malé Chuchle, 15 až 20 minut se popojíždí k omezení v Lahovičkách, v levém pruhu tam pracují silničáři. No a věčné naberete zdržení v koloně od Karlova náměstí až k Legerově, na magistrále z Holešovic na Pankrác, pak v úseku mezi Florencí a IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po dvou letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, bylo 12 hodin, před námi jsou polední zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková. Dobré poledne.
1: Hezké poledne.
0: Je pátek 4. září.
1: Česko posiluje podle ministra Metnara bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty především v Německu. Senioři v Praze předali podvodníkovi zlato za téměř 5 milionů korun. Policie prosí veřejnost o pomoc při pátrání. Ukrajinská Oděská oblast hlásí po nočním ruském útoku jednoho mrtvého a několik zraněných. Odpoledne čekejte oblačno, teplotní maxima 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojované s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření se jedná. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo v Rusku. Pražští kriminalisté vyšetřují podvod, při kterém neznámý pachatel připravil seniorský manželský pár o investiční zlato v hodnotě skoro 5 milionů korun. Na základě vymyšlené historky o nehodě seniori podvodníkovi předali několik kusů zlatých prutů o délce asi 30 cm. Policie žádá o pomoc veřejnost a především osoby, které obchodují se zlatem. Událost se stala 2. září na Žižkově, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
3: Případ kriminalisté 3. policejního obvodu prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za který v případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 10 let.
1: U základní školy Hovorčovická v Kobylisích vznikne první tzv. Školní ulice v Praze 8. Platit začne na začátku příštího týdne v části ulice Hovorčovická mezi ulicemi Mirovická a Neratovická. Úsek bude ve všední dny vyhrazený pouze pro pěší a cyklisty vždy mezi 7:30 a 8:00 ráno, říká mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.
4: Jen přes 2 klíčové křižovatky vedou ranní pěší trasy více než 220 žáků. 152 jich přichází do školy směrem od Neratovické a dalších 75 prochází po Hovorčovické přes křižovatku s Klíčanskou. Návrh školní ulice zároveň vychází z projednání se školou i rodiči.
1: Rusko v noci útočilo na energetickou infrastrukturu v ukrajinské Oděské oblasti. Informovalo o tom ukrajinské ministerstvo energetiky a varovalo před možnými výpadky v rozvodové síti. Podle šéfa regionální vojenské správy Oleha Kypera zemřel jeden člověk, dalších 5 je zraněných. Kyper na Telegramu také napsal, že údery poničily byty ve 2 vícepodlažních obytných budovách a zničily 2 rodinné domy. Rusko v posledních týdnech útočí na přístavní a energetickou infrastrukturu v Oděské oblasti opakovaně. Cyklisty na Vuelte čeká jedna z nejdelších etap letošního ročníku. Během 193 kilometrů musí zvládnout také jedno stoupání první kategorie. V trikotu červeném lídra závodu je Španěl Enric Mas. Jediný Čech Jan Hirt za ním zaostává o 42 minut a je na 20. pozici. Odpoledne bude v Praze a okolí oblačno, později polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů. Povane mírný, přechodně čerstvý jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví kolegyně Katka Jelenová. Hezké poledne.
5: Hezké poledne, Vojto. V Průmyslové směrem z Hloubětína do Hostivaře se sune nesouvislá fronta mezi Českobrodskou a Jižní spojkou. Je to důsledek dřívější nehody v křížení s Černokosteleckou. Havarovaná vozidla ještě zlehka zasahují do pravého pruhu směrem na Měcholupy. Od depa Hostivař se stále popojíždí okolo 10 minut. Jižní spojka směrem z Barandovského na Černý most se plní od Spořilova, jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Ty ostatně popojíždí i Spořilovskou od Chodova. Ve Strakonické ve směru z centra přetrvává zdržení od Malé Chuchle. 15 až 20 minut se popojíždí k omezení v Lahovičkách. Levý pruh tam zabrali silničáři. Magistrála a kolony v obou směrech. Od Pankráce zůstává ucpaný Nuselský most aktuálně v celé délce. Jedete-li z Holešovic na Pankrác, zdržení naberete v úseku mezi Florencí a IP Pavlova. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Čtvrt minuty po pátečním poledni posloucháte Rádio Praha. Dobrý den, Flyboard, Národní divadlo, nový seriál České televize anebo vztahy mezi Českem a Japonskem. To jsou témata, která spolu na první poslech asi nesouvisí. Spojuje je ovšem to, že jsme je tento týden ve vysílání řešili s našimi poledními hosty. Dnes se k těm tématům vrátíme a půjdeme hezky postupně. Pondělní rozhovor s flyboardistou Petrem Civínem si připomeneme už za chvíli.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. A

0: páteční odpoledne trávíte s Radiem Praha, děkujeme za to. Člověka dokáže během několika minut dostat nad vodní hladinu. Sám přitom při svých prvních letech zkoušel salta, později vytvořil vlastní trik, stal se několikanásobným mistrem republiky a zařadil se mezi nejlepší flyboardisty světa. Naším pondělním hostem byl flyboardista Petr Civín. Původně ale nesportoval na vodě, hrál basketbal. A ptal jsem se ho proto i na to, jak zásadní byl právě basketbal v jeho dětství.
1: No, zásadní asi dostatečně, protože já jsem byl nejmladší z pěti kluků, tak a všichni samozřejmě hráli basket. Nebude asi nikoho překvapovat asi kvůli tomu, že náš tatínek hrál basketbal.
0: Ano.
1: Takže povinně nepovinně jsme hráli basketbal, ale samozřejmě mě to extrémně moc bavilo. Měl jsem štěstí, že jsem měl jako trenéra jedno z nejlepších hráčů vůbec České republiky, ještě Petra Tremla tehda, který hrál aktivně, ale už si bral malé děti, takže já jsem měl super výchovu od mlada a super partu taky, se kterou jsme se scházeli do 18-19 let, než jsem potom šel na Sokol Žižkov na druhou ligu. Vždycky jsem povídal, že doteďka druhou ligu hraju, ale už jsem tam tak dva roky s klukama nebyl, ale pořád to jsou přátelé, takže se k nima rád přidružuji.
0: Já si říkám, zmiňoval si tatínka, nicméně i maminka, tělocvikářka, říkám to správně, že? Já si říkám, že si v takové rodině jde vlastně jako nebýt sportovcem.
1: No, jako ne. Nikdo kolem nás jako se na to nevybodl, no, v rámci sportu, všichni sportovci jsme, ale je to tak, no, čuchli jsme si díky nim k každému sportu, protože kromě toho, že jsou sportovci, tak ještě založili sportovní klub Velká Ohrada, kde díky tomu jsme se mohli vyzkoušet všechny, jak tradiční, jak netradiční sporty od různých kempů, lyží a tak, takže jsme měli štěstí.
0: Nicméně, abychom se dostali zpátky k tomu, kde se vzal ten flyboard, což je poměrně jako neobvyklá sportovní aktivita, tak ty si po maturitě odjel jako animátor do Egypta, nebo chtěl si odjet jako animátor do Egypta, ta cesta padla a místo toho si na internetu našel video s flyboardem, je to tak?
1: Je to tak? To ani nevím, jak ses mohl dozvědět, to je
0: no,
1: super.
0: No, máme svoje techniky. Jak blízko teda vlastně ta tvoje současná kariéra byla tomu, že vůbec nezanikne?
1: No, je pravda, že to byla úplná náhoda, že jsem začal. Jak jsi říkal, měl jsem jít do Egypta animátor, abych se naučil jazyk, ale byla tam občanská válka, takže jsem měl nejdelší studentský prázdniny, co mohly být, protože mezi střední školou a vejškou končí člověk na střední o měsíc dřív a začíná o měsíc později, než do té doby dělal. Takže jsem měl 4 měsíce a viděl jsem takhle na internetu, že jeden Francouz přivezl tenhle sport do Čech. Tak jsem hned napsal zajímavý e-mail, kde jsem
0: tomu

0: Francouzovi.
1: Tomu Francouzovi. A říkal jsem, jestli tady s tím chceš začít podnikat, tak já mám super budoucí klientelu na FTVS, kde budu studovat. Máme tady sportovní klub od rodičů, všem klukům z basketáku, já ti vlastně přinesu každý víkend 100 lidí. Trošku jsem tu omáčku aby zněla líp, ale naštěstí mě takhle vzali a hned jsem začal s nima tuhle propagaci sportu dělat po celé České republice a díky tomu jsem i mohl létat a ani jsem nevěděl, jak do dvou let už jsem se to naučil na takový úrovni, že mě napsali ze světa, jestli bych nechtěl jít na závody, protože když už na tom člověk umí salto, tak je vlastně automaticky v top stovce a teď záleží, jestli umí potom ještě nějaký další kombinace.
0: No a tak ten skrytý talent, ten tam asi musel někde být, aniž bys o tom věděl, protože už při třetím letu si prý zkoušel salto. A byl to talent, nebo to bylo moc velké sebevědomí, nebo co za tím stálo?
1: Lítání šlo, kde dle mých tehdejších instruktorů říkal, že to je fajn, ale ono, když člověk přiveze sport a po dvou měsících tam někdo přijde, tak to není zas tak těžký být ten nejlepší, co tam zatím byl. Teď už po 13 letech jsme měli i talentovanější nováčky, ale já jsem spíš byl urputnej a když jsme šli do toho prvního salta po třech lekcích, tak jsem se ptal, jak do salta. Oni říkali, nikdo ještě salto na světě nedělá. Jsem říkal, no, tak to jdem vymyslet, tak to jdem zkoušet. Takže člověk teda musí jenom trošku zatnout zuby, protože z těch 10 metrů to už i do vody může trošku bolet a zároveň hadice, do který člověk nechce spadnout, tak má při natlakování klidně půl tuny a je to jako sloup a ta neuhne, když do ní narazíme. Takže člověk musí být trošku obrněný, trošičku být připraven na to, že učení se triků, který ještě nikdo neumí, může bolet, ale potom je to o to sladší, když se to povede.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: V průmyslové směrem z Hloubětína do Hostivaře se sune nesouvislá fronta mezi Českobrodskou a Jižní spojkou. Je to důsledek dřívější nehody v křížení s Černokosteleckou. Havarovaná vozidla ještě zlehka zasahují do pravého pruhu směrem na Měcholupy. Od depa Hostivař se stále popojíždí kolem 10 minut. Se silnějším provozem hlavně kamionů počítejte na Jižní spojce směrem na Černý most od Spořilova k Europarku. Ve Strakonické ve směru z centra přetrvává zdržení od Malé Chuchle. 15 až 20 minut se popojíždí k omezení v Lahovičkách, levý pruh tam zabrali silničáři. A na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Vilzonova od Florence k omezení u muzea. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Ve vysílání Rádia Praha byl v tomto týdnu hostem i generální ředitel Národního divadla Jan Burian. Naším hlavním tématem byla právě začínající 144. sezóna. Dostali jsme se ale k jeho začátkům v Národním divadle. Po nástupu do funkce ho ministr hned první den odvolal, přičemž následující den bylo to odvolání zrušeno. Končit bude Jan Burian naopak s nástupcem známým několik let dopředu. Co tyto dva extrémy podle něj vypovídají o řízení české kultury?
1: No doufejme, že vypovídají, že jsme se poučili z podobných událostí, jako se stala mě, když jsem do Národního divadla nastoupil. A řeknu to strašně jednoduše. Já teď už řeším program na sezónu 28-29 a v tom spolupracuju s Martinem Glázerem, který mě v Národním divadle vystřídá. A děláme různá strategická rozhodnutí, například až zrekonstruujeme novou scénu, tak chceme se pustit do výstavby nových dílen a do rekonstrukce potom by se měl pustit stát nebo péče o ty budovy, které my sdíláme v centru Prahy, nebudu to teďka tady do detailu říkat. A prostě u tak velké instituce nemůžete to personálně, to vedení řešit ze dne na den. V Berlíně je třeba úplně normální, že víte, nebo ve Státní opeře v Vídni i 4 roky dopředu, kdo tam nastoupí, tak, aby vlastně ta instituce pracovala plynule, aby se mohli vystřídat i managementy, umělečtí ředitelé, aby umělci se případně mohli vystřídat, aby každý včas a solidně se dozvěděl, jestli se s ním počítá nebo nepočítá a mohl se ucházet o práci jinde. My jsme instituce, která spolupracuje s desítkami a stovkami zahraničních umělců, s desítkami zahraničních institucí. My pokud chceme být součástí, jak už jsem řekl, té evropské rodiny divadel, tak se musíme chovat korektně a musíme pracovat podle stejných standardů. Jeden z nich je taky předvídatelnost, dlouhodobá udržitelnost a včasné plánování. Zase řeknu příklad. Když chcete mít špičkového režiséra, ten má zpravidla kalendář plný 3-4 roky dopředu. A když ještě, protože my nejsme nejbohatší divadlo v Evropě, konkurujeme divadlům, která mají 3- až 4násobný rozpočet než my, když chcete tu práci pro naše diváky získat za slušnou cenu, tak musíte vyjednávat dopředu. Protože to víte sám, když si jakoukoliv práci objednáte včas, tak je cena normální, když ji chcete na rychlo, stojí to 3x, ale taky 10x tolik. Prostě to všechno jsou ohledy, které vedou k tomu, že i to vedení má být předvídatelné. My dneska víme nejenom, kdo bude v čele Národního divadla za 2 roky, ale taky, a to je podstatné, kdo povede umělecké soubory. A ti umělečtí ředitelé, kteří nastoupí potom s Martinem Glázerem, už teď připravují programy, dokonce chodí na plánovací porady, protože my třeba repertoár plánujeme běžně 2 roky dopředu.
0: A na závěr otázka na odlehčenou. Chybí vám režie? Vrátíte se k ní po konci?
1: Je, doufám, to asi moc rád, že jste se mě zeptal, tak doufám, že teďka mě moc nikdo nezve, protože ví, že mám strašně moc práce, ale doufám, že se mi kolegové začnou ozývat a já mám takovou představu, že budu režírovat i v oblastních divadlech a koupím si džíny a rolák a svetr. A budu jako takový ten normální divadelník, jako jsem začínal a musím říct, že se na to hodně těším.

0: skupina Roxette doznívá ve vysílání Rádia Praha. V i-vysílání České televize vyšlo 2. září všech 6 dílů očekávaného seriálu Filtr. Hlavním hrdinou je 12-letý Maty, kterého hraje Antonio Šoposky. Maty ovšem není úplně vzorným reprezentantem queer menšiny. Touží po přijetí, ale současně je sebestředný, někdy zbabělý a dokáže druhým ublížit. Proč bylo pro tvůrce důležité nedat publiku v uvozovkách správného queer hrdinu? I na to jsme se ve středu popoledně ptali režiséra seriálu Davida Semlera.
1: Tak já si myslím, že vlastně takových jako správných queer postav vzniklo nejenom v české kinematografii nebo televizní tvorbě, ale i ve světové už dost. A vlastně postav, který jsou definovaný jenom tou svojí sexualitou a nemají vlastně žádný další vlastnosti nebo chyby nebo prostě žádný další problémy. A já jsem spíš chtěl vytvořit mladýho člověka, který řeší nějaký témata, který s tou jeho sexualitou nemusí ani přímo souviset, má prostě svoji nějakou příběhovou linku, svůj nějaký zájem, svoje nějaký nedostatky a na ten jeho příběh se nahlížíme těma jeho očima, který shodou okolností patří člověku, který je gay. A to pro mě bylo důležitý, takže pro mě vlastně jako zajímavá postava není veskrze kladný hrdina nebo superhrdina, ale někdo, kdo vlastně bojuje i s nějakými vnitřními démony, kdo dělá chyby, zvlášť v tomhle tom věku, kdy se teprve člověk poznává a vlastně ten moment, kdy si nás může získat, není to, že tu chybu neudělá, ale tu, že si ji přizná a potom to vlastně začne nějakým způsobem řešit.
0: Můžu jednu osobní otázku, Davide? Nakolik je v Matym a Radkovi vaše vlastní dospívající zkušenost?
1: Tak já vlastně obecně tím, že to i si často píšu ty věci, tak vlastně do všech těch postav reflektuju nějaké svoje zkušenosti nebo svoje emoce nebo svoje problémy a tak. Takže do jisté míry vlastně jak Maty, tak Radek, tak mají nějaké moje spíš ty negativní vlastnosti a vycházel jsem vlastně z nějakých svých taky témat, která jsem řešil, když jsem byl v tom jejich věku a problémů, které jsem měl, jak vlastně se sebou, tak s okolím, tak třeba s první láskou a tak dál.
0: Chápu správně, že ten seriál vznikl na to zadání České televize před těma nějakými 4 lety, kdy vlastně si televize objednala přímo nějaký seriál s queer tématikou nebo s nějakou silnější LGBTQ linkou. A jak přišel nicméně vlastně první nápad na tenhle konkrétní příběh? Kde se to vzalo?
1: Tak oni si to úplně neobjednali, oni vlastně i vysílání udělalo soutěž námětů, ale v zadání té soutěži bylo, že jsou otevřený jako, nebo že hledají hlavně seriály pro mladé publikum, ideálně právě v tom věku kolem 15 let a že jsou otevření queer tématům. Takže vlastně jsme tam dali tenhle ten námět, který oni si potom vybrali. A pardon, ta otázka.
0: Kde se vzal nápad na tenhle konkrétní příběh?
1: Jo, a vlastně my jsme to od začátku řešili s kreativním producentem Jaroslavem Sedláčkem, který vlastně měl nápad, že by se to mohlo odehrávat právě v tom období přechodu ze základky na střední. A to vlastně mě inspirovalo v tom, že jsem si vzpomněl jako na takový důležitý bod v tomhle tom období a to byl seznamovací kurz na střední školu, který teda v mým případě byl daleko hezčí zkušenost. I jsem si tam hned našel vlastně moc dobrý kamarády, s kterýma teďko jsem jako v kontaktu, ale pořád tam nějaká jakoby ta emoce toho zlomu nebo toho třeba prvotního pocitu, že mě nepřijmou nebo že to bude těžký, tak tam byla. A pak vlastně mě se to i zopakovalo trochu, když jsem šel na vysokou školu, tak tam byl taky takový jakoby přijímací, teda seznamovací kurz a tam už se to trošku blížilo těm Matyho zkušenostem. A no, takže vlastně to nějak vycházelo z mých, jak jsem říkal, z nějakých mých jako témat, který jsem řešil. Samozřejmě vždycky to umělecké dílo je v něčem jako nadsazený a je to prostě fabulace, ale vždycky tam je i nějaký zrnko, nějaký pravdy.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Jak to po půl jedné vypadá na pražských silnicích, to ví Tomáš Kolmestr.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na D1 se jede pomaleji, a to od sjezdu na Plzeň-Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Navíc na 21. kilometru máme hlášené porouchané osobní auto. Ve Strakonické směrem z centra se brzdí provoz omezení v Lahovičkách. Pracují tam silničáři v levém pruhu, kolona z Malé Chuchle je na zhruba 20 minut. Se silnějším provozem hlavně kamionů počítejte na jižní spojce směrem na Černý most, a to od Spořilova k Europarku. V průmyslové nakřížení s Černokosteleckou opatrně v odbočení na Měchulupy. Po nehodě tam překáží osobní auto s nákladním. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Wilsonova od Florence k omezení u muzea. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jediný

0: Průhonické botanické zahradě dnes začíná už 16. ročník japonských dnů. Japonsko je přitom jednou ze zemí, o kterých máme pocit, že je známe ještě dřív, než je navštívíme. Ze sushi, komiksů, čajových obřadů, zahrad, technologických novinek a nebo představ o mimořádné zdvořilosti. Kolik z toho je ale skutečné Japonsko? A kolik naše vlastní představy? Čtvrtečním poledním hostem Rádia Praha byla Sabina Lukášová, manažerka česko-japonské společnosti, a mluvili jsme třeba i o tom, co se díky Japonsku naučila vidět jinak.
1: No, já asi takovou propojenost, že vlastně není nic jen tak izolovaného, protože já osobně jsem se třeba hodně našla v ikebaně. A samozřejmě můžete se začít učit ikebanu s tím, že chcete udělat dokonalé aranžma, nebo prostě vás zajímají květiny jako takové, ale vlastně postupně zjistíte, jak to studujete víc do hloubky, že to není jenom o květinách, že musíte znát i trošičku nějakou sezónnost, svátky, význam květin, význam barev, nebo třeba, že určitý materiál se může používat jenom v určité situaci. A já osobně jsem třeba začala vyrábět i vázy.
0: Aha. A ikebana, jenom abychom posluchačům vysvětlili, kdyby náhodou nevěděli.
1: Japonské aranžování květin.
0: Japonské aranžování květin. Vy jste nicméně studovala archeologii. Potom jste začala studovat japonštinu, přidala jste se k japonským bubeníkům a nakonec jste se stala tedy manažerkou kulturního a informačního střediska česko-japonské společnosti. Co bylo na tom úplném začátku, kdy ta fascinace tím japonském přišla?
1: No, já si nemůžu říct, jako určitý moment, to se tak nějak vyvíjelo, skládalo dohromady. Úplný prvopočátek v mém dětství, když moje maminka dělala ikebanu, což se zase vracím k té propojitosti. Tehdy samozřejmě jako dítě jsem ještě nevnímala, že se dívám na něco japonského, ale asi už tam takový nějaký první háček začal vyrůstat. A potom později, no, já jsem takové typické klišé, manga, anime, a postupně se k tomu začaly přidávat i klasické filmy, japonská beletrie a vlastně dohledávání si různých informací. A když jsem potom díky archeologii vlastně začala studovat tady v Praze, tak jsem využila možnosti, kde nabízeli japonštinu pro neoborové v rámci japonských studií. A když ten program potom končil, tak jsem vlastně našla kurzy česko-japonské společnosti, takže tím jsem se dostala do společnosti a tam vlastně pokračovalo to moje studium japonštiny jako takové. Já jenom uvedu na pravou míru, nejsem japanolog, pouze jsem se učila japonštinu, ale samozřejmě, když se několik let pohybujete tady na takovém, v takovém prostředí, tak různé věci pochytíte.
0: A japonsky umíte jak dobře?
1: No, můj manžel by vám řekl, že velice dobře, ale on mi nerozumí.
0: Tak to člověk v podstatě může říct cokoliv.
1: Víceméně, ale jako domluvím se.
0: Nestrácí člověk potom ale část toho původního okouzlení, když začne tu oblíbenou zemi a tu její kulturu poznávat opravdu do hloubky? Díváte se třeba dnes na něco střízlivějc než na začátku té fascinace japonskem?
1: Ano i ne. Já myslím, že samozřejmě, když se vám něco líbí, v něčem máte ten zájem, tak ze začátku si to určitě idealizujete, ale postupně začnete objevovat, že vlastně není nic jenom černobílé a každá hezká věc má i svoji negativní stránku a víceméně prostě to vedle sebe koexistuje a samozřejmě vás někdy zamrzí, že zrovna nějaká negativní věc se týká toho, co vy máte právě rád. Ale tak nějak já myslím, že u mě pořád jako převažuje to, že to Japonsko mám ráda a ty negativní věci k tomu prostě patří a některé věci třeba naopak zjistím, že nejsou úplně tak, jak jsem myslela.
0: Jako tak negativní, jak jste
1: tak
0: si
1: negativní.
0: Myslela?
1: Tak negativní, no. Například hodně časté je, že si zahraniční hosté se bojí třeba do Japonska jet, protože se bojí takových těch známých cedulí, že neobsluhují cizince.
0: Aha.
1: A hodně se to přičítá tomu, že jsou Japonci rasisti vlastně vůči jiným národnostem, ale ve výsledku jsem tak nějak zjistila, samozřejmě nemůžu říct, že úplně všude, ale že většinou je to spíš spojené s tím, a opět jsme u tom, jak je všechno propojené, že je to spojené s tím, že oni vlastně chtějí všechny hosty obsloužit stejně a když neumíte jejich jazyk, tak prostě ví, že je neobslouží dostatečně, takže raději dají cedulku, že cizince neobslouží, protože ví, že by to nemohli udělat tak dobře, jak by si přáli.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Na okruhu směrem na D1 se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23 a 19. kilometrem. Navíc na 21. máme hlášené porouchané osobní auto. Ve Strakonické směrem z centra brzdí provoz omezení v Lahovičkách, pracují tam silničáři v levém pruhu, kolona z Malé Chuchle je na zhruba 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most čekejte silný provoz od sjezdu na Vršovice až k Europarku, osobními auty naberete asi 10 minut navíc. V Černokostelecké směrem na Měcholupy stále překáží osobní auto s nákladním po nehodě v pravém pruhu za křížením s Průmyslovou, počítejte proto s kratší kolonou. Na magistrále je ucpaný Nuselský most, před Legerovou také Vilzonova od Florence k muzeu a v centru popojíždí Věčné před náměstím IP Pavlova už z Reslovy. Více aut tak počítejte. I tady s menšími komplikacemi. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta.maria.cz.
2: Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
4: Jedině

flyboardista Petr Civín, generální ředitel Národního divadla Jan Burian, režisér David Semler a manažerka česko-japonské společnosti Sabina Lukášová. To byly polední hosté 1. zářijového týdne, v tom příštím to bude třeba obydlení na pražských hotelech a Airbnb. Dorazí režisér Jiří Sádek. S dermatoložkou Štěpánkou Čapkovou budeme mluvit o Dni zdravé kůže. Ve středu bude naším hostem Martin František Přívětivý. Naším tématem budou aktuální výstavy a veletrhy v PVA Expo Praha. A ve čtvrtek přijde ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon. Ještě dodám, že všechny odvysílané rozhovory najdete na webu praha.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a ty, které nás teprve čekají, můžete poslouchat živě vždy od pondělí do čtvrtka po poledních zprávách. Přeju vám hezký víkend, naslyšenou v pondělí.

0: přes včerejší požár v provozu. Zástupci opozice navrhli ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Přes 80 lidí zemřelo při střetech povstalců a vládních jednotek v Jemenu. Odpoledne čekejte oblačno a teploty do 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Budova onkologického centra Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze je i přes včerejší požár v provozu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Oheň poškodil opláštění centra a nikdo nebyl zraněný. Podle Dostálové hasiči evakuovali 18 pacientů.
2: Po ukončení zásahu velitel hasičů prohlásil budovu Národního onkologického centra za provozuschopnou ve všech jejich částech. Příčina požáru je předmětem vyšetřování a předpokládaný odhad škody byl vyčíslen na 30 milionů korun.
0: Ve Dvořákových sadech v Kladně dnes slavnostně zahájí provoz nová divadelní letní scéna. První představení tam budou moci zájemci navštívit v neděli. Výstavba divadla stála téměř 28 milionů korun. Kapacita hlediště je 136 diváků, říká jednatel společnosti divadla Kladno Tomáš Hron.
3: Pokud ten zájem je větší o to představení a pokud ten program, který budeme uvádět, má možnost tu kapacitu navýšit, tak pak je samozřejmě možnost přinést židle navíc do těch předních částí letní scény, kde je udělaná taková terasa. Plánujeme si hrát s možnou jako jinou dispozicí té scény.
0: Zástupci opozice podali k ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámili to zástupci ODS, Starostů, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO novelu prosadila přes nesouhlas Senátu i veto prezidenta. Změna podle opozice ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Podle vlády bez ní ale není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Při násilných střetech mezi povstaleckými Husii a vládními složkami v Jemenu zemřelo přes 80 lidí, informuje o tom agentura AFP. Silné boje se rozpoutaly včera poté, co proíránští povstalci zahájili pozemní ofenzivu poblíž Rudého moře a v provincii Taiz. Vládní síly hlásí 39 mrtvých vojáků. Na straně povstalců podle lékařských zdrojů zemřelo 42 lidí. Jemenští šíjičtí Husijové ovládají severozápad země, včetně metropole Sana a většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Podporuje a financuje je Irán. Ve druhé fotbalové lize se večer bude hrát o první místo v tabulce. Vedoucí Ústí nad Labem přivítá B-tým Slavie. Pražané mají dvoubodovou ztrátu, stejně jako Karviná a Příbram. Právě Karviná bude hrát s Kladnem, Prostějov vyzve Táborsko, Jihlava nastoupí proti České Lípě a Vlašim se utká s Třincem. Všechny duely začnou v 18 hodin. Dnes čekejte oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 27 až 29 stupňů. Vítr bude foukat mírný, během dne přechodně čerstvý, jeho západní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A na vynecháme ani aktuální dopravní informace. Vše důležité pro nás sleduje Tomáš Kolmistr. Tome, zdravím tě.
5: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem, plný je také nájezd z plzeňské D5. Ve Strakonické směrem z centra se sune fronta od Barandovského mostu do Lahoviček. Tam pracují silničáři, mají zabraný levý pruh, zdržíte se asi 20 minut. V ulici k Barandovu směrem k okruhu se srazila dvě osobní auta u Geologické, blokují pravý pruh a začíná se tvořit kolona. Na jižní spojce směrem na Černý most čekejte silný provoz od sjezdu na Hostivař až k Europarku. V křižovatce Michelská Vyskočilová se srazilo osobní auto s autobusem, částečně blokují průjezd křižovatkou a tvoří se kolony ze všech stran. Na magistrále je ucpaný Nuselský most před Lagerovou, také Vilzonová od Florence k muzeu a v centru se popojíždí Věčné před náměstím IP Pavlova, a to už z Reslovy ulice. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Máme 5 minut po 13. hodině a pokračuje pátek 4. září. A co je před námi? Tak no, samozřejmě naprosto skvělá muzika. A s ní v odpolední Praze i kapela One Direction.

odpolední Praze rozpívala Aleša Keys, je 13:45. Přejeme příjemný pátek. V těchto dnech to v Praze opět žije i různými degustačními akcemi. Třeba Nomad Beer Festival, to je festival létajících pivovarů na Rašínově nábřeží. Navštívit ho můžete dnes a zítra. Dnes a zítra se koná i Bubble Picnic Fest. Vyrazit na něj můžete do parku u Břevnovského kláštera. Prosecco Fest proběhne zítra v prostoru Svatováclavské vinice a areálu Vili Richter. Zítra můžete zajít i na Groovy Market Fest, ale do Riegerových sadů. A po oba víkendové dny můžete navštívit v Královské zahradě Pražského hradu vinobraní. Další zajímavé tipy najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije. Rádio Praha. Doplníme aktuální dopravní informace. Na okruhu směrem na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň k

0: Řechu mezi 23. a 19. kilometrem plný je také nájezd z plzeňské D5. Ve Strakonické směrem z centra se sune fronta od Barandovského mostu do Lahoviček. Tam pracují silničáři, mají zabraný levý jízdní pruh, zdržení je asi 20-minutové. V Luci k Barandovu směrem k okruhu se srazila dvě osobní auta u Geologické. Blokují pravý pruh a tvoří se kolona už od Barandovského mostu. Před Europarkem počítejte se silným provozem z obou stran. Na Štěrboholské spojce od sjezdu na Dolní Počernice, na jižní spojce od sjezdu na Záběhlice. A v Bělohorské směrem z centra postojíte 10 minut před vypichem. Doplním také Velznovu ulici směrem na Pankrác, který se popojíždí od Florence k omezení u muzea a plná zůstává Reslova před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Přijďte 12. a 13. září od 10 do 18 hodin na Design Market Babí léto na Holešovické výstaviště. Užijte si víkend plný originálního designu, lokálních značek a skvělé atmosféry. Více než 220 tvůrců z Česka i zahraničí. Autorská móda, šperky, bytové doplňky, přírodní kosmetika a mnohem víc. Chybět nebude ani oblíbený Street Food Festival. Více na designmarket.com, Facebooku nebo Instagramu. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každou neděli v 9 večer na Rádiu Praha.

0: Je půl druhé, přejeme krásné páteční odpoledne. Na Rádiu Praha pro vás máme další zprávy s Anou Haškovou.
1: Velcí dodavatelé energií v Česku se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu. Společnosti ČEZ, Innogy, Pre a E.ON uvedly, že nakupují energie s předstihem a současné výkyvy cen se do jejich ceníku zatím nepromítají. Velkoobchodní cena plynu na evropském trhu přitom ve středu překročila 75 eur za megawatt hodinu. Pokud vysoké ceny vydrží, můžou se podle odborníků později promítnout do nových ceníků. V okolí náměstí Republiky v Praze bude od dnešní 18. hodiny platit zákaz zastavení. Kvůli běžeckému závodu má omezení platit například v ulicích Hybernská a na Příkopě. Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana by se měli lidé na zákazy zastavení připravit i během soboty. V Kolíně začíná 15. ročník festivalu Gasparáda. Dvoudenní program a plný vystoupení klaunů, mimů a pantomimy připomene 230. výročí narození kolínského rodáka, mima a herce Žána Gaspara de Biro. Akce začíná dnes v 16 hodin a končí v sobotu ve 23. Ničivé povodně v Nepálu zničily infrastrukturu a domy v přepočtu za asi 53 miliard korun. Informoval o tom šéf tamního úřadu pro zvládání katastrof. Přírodní katastrofa zasáhla Nepál a sousední Tibet minulý týden. Nepřežilo více než 1200 lidí. Přes 4000 dalších úřady pohřešují. Odpoledne bude v Praze a okolí oblačno, později polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů. Vítr bude foukat mírný, přechodně čerstvý, jihozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět aktuální pohled na silnice a Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 se brzdí za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, pomalej se jede až k Ořechu na 19. kilometr, ucpaný je také příjezd z D5 od Plzně. Před Europarkem počítejte se silným provozem z obou stran, na Štěrbolské spojce od sjezdu na Dolní Počernice a na Jižní spojce od sjezdu na Záběhlice. V ulici k Barandovu směrem k okruhu stále řeší nehodu dvou osobních aut u Geologické, blokují pravý pruh, tvoří se kolona a to už od Barandovského mostu. Ve Strakonické směrem z centra se sune fronta od Barandovského mostu už do Lahovič až do Lahoviček. Tam jsou silničáři v levém pruhu, celé to na zhruba 20 minut. Ve Vilzonově směrem na Pankrác se popojíždí od Florence k omezení u muzea a plná zůstává Reslova před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Živá tvorba uvádí představení Odmocnina ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. Česká premiéra 17. září v kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Vyrostla v rodině známého tanečníka. Léta se sama věnovala tanci, ale nakonec dala přednost činohře a moderování. Kromě toho už několik let učí muže i ženy, jak si udržet ksicht pomocí speciálních cviků. Hostem pořadu Až na dřeň bude Marta Dřímal-Ondráčková.
2: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po půl druhé a s vámi je páteční odpolední Praha, opevnění z doby Karla IV. Nebo točna pro lokomotivy z 19. století. Tak to vše našli archeologové na Masarykově nádraží v Praze. A co dalšího objevili? Byli jsme se na místo podívat a víc uslyšíte už za okamžik. No a o nejbližší songy se postará Kacej. I Jonas Blues Dakotou. Ať je vám s námi

0: Dne páteční odpoledne na rádiu Praha je 2:45. Archeologové pokračují v průzkumu Masarykova nádraží v Praze, které téměř 3 roky rekonstruují dělníci. Práce odkryly třeba pozůstatky prvního pražského nádraží z poloviny 19. století. Badatelé našli také zbytky opevnění z doby Karla IV.
1: Ty nejatraktivnější části jsou zbytky středověkých hradeb, včetně zbytků horské brány, jedné ze 4 bran karlovského opevnění Nového Města pražského.
2: Popisuje archeolog Martin Vyšohlík nálezy pod rekonstruovaným Masarykovým nádražím v Praze.
1: To opevnění bylo vybudováno v polovině 14. století a my zde nacházíme základové partie té středověké hradby. A odkryli jsme letos také severní část severní věže té horské brány.
2: Kromě opevnění z doby Karla IV. Odborníci zkoumají taky pozůstatky tehdejších městských domů.
1: Tradičně na těchto výzkumech se nachází nejvíc zlomky keramiky, nacházíme zlomky kamnových kachlů, z kterých byly stavěny kamna. Druhá nejpočetnější položka jsou zvířecí kosti, tedy odpad z domácností. A potom se k tomu přidružují samozřejmě ty atraktivnější věci, třeba z kovů, z barevných kovů, ze slitin mědi, máme tady 10 mincí.
2: Jsou tady ale taky mladší nálezy, třeba tady přímo před náma je nějaký kruhový základ. Čeho?
1: Je to základ železniční točny, která zde vznikla při výstavbě nádraží, tedy v polovině 19. století, patří k těm nejstarším částem vlastně historie toho nádraží. Byly dvě vedle sebe, byly to točny, na kterých se točily lokomotivy, které potom výjížděly do brány v nádraží, kde mohly zaparkovat přes noc například.
2: Archeologové v místě letos pracují od května. Postupně se přesouvají mezi jednotlivými částmi nádraží tak, aby nezdržovali dělníky. Ti zase podle správce stavby Martina Wernera dbají na to, aby neponičili historické nálezy.
3: My jenom upravujeme části těch nálezů tak, aby nepřekážely budoucí výstavbě. Je to po domluvě vždycky s Národním památkovým ústavem, se snažíme maximum toho zachovat.
2: Ale vlastně bude to stejně potom ve finále podzemí.
3: Ano. Je to pro zase zachování pro další generace, až se jednou v budoucnu opětovně bude představovat Masarykovo nádraží, třeba za dalších 175 let, tak opět tady najdou nějaké nálezy.
2: První archeologické průzkumy na Masarykově nádraží začaly už v roce 2017. Vysvětluje mluvčí správy železnic David Kabele.
4: Je to přesně tak, jak jsme počítali od začátku v tom projektu, že tuhle fázi tady budeme muset mít za sebou, než budeme pokračovat v té samotné stavbě budoucího moderního nádraží, takže po záchranných archeologických pracích budeme opět pokračovat ve výstavbě nástupiště a paralelně vlastně s tím probíhá i stavba budoucího zastřešení.
2: Záchranné archeologické práce ve střední části nádraží potrvají nejspíš do října. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Na okruhu směrem na D1 trvá silný provoz. Od sjezdu na Plzeň k Ořechu je to mezi 23. a 19. kilometrem asi na 15 minut. V ulici k Barandovu směrem na okruh se táhne fronta od Barandovského mostu ke Geologické. Tam řeší nehodu 2 osobních aut v pravém jízdním pruhu. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomaleji od sjezdu na Strašnice k Europarku se silným provozem. Počítejte taky v opačném směru na Štěrboholské spojce od Běchovic k Europarku. V Liberecké do centra se táhne kolona od čerpací stanice MOL až do Nové Povltavské před Blanku. A v Ječné ulici se popojíždí od Karlova náměstí k IP Pavlova. Dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Je 14 hodin, před námi jsou další zprávy a Mirek Kasan ve studiu Rádia Praha. Ahoj Mirku.
1: Ahoj Vláďo. Dobré odpoledne. Policie zadržela v Rumunsku trojici mužů podezřelých z odpálení a vyloupení bankomatu v pražských Kunraticích. Před základní školou Hovorčovická v Kobylisích bude od příštího týdne další školní ulice v Praze. Agresivní jízda v autě by nově mohla být kvalifikovaná jako trestný čin. A během odpoledne bude ubývat oblačnosti na polojasno až skoro jasno a naměříme až 29 stupňů. Zítra se zase o 5 stupňů ochladí.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští kriminalisté objasnili ve spolupráci s kolegy ze Slovenska a Rumunska květnový výbuch bankomatu v Kunraticích. Pachatelé z něho odnesli přes 300 tisíc korun a způsobili celkovou škodu přes 900 tisíc. Policie zadržela v Rumunsku tři cizince, kteří po útěku z Česka pokračovali v trestné činnosti i v Bratislavě. Pokračuje mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
3: Celkem jsou tedy zadrženy tři osoby, a to cizinci ve věku 30, 33 a 36 let, kteří jsou v současné chvíli ve vydávací vazbě v Rumunsku, odkud budou v rámci extradice převezeni na Slovensko a poté poputují po odpíkání trestu do České republiky, kde jsou podezřelí ze spáchání trestného činu krádeže a poškození cizí věci.
1: U základní školy Hovorčovická v Kobylisích vznikne první takzvaná školní ulice v Praze 8. Platit začne na začátku příštího týdne v části Hovorčovické ulice mezi křižovatkami Smirovickou a Neratovickou ulicí. Úsek bude ve všední dny mezi 7:30 a 8:00 ráno vyhrazený pouze pro pěší a cyklisty, uvedl mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.
4: Jen přes dvě klíčové křižovatky vedou ranní pěší trasy více než 220 žáků. 152 jich přichází do školy směrem od Neratovické a dalších 75 prochází po Hovorčovické přes křižovatku s Klíčanskou. Návrh školní ulice zároveň vychází z projednání se školou i rodiči.
1: Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být posuzovaná jako trestný čin. Požadují to ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra. Teď bývá vybržďování nebo ujíždění před policií obvykle kvalifikované jen jako přestupek. Podle Tomáše Neřolda z BESIPu to ale neodpovídá možným následkům.
5: Jestliže někdo vybržďuje jiné vozidlo, vytlačuje ho z vozovky nebo třeba na něj najíždí, lepí se tak, že tam vůbec není bezpečný odstup, to jsou situace, kdy to není malý přestupek, ale je to vědomé, úmyslné ohrožení jiného člověka na životě a proto by to určitě mělo mít tu trestní rovinu.
1: Konkrétní podobu úpravy ministerstvo spravedlnosti zatím připravuje. Zároveň chce zpřísnit tresty za způsobení fatálních nehod v opilosti nebo pod vlivem drog. Za zavinění případné smrti by mělo nově hrozit 10 let místo současných 6. Spojené státy americké budou po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc Ukrajině získanou od vlády prezidenta Joea Bidena. Na síti Truth Social to napsal současný šéf Bílého domu Donald Trump. Bidenova administrativa vydala na vojenskou pomoc napadené Ukrajině miliardy dolarů. Trump za to svého předchůdce opakovaně kritizuje. Ve stejném příspěvku taky znovu popřel zprávy o tom, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice. Po 12 letech se české basketbalistky představí na světovém šampionátu. Ve 20 hodin a 15 minut se v přímém přenosu radiožurnálu Sport střetnou s Italkami, bronzovými medailistkami z posledního mistrovství Evropy. Dalšími soupeřkami našich basketbalistek ve skupině budou v neděli Číňanky a v pondělí Američanky. Do play-off se dostanou tři nejlepší celky z tabulky. Nad Prahou bude během odpoledne ubývat oblačnosti. K večeru má být polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 29 stupňů Celsia. Zítra se zase o něco ochladí. Naměříme nejvýš 24 stupňů. Ráno bude převážně zataženo, zpočátku místy s deštěm, přes den proměnlivě oblačno. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A vracíme se na silnice. Jak to teď aktuálně na silnicích v Praze a okolí vypadá, to nám řekne Tomáš Klomistr.
6: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň-Kořechu, je to mezi 23. a 19. kilometrem zhruba na čtvrt hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomaleji od sjezdu na Strašnice k Europarku. Se silným provozem počítejte také v opačném směru, a to na Štěrboholské spojce od Běchovic k Europarku. Na magistrále je plná Vilzonová od Florence k muzeu, také Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy. Věčné se popojíždí z Reslovy už od Tančícího domu k náměstí Pavlova, tam je to zhruba na 15 minut a 15 minut naberete taky v Patočkově před Blankou. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 5 minut po 14. hodině, vydařený páteční den vám všem. Taky dnes v odpolední Praze držíme to správné tempo a pomáhá nám v tom třeba George Ezra. A taky Thomas Robin. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.
7: Odpolední Praha.

V páteční odpolední Praze rozpíval Thomas Robin, za chvíli George Ezra nebo AC/DC. Dnes a zítra v metropoli zažíváme přítomnost silných strojů s jednou stopou. Letošní Prague Hardley Days nesou podtitul The Last Ride, tedy skutečně budou těmi posledními. Pořadatelé tak do programu vybrali ty největší hity z uplynulých 13 let. Dvoudenní festival na výstavišti v Holešovicích je tak nejen srazem kultovních motocyklů Harley Davidson, ale jejich příznivců z celé Evropy, ale čeká vás taky zábava v americkém stylu s krásnými motocykly. Spanilá jízda Prahou, adrenalinové FMX show, živá muzika, Smoke and Fire Food Fest a zábava pro celou rodinu. Detaily najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Podíváme se také na silnice, jaká je aktuální situace. Na výjezdu z metropole směrem do Příbramy po Strakonické se zastavuje u sjezdu na Lipence. Kolona po

0: Pokračuje až ke sjezdu na jíloviště, tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem, zdržení je zhruba půl hodiny. Na okruhu trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, ucpaný je taky příjezd po D5 z Plzně. Na jižní spojce směrem na Černý most se sune fronta od sjezdu na Strašnice za Europark. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz od Běchovic k Průmyslové. Ta je taky ucpaná už z Českobrodské. A na magistrále je plná Velznova od Florence k muzeu, také Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy ulice. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Je půl třetí, přejeme krásné páteční odpoledne, tohle byla Pink a Mirek Kasaný teď vystřídá nikoli ve zpěvu, ale má pro nás aktuální zprávy.
1: Hezké odpoledne. Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky s motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém poskytoval rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svoji ochranku čekat venku. Ve studiu přitom byly makety zbraní, fingovaná nálož a odposlouchávací zařízení. Petr Macinka teď tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou odhalil. Vodohospodáři začnou poprvé v historii doplňovat Vltavskou kaskádu vodou ze Slapské přehrady. Dnes večer má klesnout hladina Orlíku pod kritickou hranici a odtok bude nutné upravit tak, aby voda dál neklesala. Minimální průtoky ve Vltavě tak zajistí právě voda ze Slap. Petr Kramný, který si odpikává 28 let vězení za vraždu manželky a dcery v Egyptě, neuspěl s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu. Zpochybňoval v ní znalecké oprávnění nemocnice České Budějovice, která v kauze zpracovala revizní posudek. Kramný měl podle správních soudů námitky k posudku uplatnit v trestním řízení. Německá policie vyšetřuje včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu jako sabotáž. Dnes o tom informovala agentura DPA. Podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýnem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. Kanoista Václav Chaloupka poprvé vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Na olympijské trati ve Vers-sur-Marne zvítězil před lídrem seriálu Slovincem Hočevarem. Nad Prahou bude během odpoledne ubývat oblačnosti. K večeru má být polojasno až skoro jasno. Naměříme nejvýš 27 až 29 stupňů Celsia. Zítra nejvýš 24 stupně. Ráno má být převážně zataženo, zpočátku místy s doznívajícím deštěm. Přes den proměnlivě oblačno. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět Tomáš Kolmestr a aktuální dopravní informace.
3: Hezké odpoledne. Na výjezdu z Prahy po D1 směrem do Brna se zastavuje za sjezdem na Průhonice na 6. kilometru. Kolona pokračuje na 10,5. kilometr, tam stojí osobní auto v levém pruhu. Na výjezdu z metropole směrem do Příbramy po Strakonické se zastavuje u sjezdu na Lipence, kolona pokračuje až ke sjezdu na Jiloviště. Tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem z Držíně okolo půl hodiny. Na okruhu trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně. Na jižní spojce směrem na Černý most se sune fronta od sjezdu na Vršovice až za Europark. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz, a to od Běchovic k Průmyslové, ta je také ucpaná už z Českobrodské. V Patočkově postojíte asi 20 minut před Blankou a v Povotavské směrem k Blance se sune kolona od Čuprovy až k Bulovce. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vydejte se na cestu za pivními chutěmi, které jen tak někde nepotkáte. Na pražskou náplavku přistanou létající pivovary. Nomad Beer Festival 4. a 5. září na náplavce Rašínova nábřeží. Tradiční ležáky, ale, IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Hezké páteční odpoledne, už za chvíli si připomeneme to nejzajímavější z historie dnešního data, tedy 4. zářijového dne, a to s Petrem Jungmanem. A odpolední Praha, to je taky kapela Coldplay. Nebo Sigala. Přeji vám dobrý poslech.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: 1. zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de la Porciúncula, česky město naší paní královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Ani prezidenti nejsou žádní svatoušci. Před 50 lety v roce 1976 zastavila policie pozdější hlavu státu George W. Bushe nedaleko letoviska jeho rodiny v Maine. Auto řídil pěkně pod parou. Zaplatil $150 pokuty a nesměl 30 dnů řídit. Nebyl to jeho jediný prohřešek před zákonem. Byl zatčen ještě za výtržnictví a pozor i za krádež. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlétlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. První vězni byli do věznice v Rápoticích na Třebíčsku převezeni taky před 20 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reinokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. Prodala přes 200 milionů desek a s 35 cenami Grammy je historicky ženskou rekordmankou. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hipšmanovi. Kopačky pověsil na hřebík předloni. Já přeju hezký pátek a krásný 1. zářijový víkend.
4: Podíváme se taky na silnice v Praze a okolí. Na výjezdu z metropole směrem do Příbramy se zastavuje za sjezdem z okruhu. Kolona pokračuje až ke sjezdu na Jiloviště. Tam se omezením projíždí pouze levým pruhem, celé je to zhruba na půl hodiny. Na výjezdu z Prahy po D1 směrem do Brna se zastavuje za sjezdem na Průhonice na 6. kilometru. Kolona pokračuje na 10. a 5. kilometr, tam stojí osobní auto v levém místním pruhu. Na okruhu směrem na D1 se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ucpaný je taky příjezd po D5 z Plzně. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem od Běchovic k Europarku. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Vršovice za Europark. Zdržení asi 15 minut. V Patočkově ulici postojíte 20 minut před Blankou. A v Liberecké směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Prosek. Fronta pokračuje až do Nové Povltavské před Blanku. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta@maria.cz.
6: Nemůžete přece zastavit dopravu.
7: Že nemůžu? Tak se dívejte.
6: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
8: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
2: Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po dvou letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Vinyl.
9: Každé pondělí na Rádio Praha.
10: Na Rádio Praha.
8: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Ancient Heart, kterou zdám si dáme v pondělí.

0: Ve studiu Rádia Praha je už se mnou opět Mirek Kasan a přináší zprávy v 15 hodin. Mirku, pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeji. Nad Národním muzeem v Praze od zítřka opět pojedou tramvaje. Dělníci dokončili výstavbu trati. Onkologické centrum v Motole je i přes včerejší požár opláštění v provozu. V Nepálu po víc než týdnu od ničivých povodní zachránili dva přeživší, kteří uvázli v tunelu vodní elektrárny. A během odpoledne bude ubývat oblačnosti na polojasno až skoro jasno a naměříme až 29 stupňů. Zítra nejvýš 24.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na trať nad Pražským národním muzeem se od zítřka vracejí tramvaje linek 11 a 13. Dělníci úsek obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Práce za asi 225 milionů korun trvaly od poloviny června minulého roku, potvrzuje Jan Šurovský z Pražského dopravního podniku.
3: Po ukončení zásahu velitel hasičů prohlásil budovu Národního onkologického centra za provozuschopnou ve všech jejich částech. Příčina požáru je předmětem vyšetřování a předpokládaný odhad škody byl vyčíslen na 30 milionů korun.
1: Omluvte, byl to jiný zvuk, týkal se budovy onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze, která je i přes včerejší požár v provozu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Martina Dostálová, kterou jste slyšeli. Oheň poškodil opláštění centra a nikomu se nic nestalo. Podle Dostálové hasiči evakuovali 18 pacientů. Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Podle nich zastupitelství vadí, že se jedná o živou kauzu. Komise se proto podle svého člena Pavla Žáčka z ODS obrátí se žádostí o spis na soudy.
4: Není jiné cesty, než získat se legitimně, legálně přístup k těm materiálům, abychom mohli právě naplnit to naše zadání. Nedovedu si představit, že bychom to dělali někde pokoutně, to jsme naprosto jednoznačně vyloučili, čili pokoušíme se tou druhou cestou, tím druhým subjektem je prostě soud.
1: Vyšetřovací komise se chystá taky navrhnout úpravu trestního řádu. Chce zpřesnit podmínky součinnosti mezi orgány činnými v trestním řízení a sněmovními vyšetřovacími komisemi. Komise má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval Pražský dopravní podnik, Středočeští silničáři nebo Všeobecná zdravotní pojišťovna. Nepálským záchranářům se podařilo vyprostit dva přeživší z tunelu vodní elektrárny. Po ničivých záplavách minulou středu uvázly v prostorách elektráren stovky lidí. Na záchraně dalších úřady podle stanice BBC dál pracují. Přírodní katastrofa vyvolaná zhroucením části ledovce má v Nepálu a sousedním Tibetu na kontě víc než 1200 mrtvých. Další tisíce lidí se pohřešují.
5: Podle záchranářů jde o technického předáka a technického mistra z hydroelektrárny Trišulí 3. Jeden z mužů nemůže hýbat rukama ani nohama, druhý je na tom výrazně lépe, ale oba jsou přivědomí a komunikují. Vrtulník je okamžitě dopravil do nemocnice v Kátmandu a záchranné týmy pokračují v úmorné pátrací akci. Lidé tady v Nepálu pořád věří, že z tunelů se nakonec podaří zachránit desítky lidí. David Jakš, Český rozhlas.
1: Tři čeští tenisté dnes zabojují na turnaje US Open o postup do osmifinále dvouhry. Jiřího Lehečku čeká souboj s bývalou světovou trojkou Řekem Stefanosem Tsitsipasem. Kromě něj budou o osmifinále New Yorkského Grand Slamu bojovat obě wimbledonské finalistky a obě čeká duel s domácí tenistkou. Karolína Muchová se utká s Emou Navarovou a Linda Nosková nastoupí proti Anne Leeové. V Praze bude během odpoledne ubývat oblačnosti, k večeru až na polojasno, až skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí k 27 až 29 stupňům Celsia. Zítra naměříme nejvýš 24 stupňů. Ráno bude převážně zataženo zpočátku místy s doznívajícím deštěm, přes den proměnlivě oblačno. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace, vše důležité na silnicích. Teď přináší Tomáš Kolmistr. Tome, jak to vypadá?
6: Hezké odpoledne. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy do Příbramy se zastavuje zakřížením s okruhem. Kolona pokračuje až do omezení u sjezdu na Jíloviště. Tam se projíždí pouze jedním pruhem, celé je to zhruba na 40 minut. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem, a to od Běchovické Europarku. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Vršovice za Europark, zdržení je okolo 20 minut. Na okruhu směrem na D1 se táhne fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, plný je také příjezd po D5 z Plzně. Ve Kbelské směrem do Hloubětina se jede pomaleji od Cínovecké k Novopatské. V Liberecké směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Prosek, fronta pokračuje až do Nové Povltavské před Blanku. Na městském okruhu regulují vjezdy do tunelů, postojíte proto v Dobřížské, Radlické, Patočkově a také Svatovícké. A na D1 z Prahy směrem do Brna se sune fronta od 17. kilometru až k omezení na Šmejkalku na 24. kilometr, tam je to zhruba na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dnes je 4. září a z dnešního pátku už uplynulo 15 hodin a 6,5 minuty. A v odpolední Praze se k nám přidá taky Amy MacDonald. I Freya Ridings. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám pohodový poslech.

Na rádiu Praha dospíval Pharrell Williams, je 15 hodin 17 minut. Zítra proběhne v Praze v Herzánském paláci Den otevřených dveří. Tradičně se tedy můžete těšit na komentované prohlídky interiérů i venkovních prostor. V Herzánském paláci zahrnuje prohlídka hudební sál, strahovský salonek, pracovnu předsedy vlády, gobelínový sál i jídelnu. Současně bude po delší době otevřený Slavíčkův ateliér. Budete tak mít možnost vidět historický lustr z konce 19. století, který malíř Jan Slavíček obdržel od Jana Masaryka, i expozici dobových fotografií. Vstup je zdarma. Herzánský palác je součástí řadové zástavby na jižní straně Loretánské ulice při hraně Hradčanského ostrohu. V současné době slouží objekt k reprezentaci

0: reprezentačním účelům předsedy vlády České republiky. Další zajímavé tipy najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. A nevynecháme ani aktuální dopravní informace, ty má pro nás Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se táhne fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Ve Strakonické směrem z centra se pomalu rozjíždí kolona od sjezdu z okruhu. U sjezdu na Jíloviště už se podařilo obnovit provoz s dvěma jízdními pruhy a kolona se tak dává pomalu do pohybu. Na jižní spojce směrem na Černý most se táhne fronta od křížení s magistrálou, a to až na Štěrboholskou spojku. Za sjezd na Dolní Počernice, zdržení je tam okolo půl hodiny. Ve Kbelské směrem do Hloubětina se jede pomaly od Cínovecké k Novopatské. V Liberecké směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Prosek, fronta pokračuje až do Nové Povltavské před Blanku. A na městském okruhu regulují vjezdy do tunelu, postojíte proto v Dobříské, také Radlické, Patočkové a také Svatovícké. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Jsme stále s vámi, Rádio Praha má pro vás další zprávy s Mirkem Kasanem, tentokrát v 15:30.
1: Hezké odpoledne. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům spojovaným s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Z bezpečnostních důvodů ale nechtěl upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Podle ministra Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dále platí stupeň ohrožení terorismem B. Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Rozhodl o tom ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Změnil tak rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Vycházel přitom i z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu, podle kterého areál s pastvinami tvoří jeden celek. Hřebčín teď vlastní společnost Signum. Ta památkovou ochranu pastvin odmítá a už v létě si kvůli tomu obrátila na soud. Celé září se v Česku konají Dny evropského dědictví. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Veřejnosti se během nich otevírají brány různých běžně nepřístupných památek. Na některých místech organizátoři doplňují program i workshopy, výstavami nebo koncerty. Ruský dron dnes odpoledne zasáhl budovu ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva, píše server Ukrajinská pravda. Po výbuchu z místa stoupal hustý dým, uvedli to očití svědci. Na místo zásahu přijíždějí sanitky, napsala agentura Reuters. Francouzský pilot Formule 1 Pierre Gasly přišel o třetí místo z velké ceny Monaka. Odvolací soud Mezinárodní automobilové federace jezdci obnovil tresty, které v červnovém závodě dostal za překročení rychlosti v boxech. Kvůli nim Gasly klesl na sedmou příčku. První skončil Ital Antonelli před druhým Britem Hamiltonem a třetím Francouzem Hadžarem. Během odpoledne bude v Praze ubývat oblačnosti. K večeru má být polojasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi 27 a 29 stupni Celsia. Zítra se o 5 stupňů ochladí, naměříme nejvýš 24 stupňů. Ráno bude převážně zataženo, zpočátku místy s deštěm, přes den proměnlivě oblačno. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A kde nás na silnicích čekají problémy, to ví Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Černý most se táhne fronta od křížení s magistrálou až na Štěrboholskou spojku za sjezd na Dolní Počernice, zdržení je tam asi půl hodiny. V opačném směru se popojíždí před Baranovským mostem od sjezdu do Vídeňské. Na okruhu trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně. V opačném směru tedy na letiště se jede pomaleji od sjezdu na Lochkov z 15. kilometru na konec omezení na 18. kilometr. Plný je také příjezd ulicí k Barandovu, a to už od Koupaliště. V Ekbelské směrem do Hloubětína se popojíždí od Cínovecké k nájezdu z Mladoboleslavské. Tam překáží porouchané osobní auto, celé je to zhruba na 20 minut. V Povltavské směrem k Blance se tahne kolona od Balabenky k Bulovce a na D1 z Prahy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Velké Popovice. Na 16. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na konec omezení na Šmejkalce na 24. kilometr, zdržení je tam okolo 20 minut. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World, Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
6: Host Lenky Vahalové. Zpěvačka a herečka Alžběta Ferencová, která si říká Zéa, vydala v březnu novou desku s názvem Where Do We Go When The Silence Comes. Proč některé klipy k novým singlům vznikaly na Tenerife? Kdy začne skládat v romštině? A jaký byl život ve Francii a v New Yorku? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po půl čtvrté, pěkné odpoledne. Dopravní podnik hlavního města Prahy si připomíná výročí, kdy do ulic vyjeli první trolejbusy. Kudy přesně vedla jejich trasa, to si připomeneme už za pár minut. A v odpolední Praze se svým hitem nechybí ani BB Rexa a David Guetta. A taky Ed Sheeran. Skvělý poslech vám přeje Vláďa Maloší.

0: Páteční odpolední Praze dozněli Fugees, je 3:15, přejeme pěkný den. Koncem srpna roku 1936 vyjeli do ulic hlavního města první trolejbusy. Testovací jízdy těchto dopravních prostředků vedly ze Střešovic na Hanspaulku. Dopravní podnik hlavního města Prahy si tento týden připomíná toto významné výročí a připravil třeba komentované procházky, které mapují původní trasu. Prošla si ji také naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Já vás tady vítám.
2: Na prohlídku po trase prvních trolejbusů nás bere Luděk Fischer z dopravního podniku.
1: Nacházíme se před muzeem MHD ve Střešovicích.
2: Historická budova vozovny sloužila dřív hlavně pro tramvaje.
1: Dnešní komentovaná procházka bude hodně povídací o první trolejbusové trase, která vedla právě tady od vozovny Střešovice ke svatému Matěji na Hanspaulce.
2: První skutečná trolejbusová trať v Praze vznikla už v roce 1936. V té době šlo o jedinou trolejbusovou trať v celém Československu. Trasa proto byla testovací.
1: Zhruba na tom místě, kde vidíte tady náš nejstarší exponát, což je trolejbus Praga TOT z roku 36. V těch místech opravdu skutečně parkovali před těma 90 rokama.
2: Tehdejší dopravce elektrické podniky hlavního města Prahy záměrně zvolili náročnou trasu ze Střešovic na Hanspaulku. Provoz na 3,6 kilometru dlouhé trati zajišťovaly tři různé trolejbusy, každý od jiného výrobce.
1: První trasa pokračovala směrem dolů, zhruba tam, kde jede teďka tramvaj, tak tam se stáčely trolejbusy doleva. Vidíte, že kde vyjíždí ten bílej mikrobus, tak tam tudy se stáčely zase zpátky dolů. To znamená, že oni, když jeli tady po levé straně, tak se otáčely o 180 stupňů zhruba v rádiosu 10 metrů. Jo, ten trolejbus byl 10 metrů dlouhý a na rádiusu 10 metrů se musel otočit.
2: Dopravní podnik chystá k výročí řadu dalších akcí. Už o víkendu vyjedou do pražských ulic historické soupravy. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: A přinášíme aktuální dopravní informace. Slovo má Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Černý most se tahne kolona od sjezdu na Vršovice až za Europark na Štěrbolskou spojku, celé je to zhruba na půl hodiny pro osobní auta. Jižní spojka ještě jednou, tentokrát směrem na Smíchov, tam se zastavuje u sjezdu do Vídeňské. Kolona pokračuje až na Barandovský most, zdržení asi 15 minut. Na okruhu trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně. V opačném směru tedy na letiště se jede pomalej od sjezdu na Lohkov z 15. kilometru na konec omezení na 18. kilometru. Plný je také příjezd ulicí k Barandovu, a to už od koupaliště. Ve Kbelské směrem do Hloubětína se táhne kolona u Cínovecké od sjezdu na Čakovice k nájezdu od Mladoboleslavské, tam překáží porouchané osobní auto. V Patočkově postojíte asi 25 minut před Blankou a v Povltavské směrem k Blance se táhne kolona od Balabenky, a to až k Bulovce, zdržení je tam okolo 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Praha, taky další zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Běžecký závod zítra omezí dopravu v centru Prahy. Na některých místech řidiči nezastaví už dnes večer. Senioři v Praze předali podvodníkovi zlato za skoro 5 milionů korun. Policie prosí veřejnost o pomoc při pátrání. Zmocněnec pro Green Deal Filip Turek by se měl vrátit na jednání ministerstva životního prostředí. A během odpoledne bude ubývat oblačnosti na polojasno až skoro jasno a naměříme až 29 stupňů. Zítra se zase o 5 stupňů ochladí.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V okolí náměstí Republiky v Praze bude od dnešní 18. hodiny platit zákaz zastavení. Přípravy na zítřejší běžecký závod omezí řidiče například v ulicích Hybernská a na Příkopě. Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana by měli se zákazy zastavení řidiči počítat i zítra.
3: Už od minuty po půlnoci až do 23 hodin také v ulici Revoluční a od 12 do 22 hodin na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše i na Dvořákově a Rohatském nábřeží nebo v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu.
1: Některé ulice v centru Prahy budou zítra během odpoledního závodu zcela neprůjezdné a akce omezí taky tramvaje a autobusy městské hromadné dopravy. Pražští kriminalisté vyšetřují podvod, při kterém neznámý pachatel připravil seniorský manželský pár o investiční zlato v hodnotě skoro 5 milionů korun. Na základě vymyšlené historky o nehodě seniori podvodníkovi předali několik kusů zlatých prutů o délce asi 30 cm. Policie žádá o pomoc veřejnost a především osoby, které obchodují se zlatem. Událost se stala tuto středu 2. září na Žižkově. Uvedl to mluvčí pražské policie Jan Daněk.
4: Případ kriminalisté 3. policejního obvodu prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za který v případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 10 let.
1: Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy by měl být na příští poradě vedení ministerstva životního prostředí. Řekl to ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka s tím, že mu dochází trpělivost s vyšetřováním policie Turkovi dopravní nehody. Právě kvůli ní dal Turek v červenci funkci zmocněnce k dispozici do doby, než policie rozhodne o viníkovi. To ministru Macinkovi vadí.
5: Je tady nějaká v podstatě běžná nehoda, která se může stát komukoliv a policie ji vyšetřuje už, já nevím, druhý měsíc. Mně už začíná docházet trpělivost s tím, že se čeká na nějaké vyšetřování policie, takže já bych opravdu rád, aby se pan Turek vrátil do plnohodnotného režimu, prostě bez ohledu na to, co si kdo myslí.
1: Jak Českému rozhlasu potvrdila mluvčí Eva Kropáčová, policie případ stále vyšetřuje. V Indonésii se tento týden otrávilo asi 2000 lidí jídlem zdarma z vládního programu. Otravy postihly učitele a žáky na nejméně dvou velkých indonéských ostrovech. Program na poskytnutí bezplatných jídel desítkám milionů školních dětí spustil loni prezident země Prabowo Subianto. Cílem je vymítit podvýživu. Projekt ale doprovázejí kontroverze, včetně hromadných otrav nebo obvinění z korupce. Kanoista Václav Chaloupka vyhrál poprvé v životě závod světového poháru vodních slalomářů. Dokázal to ve francouzském Vers-sur-Marne a zároveň tak získal i maximum bodů do olympijské kvalifikace. Mezi ženami vyhrála Slovenka Paňková. Martina Sadková skončila šestá. Mistryně světa Tereza Kneblová vypadla v kvalifikaci, stejně jako bronzový medailista z letošního světového šampionátu Lukáš Kratochvíl. K večeru se bude nad Prahou vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí k 29 stupňům Celsia. V noci se postupně ochladí na 16 až 13 stupňů. Během půlnoci se obloha zatáhne a přidá se déšť, výjimečně i bouřka. Ráno bude převážně zataženo, zpočátku ještě místy s deštěm, přes den proměnlivě oblačno. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Naměříme nejvýš 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích v Praze a okolí, to už je otázka na Tomáše Kolmistra.
6: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem od sjezdu na Lochkov na konec omezení na 18. kilometr. Ucpaná je také ulice k Barandovu a to už od bazénu. Ve směru na D1 trvá silný provoz za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně a to už od 4. kilometru. Na městském okruhu regulují vjezdy do tunelů, postojíte proto v Dobříšské, Radlické, Patočkově a také Svatovícké. V Liberecké směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Prosek, popojíždí se kolem Bulovky až do Nové Povltavské předblanku, tam je to na zhruba 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se táhne kolona od sjezdu na Vršovice přes Štěrbohovskou spojku před Běchovice. Zdržení pro osobní auta je asi půl hodiny. A na výjezdu z metropole směrem do Brna po D1 zpozorněte za sjezdem na Průhonice. Na 6. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje nesouvisle až na konec omezení na Šmejkalku na 24. kilometr. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Páteční odpoledne pokračuje a máme 6 minut po 16. hodině. Dnešní odpolední Praha, to je za okamžik také kapela Depeche Mode. Nebo Eva Farna s kapelou Mirai. Já jsem Vláda Malošík a přeji vám nerušený poslech.

0: Doufám, že vás čeká volný víkend a že si ho patřičně zpestříte nějakou zajímavou činností. Tak třeba Pražská zoologická zahrada na zítřek opět připravila speciální program a tentokrát si připomene Mezinárodní den povědomí o supech a kondorech. Interaktivně zaměřená vzdělávací stanoviště budou uvolněna nebo umístěna u voliér dravců s řadou tematických her pro děti a s důrazem na příčiny ohrožení dravců, jejich ochranu a také projekty Zoo Praha, které jim pomáhají. Celým dnem budou provázet pravidelná komentovaná setkání u supů a kondorů. V neděli pak můžete zajít na komentovanou prohlídku výstavy Kudlanky, vedenou odborným chovatelem. Více informací pro vás máme i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Když vstoupíte do chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, stačí jen zvednout hlavu. Nad vámi se totiž rozprostře největší barokní freska v Praze. Má neuvěřitelných 1500 metrů čtverečních. Víte, že tahle freska neměla jen zdobit, ale taky vyprávět příběh a učit? Barokní umělci pomocí iluzí a symbolů doslova otevřeli strop do nebe. A právě proto je tenhle chrám pro mnoho lidí jedním z nejpůsobivějších míst v Praze.
0: A taky dnes v tom jdeme s vámi, teď už aktuální doprava a Tomáš Kolmistr.
2: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště čekejte silný provoz za Lochkovským tunelem a

0: To od sjezdu na Lohkov na konec omezení na 18. kilometr, ucpaná je také ulice k Barrandovu. Ve směru na D1 trvá silný provoz za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem, tam je to na asi 20 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně, a to už od 4. kilometru. Na jižní spojce směrem na Černý most se táhne kolona od sjezdu na Vršovice přes Štěrbolskou spojku před Běchovice. Zdržení pro osobní auta je okolo půl hodiny. V opačném směru, tedy na Smíchov, se popojíždí před Barrandovským mostem, a to od sjezdu do Vídeň. V Ekbelské směrem do Hloubětina se jede pomaleji od Cínovecké k nájezdu do Novopatské. V Liberecké směrem do centra se zastavuje před Bulovkou, kolona pokračuje přes Holešovičky až před Blanku. Na magistrále je plná Velzonová od Florence k omezení u muzea a na výjezdu z Prahy do Brna po D1 se čekejte zdržení 40 minut od sjezdu na Průhonice ze 6. kilometru na konec omezení na Šmejkalku na 24. kilometr. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Dua Lipa dospívala a Mirek Kasan už je ve studiu Rádia Praha se zprávami v 5:30.
1: Dobré odpoledne. Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky s motoristou pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém poskytoval rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svoji ochranku čekat venku. Ve studiu přitom byly makety zbraní, fingovaná nálož a odposlouchávací zařízení. Petr Macinka teď tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou odhalil. Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% bodu víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíce zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Výjimečný trest 21 let vězení a následnou detenci uložil soud 24-letému Jiřímu Junkovi. Muž se přiznal, že svou přítelkyni po několika měsíčním týrání v pražském bytě polil benzínem a zapálil ji. Žena přežila, ale má trvalé následky. Podle znalkyně náprava muže se sadistickými sklony téměř nemožná. Německá policie vyšetřuje včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu jako sabotáž. Dnes o tom informovala agentura DPA. Podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýdem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. Fotbalista Denis Halinský se po víc než 2 letech vrací do Pardubic. 23-letý stoper bude na východě Čech půl roku hostovat z pražské Slavie. Oba kluby o tom informovali na síti X. Nad Prahou se bude k večeru dál vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí k 29 stupňům Celsia. V noci se ochladí na 16 až 13 stupňů. Kolem půlnoci se obloha zatáhne a přidá se déšť, výjimečně i bouřka. Ráno bude převážně zataženo, zpočátku ještě místy s doznívajícím deštěm, přes den proměnlivě oblačno. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Naměříme nejvýš 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Aktuální dění na silnicích v Praze a okolí pro nás se stále sleduje Tomáš Kolmistr. Tome, jaká je situace?
3: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Černý most se sune fronta u sjezdu na Vršovice až na konec Štěrboholské spojky před Běchovice. Celé je to na zhruba půl hodiny. Ve směru na Smíchov se popojíždí od sjezdu do Vídeňské až na Barandovský most. V Liberecké směrem do centra se zastavuje před Bulovkou, kolona pokračuje přes Holešovičky až před Blanku. Na příjezdu do metropole po D5C z Plzně se zastavuje za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru, kolona pokračuje až na okruh k Ořechu na 19. kilometr. Osobními auty je to zhruba na 40 minut. Na magistrále je plná Wilsonova od Florence k muzeu a také Nuselský most od kongresového centra do Legerovy. A na výjezdu z Prahy směrem do Brna po D1 se zastavuje u sjezdu na Čestlice na 8. kilometru. Kolona se táhne až na 24. kilometr na konec omezení. Zdržení je tam okolo půl hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Společně si užíváme 4. zářijový den, je pátek a taky čas se po 4:30. V odpolední Praze vám za okamžik poradíme, kam se vydat ve volném čase. A svou muziku přidá Michael Schulte. I Zara Larsson. Hezký poslech vám všem.

0: Je 4:45, v páteční odpolední Praze je už připravený kolega Jirka Štefl a má pro vás aktuální pražské tipy.
1: Jestli máte rádi letadla, tak byste v sobotu neměli chybět na letišti v Letňanech. Speciální celodenní program vás provede více než 100letou historií letiště, které je už od počátku neodmyslitelně spjato nejen s vývojem letectví, ale taky s výcvikem pilotů. Letošní ročník je zaměřen hlavně na výcvik pilotů v období druhé světové války a v poválečných letech. U dopravy ještě zůstáváme, jestli vás to víc táhne k autobusům, tak den otevřených dveří bude v garáži Řepy. Těšit se tam můžete na přehlídku současné techniky, historických vozidel a nahlédnete i do zázemí provozovny, které je běžně veřejnosti nepřístupné. V Rígrových sadech zase bude Groovy Market Fest, to je jednodenní městský market, kde se potkává to nejlepší z pražské gastronomie, lokálního designu a hudební scény. A v Metropoli se v sobotu večer poběží 10-kilometrový závod. Je už sice vyprodaný, ale běžce můžete ve večerní Praze aspoň podpořit. Start je v 19:30 na náměstí Republiky. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: A já už se ptám kolegy Tomáše Kolmistra. Tome, co nás čeká právě teď na silnicích?
2: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Černý most počítejte s kolonou od sjezdu na Vršovice a to až na konec Štěrboholské spojky před Běchovice. Celé je to na zhruba půl hodiny. Ve směru na Smíchov se stále popojíždí od sjezdu do Vídeňské na Barandovský most. Na okruhu směrem na D1 trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ucpaná je také plzeňská D5 už od 5. kilometru. V Holešovičkách směrem do centra se tahne fronta a to od Bulovky do Nové Povltavské před Blanku. V Patočkově postojíte asi 15 minut před Blankou. Na magistrále je plná Vilzonová od Florence k muzeu a také Nuselský most od kongresového centra do Legerovy. Na výjezdu z Prahy po D10 do Mladé Boleslavy se zastavuje za sjezdem na Horní Počernice na 4. kilometru. Kolona pokračuje až na 11,5 kilometr. Tam stojí kamion s defektem pneumatiky, projíždí se pouze levým pruhem, zdržení je tam asi 20 minut. A na výjezdu z Prahy do Brna po D1 se zastavuje u sjezdu na Čistlice. Kolona pokračuje až na 24. kilometr. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Páteční odpoledne na Rádio Praha pokračuje v 17 hodin dalšími zprávami. Hned po nich už je tady Petr Zajíček. Stále dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.
4: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta-maria.cz.
5: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Jsou tady zprávy na 17. hodinu a ve studiu už je připraven kolega Mirek Kasan. Mirku, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, vítám za mikrofonem Petra Zajíčka. Policie zadržela v Rumunsku trojici mužů podezřelých z odpálení a vyloupení bankomatu v pražských Kunraticích. Pražský magistrát podpoří v příštích 2 letech lidi ohrožené závislostmi víc než 70 miliony korun. Spojené státy budou podle prezidenta Trumpa chtít, aby Evropa zaplatila za Bidenovu vojenskou pomoc Ukrajině. Ráno bude převážně zataženo, zpočátku ještě místy s deštěm, přes den proměnlivě oblačno s teplotami do 25 stupňů, k večeru se bude vyjasňovat.
2: Rádio Praha, zprávy.
1: Pražští kriminalisté objasnili ve spolupráci s kolegy ze Slovenska a Rumunska květnový výbuch bankomatu v Kunraticích. Pachatelé z něho odnesli přes 300 tisíc korun a způsobili celkovou škodu přes 900 tisíc. Policie zadržela v Rumunsku 3 cizince, kteří po útěku z Česka pokračovali v trestné činnosti i v Bratislavě. Pokračuje mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
3: Celkem jsou tedy zadrženy 3 osoby, a to cizinci ve věku 30, 33 a 36 let, kteří jsou v současné chvíli ve vydávací vazbě v Rumunsku, odkud budou v rámci extradice převezeni na Slovensko a poté poputují po odpíkání trestu do České republiky, kde jsou podezřelí ze spáchání trestného činu krádeže a poškození cizí věci.
1: Praha dá na podporu lidí ohrožených závislostmi celkem 74 milionů korun, schválila to městská rada. 2letý program začne příští rok. Peníze dostanou například poskytovatelé poradenských služeb, ambulantní a lůžkové léčby nebo terapeutické komunity. Pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
4: Program adiktologických služeb má Praze umožnit pokračování systematického rozvoje dostupné sítě odborné pomoci a současně vytvořit stabilnější podmínky pro poskytovatele služeb lidem ohroženým závislostním chováním a také jejich blízkým.
1: V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky.
5: Kdo sledoval srážky a ví, kde napadlo větší množství milimetrů, nějaké ty desítky, tak tam je ta pravděpodobnost teďka toho nálezu největší. A bude prostě záviset na tom, jestli bude pršet. Já myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby ještě 50 milimetrů spadlo.
1: Pršet by mělo na většině území republiky zítra. Spojené státy budou po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc Ukrajině, získanou od vlády prezidenta Joea Bidena. Na síti Truth Social to napsal současný šéf Bílého domu Donald Trump. Bidenova administrativa vydala na vojenskou pomoc napadené Ukrajině miliardy dolarů. Trump za to svého předchůdce opakovaně kritizuje. Ve stejném příspěvku taky znovu popřel zprávy o tom, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice. České basketbalistky se poprvé po 12 letech představí na mistrovství světa. Od 20 hodin a 15 minut nastoupí v Berlíně proti Italkám. O postup ze skupiny pak budou bojovat ještě proti Číňankám a na závěr proti obhájkyním titulu z Ameriky. Právě úvodní 2 duely podle trenérky Romany Ptáčkové ukážou, jak moc bude oslabený český tým konkurenceschopný.
6: Tak máme velmi těžkou skupinu, nicméně my nemáme co ztratit, my můžeme jenom překvapit a získat, takže určitě by byl úspěch. Jak vyhrát v jednom z těchto 2 vlastně zápasů, ale považuji Itálii jako něco lepší tým, třeba než je Čína.
1: Večer a zpočátku v noci bude v Praze většinou polojasno nebo skoro jasno. Během půlnoci nebo kolem půlnoci se ale postupně zatáhne a přidá se déšť, výjimečně i bouřka. Nejnižší noční teploty klesnou k 16 až 13 stupňům Celsia. Ráno bude převážně zataženo, zpočátku ještě místy s deštěm, přes den pak proměnlivě oblačno. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat a naměříme nejvýš 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Tomáš Kolmistr.
7: Hezké odpoledne. Na jižní spojce je ve směru na Černý most se sune kolona od sjezdu na Vršovice kolem Europarku, nakonec Štěrboholské spojky zdržení okolo půl hodiny. Jižní spojka ještě jednou, tentokrát směrem na Smíchov, tam se zastavuje u sjezdu do Vídeňské, pomalej se jede až na Barandovský most, tam je to zhruba na čtvrt hodiny. V Liberecké směrem do centra se zastavuje před Bulovkou, kolona pokračuje přes Holešovičky až před Blanku. Na výjezdu z Prahy po D10 do Mladé Boleslavy se zastavuje na začátku dálnice na prvním kilometru, kolona pokračuje až na 11,5 km. Tam stojí kamion s defektem pneumatiky, projíždí se pouze levým pruhem, zdržení je asi půl hodiny. Na jižní spojce směrem na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zastavuje za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru, kolona pokračuje až na okruh Kořechu na 19. kilometr. Osobními auty je to na asi 35 minut. A na D1 z Prahy směrem do Brna se dojíždí do kolony u sjezdu na okruh na 10. kilometru, ta pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr, celé je to na více než půl hodiny. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 17. hodině. Bude tady David Koller. Meduza, James Carter, Ellie Due a Fastboy. A pak třeba Bruno Mars. A Petr Zajíček vám přeje hezký pátek.

0: Tak máme první zářijový pátek a i dnes jako každý pátek a bylo tomu taky o prázdninách. Tady bude náš pravidelný hudební speciál Rok je náš. Takže dnes po 9. hodině večer, mezi 9. a 10. večerní chceteli, tady bude Ilja Kučera mladší a necelých 60 minut rockové muziky z domova i ze světa. Takže rockoví fanoušci se opět mají na co těšit. Poslouchejte tedy Rádio Praha po 21. hodině po zprávách. A teď už další doprava a Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň na 23. kilometru, k Ořechu na 19. kilometr, zdržení asi 20 minut, plný je také příjezd po D5 už ze 4. kilometru. Na jižní spojce směrem na Černý most se dojíždí do kolony u sjezdu na Strašnice, kolona pokračuje za Europark, zdržení je tam okolo 15 minut. Na výjezdu z metropole do Mladé Boleslavy po D10 se zastavuje na začátku dálnice za sjezdem z okruhu, kolona se táhne až na 11,5 kilometr, tam stojí nákladní auto s defektem, kolem se projíždí pouze levým pruhem, zdržení je asi půl hodiny. Na D1 z Prahy směrem do Brna se dojíždí do kolony u sjezdu na okruh na 10. kilometru. Ta pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr, celé je to zhruba na 30 minut. A ještě v centru Prahy je plná Wilsonova směrem na Pankrác, a to od Florence až do omezení u muzea. A ucpaná je také Ječná už od Karlova náměstí před IP Pavlova. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Je 17:30, čas na krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům spojovaným s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. Z bezpečnostních důvodů ale nechtěl upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Podle ministra Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dále platí stupeň ohrožení terorismem B. Rusko dnes odpoledne zaútočilo na budovu ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva. Jak píše server Ukrajinská pravda, dron zasáhl přímo pracovnu šéfa rozvědky, který v ní ale v tu chvíli zrovna nebyl. Nálet si ale vyžádal nejméně 7 raněných. Prezident Volodymyr Zelenský řekl, že uložil šéfovi tajné služby na ruský útok adekvátně odpovědět. Vodohospodáři začnou poprvé v historii doplňovat Vltavskou kaskádu vodou ze Slapské přehrady. Dnes večer má klesnout hladina Orlíku pod kritickou hranici a odtok bude nutné upravit tak, aby voda dál neklesala. Minimální průtoky ve Vltavě tak zajistí právě voda ze Slap. Petr Kramný, který si odpykává 28 let vězení za vraždu manželky a dcery v Egyptě, neuspěl s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu. Zpochybňoval v ní znalecké oprávnění nemocnice České Budějovice, která v kauze zpracovala revizní posudek. Podle správních soudů ale měl Kramný námitky k posudku uplatnit v trestním řízení. Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem anglického druholigového klubu West Ham United. Osobně to potvrdil serveru E15. Svůj podíl Křetínský zvýší na 46%, doteď měl 27%. V Praze bude ráno převážně zataženo, zpočátku ještě místy s doznívajícím deštěm. Přes den pak proměnlivě oblačno, později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Naměříme nejvýš 23 až 25 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy pohled na pražskou dopravu s Tomášem Kolmistrem.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se po pojíždí od sjezdu na Plzeň na 23. kilometru k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení je asi 20 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už ze 2. kilometru. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavuje u sjezdu na Strašnice. Kolona se táhne až za Europark. Zdržení je asi čtvrt hodiny. V ulici v Holešovičkách se táhne fronta od Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku. Na magistrále je plná Wilsonova od Florence k muzeu, také Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy. Věčné se popojíždí od Karlova náměstí k IP Pavlova. Na výjezdu z Prahy do Mladé Boleslavy po D10 se zastavuje na začátku dálnice za sjezdem z okruhu. Kolona se táhne až na 11,5 km. Tam stojí nákladní auto s defektem. Kolem se projíždí pouze levým pruhem. Zdržení je okolo půl hodiny. A na D1 z Prahy směrem do Brna se dojíždí do kolony u sjezdu na okruh na 10. km. Ta pokračuje až na konec omezení na Šmejkalce na 24. km. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Přijďte 12. a 13. září od 10 do 18 hodin na Design Market Babí léto na Holešovické výstaviště. Užijte si víkend plný originálního designu, lokálních značek a skvělé atmosféry. Více než 220 tvůrců z Česka i zahraničí. Autorská móda, šperky, bytové doplňky, přírodní kosmetika a mnohem víc. Chybět nebude ani oblíbený Street Food Festival. Více na designmarket.com, Facebooku nebo Instagramu. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Nemůžete přece zastavit dopravu.
6: Že nemůžu? Tak se dívejte.
5: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
7: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
8: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
7: S Lenkou

Dnešní pokračování cestopisného miniseriálu o New Yorku začneme v umělecké čtvrti Greenwich Village a skončíme na vyhlídce ve výšce 345 metrů. Už za chvíli, počkejte si na to.

0: Tak to byla Madonna, která svoji hudební kariéru začínala s 20-dolarovkou, jak se traduje v New Yorku. A právě do New Yorku, města, co prý nikdy nespí, se právě vracíme v našem pátém díle týdenního seriálu. Dnes vyrazíme do Greenwich Village, jedné z nejstarších a nejživějších čtvrtí Manhattanu. Odtud zamíříme na Chelsea Market a naši procházku zakončíme na vyhlídce ve stém patře mrakodrapu Hudson Yards.
1: Greenwich Village, místo, kde New York ztrácí svůj pravouhlý řád. Původně to byla samostatná venkovská osada, chráněná před žlutou zimnicí, což jí vtisklo jedinečnou síť křivolakých uliček. Právě tady tepe bohemské srdce Manhattanu. Procházíme kolem domu, kde žil Bob Dylan, Allen Ginsberg nebo třeba Edgar Allan Poe a krátce také John Lennon s Yoko Ono. Všechny cesty tu vedou na Washington Square Park. Prostranství s ikonickým mramorovým obloukem dnes funguje jako obří open-air pódium pro pouliční muzikanty, šachisty a umělce z celého světa. O pár bloků dál na sever se atmosféra radikálně mění. Vítá nás Chelsea, čtvrť proslulá stovkami prestižních galerií současného umění. Dnes luxusní hotel Chelsea býval útočištěm dalších legend kultury 20. století. Namátkou Leonard Cohen tam prožil krátký románek s Janis Joplin. Dramatik Arthur Miller se do hotelu uchýlil na 6 let po rozchodu s Marilyn Monroe a Arthur C. Clarke zase v jednom z pokojů napsal podle vlastní knihy scénář k slavnému filmu 2001 Vesmírná odysea. Středobodem dění je Chelsea Market. Tato bývalá továrna na sušenky prošla brilantní rekonstrukcí. Industriální cihlové zdi, odhalené potrubí a ocelové nosníky dnes rámují jeden z nejvyhlášenějších gastrorájů, kde vedle sebe voní čerstvé tacos, humři i řemeslné koblihy. Ceny jsou tu různé, od plátku pici za $5 až po sendvič s hubřím masem lobster roll za až $36, tedy 100 až 700 korun. Jenom pár minut chůze na západ leží na řece Hudson Little Island, malý ostrov. Uměle vytvořený futuristický veřejný park postavený na 132 betonových pilířích ve tvaru tulipánů. Odtud už je to jen skok na High Line, městskou promenádu, vybudovanou na tělese zrušené nadzemní železnice, asi 10 metrů nad komunikací. Doporučuji zhruba 2-kilometrovou procházku po High Line, lemovanou zelení a pouličním uměním. Nejvýraznější je obří hliníková socha holuba s názvem Dinosaur od umělce Ivana Argoteho. High Line končí v hypermoderní čtvrti Hudson Yards, jedné z nejlepších adres ve městě. Tam ve stém patře a výšce 345 metrů vyčnívá do prostoru vyhlídková plošina The Edge, z níž máte New York nejen před sebou, ale i kolem sebe. Tento zážitek byl jedním z nejzásadnějších na našem výletu v New Yorku. Vstupenka zakoupená online nás přišla na $39, zhruba 800 korun na osobu. Podobných vyhlídek je v New Yorku více, včetně o něco staršího One World Observatory nebo klasiky Empire State Building. K níž z Hudson Yards dojdete za pouhých 20 minut. A právě tam, v srdci Midtown, začneme závěrečný díl našeho putování. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Český rozhlas.
0: A z New Yorku se vracíme zpátky do Prahy. Tady máme pro vás aktualizované dopravní informace s Tomášem Kolomistrem.
2: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 stále trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení je tam asi čtvrt hodiny, ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně. Na jižní spojce směrem na Černý most překáží porouchané osobní auto za sjezdem na Záběhlice a tvoří se kolona na asi 10 minut. V Zenklově směrem na Libéně řeší nehodu dvou osobních aut a motorky na úrovni Bolovky a začíná se tvořit kolona. V Holešovičkách se jede pomalu od Bolovky k Blance do Nové Povol. V Bělohorské směrem z centra postojíte asi 10 minut před vypichem a na výjezdu z metropole směrem do Mladé Boleslavy po D10 se dojíždí do kolony na začátku dálnice za sjezdem z okruhu. Je to důsledek porouchaného nákladního auta na 11,5 km, to už se před malou chvílí podařilo odstranit, kolona se tak dává pomalu do pohybu. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Nechovám se o nic hůř než Pickering.
4: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
3: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka. Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Vinyl.
6: Každé pondělí na Rádiu Praha.
7: Na Rádiu Praha.
5: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Ancient Heart. Kterou zdám si dáme v pondělí večer? Hlasujte.

0: Tak to byl Kanaďan Brian Adams na Rádiu Praha. Teď už zprávy na 18. hodinu a ve studiu je kolega Mirek Kasan. Mirku, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Petře.

0: Před základní školou Hovorčovická v Kobylisích bude od příštího týdne další školní ulice v Praze. V Praze přibývá případů, kdy policisté zachrání člověka pomocí externího defibrilátoru. Vrchní státní zastupitelství odmítlo dát sněmovní vyšetřovací komisi spis ke kauze Dozimetr. Ráno bude převážně zataženo, zpočátku ještě místy s deštěm. Přes den proměnlivě oblačno s teplotami do 24 stupňů. K večeru se bude vyjasňovat.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: U základní školy Hovorčovická v Kobylisích vznikne první takzvaná školní ulice v Praze 8. Platit začne na začátku příštího týdne v části Hovorčovické ulice mezi Mirovickou a Neratovickou ulicí. Úsek bude ve všední dny vždy mezi 7:30 a 8:00 ráno, vyhrazený pouze pro pěší a cyklisty. Uvedl to mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.
2: Jen přes dvě klíčové křižovatky vedou ranní pěší trasy více než 220 žáků. 152 jich přichází do školy směrem od Neratovické a dalších 75 prochází po Hovorčovické přes křižovatku s Klíčanskou. Návrh školní ulice zároveň vychází z projednání se školou i rodiči.
0: Pražští policisté letos použili automatizovaný externí defibrilátor k záchraně člověka už skoro 120krát. Naposledy pomocí něho oživili dělníka v Praze 5, který díky včasnému zásahu přežil zástavu z krevního oběhu. Přednostními defibrilátory jsou v metropoli vybavena všechna prvosledová policejní auta. Pokračuje mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
3: Přítomnost těchto přístrojů v jejich vozidlech evidují i zdravotní záchranné služby, které mohou policisty vysílat na místa, kam se dostanou rychleji než samotní záchranáři. Policisté v průběhu roku absolvují několik školení a zdravotnických kurzů, které zahrnují i ovládání tohoto přístroje.
0: Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP.
4: Komise se teď podle svého předsedy za SPD Jindřicha Rajchla obrátí se žádostí o spis na soudy.
5: Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
4: Člena komise Jana Papajanovského z hnutí STAN rozhodnutí státního zastupitelství nepřekvapilo a nevěří ani, že by spis poskytly soudy.
6: Jedná se o živé řízení, které běží, kde probíhá vyšetřování.
4: Komise zatím nevyslechla ani původně plánované svědky, nedostala na ně od státního zastupitelství adresy. Znovu se sejde 17. září. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Podezřelým ze sabotáže energetické infrastruktury v Německu je klimatický aktivista, řekl to německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Policie po 48letém muži z Německa pátrá. Včera našla u elektrické stanice v Dormagenu na západě země podezřelý předmět. Podobné incidenty se staly i u jiných stanic v předchozích dnech. Ministr zahraničí je označil za klimatický extremismus. Tři čeští tenisté budou na US Open bojovat o postup do osmifinále dvouhry. Jiří Holéčku čeká souboj s Řekem Stefanosem Tsitsipasem. S bývalou světovou trojkou a šampionem turnaje mistrů má vyrovnanou vzájemnou bilanci 2-2, ale rád by mu oplatil porážku ze čtvrtfinále Australian Open z roku 2023.
7: Byl to můj první zápas na Grand Slamovém centrálním dvorci. Stefanos byl v té době podle mě třetí nebo čtvrtý na světě, takže rozhodně předváděl velice dobrý tenis. Já jsem se neměl za co stydět. Ale myslím si, že už je to pár let od toho, co to nastalo a že taky jsem měl už tu šanci těch zápasů si odehrát víc a získat nějaké zkušenosti.
0: Kromě Jiřího Lehečky zabojují o osmifinále US Open i wimbledonské finalistky a obě čeká zápas s domácími soupeřkami. Karolína Muchová se utká s Emou Navarovou a Linda Nosková nastoupí proti Ann Leeové. Večer a zpočátku v noci bude v Praze většinou polojasno nebo skoro jasno. Kolem půlnoci se ale postupně zatáhne a přidá se déšť. Ochladí se na 16 až 14 stupňů Celsia. Ráno bude převážně zataženo, zpočátku ještě místy s deštěm. Přes den proměnlivě oblačno. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Naměříme nejvýš 22 až 24 stupně. Povane mírný během dne až čerstvý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: A teď doprava a Tomáš Kolomistr. Hezký podvečer. Na okruhu ve směru na D1 stále trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení asi čtvrt hodiny. V Kutnohorské směrem do centra se srazila dvě osobní auta před odbočkou na Dubeč. Tvoří se kolona, zdržíte se tam asi 10 minut. V Liberecké směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Prosek, pomaleji se jede až do Nové Povltavské před Blanku. Věčné se sune fronta od Karlova náměstí k IP Pavlova. Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na okruh. Na 13. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na konec omezení na Šmejkalku na 24. kilometr, celé je to zhruba na půl hodiny. A na výjezdu z Prahy po D11 směrem do Hradce Králové se rozjíždí kolona za sjezdem z okruhu, kolona pokračuje až na 3. kilometr. Šťastnou cestu!
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Pražský update. Pražští hasiči.
10: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
1: V Praze nepojede o víkendu metro.
10: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
11: V dnešním pražském updateu se po prázdninách opět ozve znělka pořadu K věci. Štěpánka Duchková si tentokrát pozvala ředitele základní školy Hans Paulka Ondřeje Bártu. Pozveme vás na premiéru do Činoherního klubu a už za chvíli prozradíme, co vše prozatím objevili archeologové při průzkumu Masarykova nádraží. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký páteční večer.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Archeologové pokračují v průzkumu pražského Masarykova nádraží, kde už plné 3 roky probíhá zásadní rekonstrukce. Práce odkryly třeba pozůstatky prvního pražského nádraží z poloviny 19. století. Archeologové našli i zbytky opevnění z doby Karla IV.
2: Ty nejatraktivnější části jsou zbytky středověkých hradeb, včetně zbytků horské brány, jedné ze 4 bran karlovského opevnění Nového Města pražského.
3: Popisuje archeolog Martin Vyšohlík nálezy pod rekonstruovaným Masarykovým nádražím v Praze.
2: Tradičně na těchto výzkumech se nachází nejvíc zlomky keramiky, zlomky kamnových kachlů, z kterých byly stavěny kamna, zvířecí kosti, tedy odpad z domácností, a potom se k tomu přidružují samozřejmě ty atraktivnější věci, třeba z kovů, z barevných kovů, ze slitin mědi, máme tady 10 mincí.
3: Jsou tady ale taky mladší nálezy, třeba tady přímo před náma je nějaký kruhový základ. Čeho?
2: Je to základ železniční točny, která zde vznikla při výstavbě nádraží.

0: začaly už v roce 2017. Vysvětluje mluvčí správy železnic David Kabele.
1: Je to přesně tak, jak jsme počítali od začátku v tom projektu, takže po záchranných archeologických pracích budeme opět pokračovat ve výstavbě nástupiště a paralelně vlastně s tím probíhá i stavba budoucího zastřešení.
0: Záchranné archeologické práce ve střední části nádraží potrvají nejspíš do října. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
3: A ve 7:15 pražská doprava a Tomáš Kolmistr.
4: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 trvá silnější provoz od sjezdu na Plzeň ze 23. kilometru až k Ořechu na 19. kilometr, celé je to na zhruba čtvrt hodiny. V Kutnohorské směrem do centra se srazila dvě osobní auta před odbočkou na Dubeč a tvoří se kolona, zdržení asi 10 minut. V Reslově se zastavuje u tančícího domu, kolona se táhne přes Ječnou až k náměstí IP Pavlova, naberete asi 10 minut navíc. V Bělohorské směrem z centra se popojíždí od Břevnovského kláštera k Pichu. A na D1 na výjezdu z metropole směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na okruh. Na 13. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na konec omezení na Šmejkalku na 24. kilometr, celé je to na zhruba půl hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po dvou letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Tango, tak zní název inscenace, kterou pražský činoherní klub zahajuje svou novou divadelní sezónu. Dnes ho uvede v premiéře. Absurdní drama z prvky komedie představuje jednu rodinu, kde se střetávají generace, různé představy o svobodě a také o pravidlech. Více už v reportáži naší létající redaktorky Sabiny Mosecké.
2: Já jsem vám úplně zapomněla říct, že od rána je u nás
3: Alo. Tak to je výborné Alo, zvuďte na představení.
4: Příběh jedné rodiny, kde má každý člen různé názory na fungování světa. Absurdní drama, kterým činoherní klub zahajuje novou divadelní sezónu.
3: Na místa, všichni na místa! No co, experiment začíná.
5: Vlastně my jsme generace, která v 90. letech bojovala za to, aby vlastně byl liberální humanismus a tak, ale docela vlastně, aby se překračovaly určité hranice a tolerovali se lidi navzájem.
4: Říká představitel umělce a performera Stomila, herec Petr Hájek.
5: Dneska se spíš ukazuje, že lidi za těma hranicema té svobody moc neumí žít. Za mě potřebují buď nějaký algoritmus sociálních sítí, anebo rovnou diktátora.
4: Polský dramatik, spisovatel a publicista Slavomír Mrožek napsal text už v roce 1964. A to hned potom, co se rozhodl nevrátit z cesty do Itálie zpět do rodného Polska.
6: Ta hra mě mimořádně oslovila tématem kulturních válek.
4: Doplňuje režisérka inscenace Gabriela Gabašová.
6: V podstatě v dnešní době je strašně snadné se pohádat i u vánoční večeře kvůli rozdílným světonázorům a myslím si, že právě proto to je důležité, tato témata prostě vytahovat, otvírat.
3: Proč jste mi nic neřekli, kdyby to viděl, postaral bych se, aby tady bylo ticho. Rodinu!
4: Absurdita a prvky komediálnosti se odráží taky v kostýmech. Diváci se můžou těšit taky na Zuzanu Bidžovskou, Vasila Fridricha nebo úplného nováčka činoherního klubu Prokopa Zacha. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update.
7: Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: V Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte páteční pražský update a je čas na souhrn dnešních pražských zpráv, který připravil do vysílání Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Budova nedávno otevřeného onkologického centra Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze je i přes včerejší požár v provozu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Oheň poškodil opláštění centra a nikomu se nic nestalo. Škoda podle hrubého odhadu činí 30 milionů korun. Hlavní město dá na podporu lidí ohrožených závislostmi celkem 74 milionů korun. Schválili to pražští radní. Dvouletý program začne příští rok. Peníze dostanou třeba poskytovatelé poradenských služeb, ambulantní a lůžkové léčby nebo terapeutické komunity. V okolí náměstí Republiky v Praze platí od dnešní 18. hodiny zákaz zastavení. Kvůli běžeckému závodu omezení platí například v ulicích Hybernská a na Příkopě. Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana by lidé měli se zákazy zastavení počítat i během zítřka. Pražští kriminalisté vyšetřují podvod, při kterém neznámý pachatel připravil seniorský manželský pár o investiční zlato v hodnotě skoro 5 milionů korun. Na základě vymyšlené historky o nehodě seniori podvodníkovi předali několik kusů zlatých prutů o délce asi 30 cm. Policie žádá o pomoc veřejnost, především pak osoby, které obchodují se zlatem. Praha 1 zahájila obnovu pomníku císaře Františka I., známého jako Kranerova kašna na Smetanově nábřeží. Oprava památky potrvá 18 měsíců a bude stát skoro 17 milionů korun bez DPH. Součástí prací bude oprava kamenné a sochařské výzdoby, podzemních prostor a vodní technologie. Po dokončení obnovy se do dlouhodobě nefunkční kašny vrátí voda. První městská část o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Na Masarykově nádraží v Praze našli archeologové opevnění z doby Karla IV. Zvířecí kosti nebo středověké mince. Průzkum provádějí ve střední části budovy. Rekonstrukce Masarykova nádraží začala před necelými 3 roky. Podle archeologa Martina Vyšohlída bude průzkum pokračovat do října. Večer a zpočátku i v noci bude v Praze většinou polojasno nebo skoro jasno. Kolem půlnoci se ale postupně zatáhne a přidá se déšť. Ochladí se na 16 až 14 stupňů Celsia. Ráno bude převážně zataženo, zpočátku ještě místy s deštěm. Přes den proměnlivě oblačno. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Naměříme nejvýš 22 až 24 stupně.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Tomáš Kolmistr.
3: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 trvá silnější provoz od sjezdu na Plzeň z 23. kilometru až k Ořechu na 19. kilometr. V Kutnohořské směrem do centra řeší nehodu dvou osobních aut před odbočkou na Dubeč. Kolona je zhruba na 10 minut. Věčné se sune fronta od Karlova náměstí před IP Pavlova. Tam řeší nehodu dvou osobních aut a blokují levý pruh. V Bělohorské směrem z centra se popojíždí od Břevnovského kláštera k Vypichu a na výjezdu z metropole po D1 směrem do Brna zpomalte za sjezdem z pražského okruhu. Na 13. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až do omezení na Šmejkalce na 24. kilometr, celé je to zhruba na půl hodiny. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Máme 4. září na Rádiu Praha, je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: 1. zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de la Porciúncula, česky město naší paní královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Ani prezidenti nejsou žádní svatoušci. Před 50 lety v roce 1976 zastavila policie pozdější hlavu státu George W. Bushe nedaleko letoviska jeho rodiny v Maine. Auto řídil pěkně pod parou. Zaplatil $150 pokuty a nesměl 30 dnů řídit. Nebyl to jeho jediný prohřešek před zákonem. Byl zatčen ještě za výtržnictví a pozor i za krádež. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlétlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. První vězni byli do věznice v Rápoticích na Třebíčsku převezeni taky před 20 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reinokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. Prodala přes 200 milionů desek a s 35 cenami Grammy je historicky ženskou rekordmankou. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hipšmanovi. Kopačky pověsil na hřebík předloni. Já přeju hezký pátek a krásný 1. zářijový víkend.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Po prázdninách se do pražského updateu už za chvíli vrátí pořad K věci. Bude tady Štěpánka Duchková a její první poprázdninový host. Ještě předtím se podíváme na dopravu. Informace má pro nás Tomáš Kolmistr.
1: Hezký podvečer. V Kutnohorské směrem do centra řeší nehodu dvou osobních aut, to před odbočkou na Dubéče, kolona zhruba na 10 minut. Ve Vilzonově se sune fronta od Florence k omezení u muzea. Věčné se sune fronta od Karlova náměstí před IP Pavlova, tam řeší nehodu dvou osobních aut, blokují levý pruh. A na výjezdu z metropole po D1 směrem do Brna zpomalte za sjezdem z pražského okruhu. Na 14. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až do omezení na Šmejkalce na 24. kilometr. Zdržení je tam asi 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Živá tvorba uvádí představení Odmocnina ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. Česká premiéra 17. září v kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
4: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
3: Jedině na Rádiu Praha.
7: K věci Štěpánky Duchkové.
8: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je ředitel základní školy Hans Paulka na Praze 6, Ondřej Bárta. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: K věci.
8: Pane řediteli, tak první týden toho nového školního roku máme za sebou. Co pro vás bylo nejnáročnější v tomto týdnu?
9: Pro nás, přiznávám, jako ředitele a vedení školy je náročný týden předtím. Týden připravit dobře start se všemi pedagogy a asistenty, což je dohromady 70 lidí. Protože jsme připravili dvoudenní výjezd, aby jsme se jako jeden tým nachystali na ty žáky. Takže ve chvíli, kdy děti přicházejí do školy a rodiče je přivedou a vejdou se nám všichni dovnitř, přijdou ty, co měli přijít, tak už se vlastně rozjíždí vlak, který pak jede a je to jistá úloha.
8: Na co jste se nejvíc těšil?
9: Těšil jsem se na prvňáčky. Přiznávám, že já si je chodím přivítat osobně každého zvlášť. Zdravím se s nimi, ptám se jich na jejich jméno, vítám jejich rodiče, všechny je pouštíme do školy a je to taková radost. Je to vlastně cyklus, jako je v přírodě, že každý rok přicházejí ti noví, kteří ještě neví, o čem ta škola je a my se snažíme, aby byli rádi až do toho 9. ročníku.
8: A jsou, ještě se musím zeptat, a jsou ty prvňáčci vyukaní nebo jsou tam i odvážní? Že třeba s váma i jako s ředitelem zavedou rozhovor.
9: Tak opravdu je to velmi pestré. Někdo se ostýchá promluvit, já říkám své křestní jméno, ne, že jsem ředitel, takže oni ho zopakují opravdu skoro všichni. Někteří jdou s úsměvem, odhodlání, odpovídají ano na to, jestli se těší. Takže převažují ti, co jsou odvážní, ale někdy někoho nenutím, když nechce vlastně nic říct. Takže jdou potichu dovnitř.
8: Pojďme na vážnější téma. Jak je dnes složité sehnat školního psychologa?
9: Já mám psycholožku velmi šikovnou ve škole už 20 let, stále tutéž, takže naštěstí jsem tento problém nemusel řešit. Na Praze 6 toho ale řeší jiní kolegové a vím, že v regionech je ta situace velmi obtížná. Je to obor, který je náročný, je krásný zároveň, ty klienty, děti, rodiče jejich vlastně máte na jednom místě, jejich velmi mnoho. Na druhou stranu je to jiná práce, než tu, kterou si asi student psychologie představuje, že bude jednou dělat, že bude sedět v těch křesílkách a budou se mu objednávat ti klienti a on s nima bude rozebírat ty životní problémy, takže není jich tolik, kolik jich školy potřebují.
8: Jak může ten chybějící psycholog se promítnout do toho začátku školního roku?
9: Na začátku školy, na začátku školního roku se většinově vrací děti odpočaté a až po nějakém čase jednoho, dvou měsíců se množí ty obtíže a psychologa, ředitel nebo poradenské pracoviště potřebuje, aby ho mohla vysílat do tříd. Rodiče začínají řešit nějaké první školní neúspěchy, konflikty, porušování pravidel a podobně, kdy se ten psycholog velmi hodí, třeba aby se šel podívat do třídy, aby se sešel a podpořil třídního učitele na schůzkách, takže tam se vlastně po prvním měsíci je velmi zaměstnán.
8: A jak funguje ten systém? To se ten školní psycholog těm školám nějak přiděluje, že na něj dostávají peníze? Jak to funguje?
9: Letos přišla velká změna. Původně psychologové, ale taky speciální pedagogové byly škole přidělovány na základě potřeb jednotlivých žáků. Pedagogicko-psychologické poradny určily, kolik hodin podpory v jednotkách nebo desítkách děti potřebují, ať už se jedná o asistenta pedagoga nebo speciálního pedagoga i psychologa. A školy navíc měly nějaké další zdroje na ty psychology. Novela, která přišla letos, přinesla dobrou věc. Školní psycholog je opravdu podpůrná pozice, která je ve všech školách, může být. My jako ředitelé je můžeme zaměstnávat a platit. Na druhou stranu velké školy, a tam my patříme, máme 640 žáků, jsou touto novelou znevýhodněné, protože na toho jednoho psychologa, který se dělí o ten balíček peněz se speciálním pedagogem a se sociálním pedagogem, tak na něj nezbývá dost a těch žáků, kteří ho potřebují, přibývá, a to říkají i výzkumy ohledně úzkostí, stresu a podobně.
7: K věci.
8: Naším dnešním hostem je ředitel základní školy Hans Paulka na Praze 6, Ondřej Bárta. Od září příštího roku by měl platit zákaz mobilních telefonů ve výuce i školních přestávkách. Co tomu říkáte?
9: My jsme se tomu již věnovali před 2 lety, protože jsme byli škola, která chtěla děti přivést jak k fyzické aktivitě, tak k dialogu a zájmu o sebe navzájem, o vztahy. Trochu jsme to otočili. Nazvali jsme to přestávky naživo a telefony o přestávkách jsme zakázali. Přistoupili na to rodiče, naopak to vítali a vlastně i samotní žáci a třídy tohle pravidlo nechci říct, že vítali, ale akceptovali. To znamená, my máme už dlouho v platnosti a zase mohu říct, že to tak mají i kolegové minimálně na Praze 6, že mobily jsou vypnuté v taškách, mají je sebou. A když jsme započali ty diskuze, načítali jsme si různé výzkumy, někdo absolvoval seminář, připravovali jsme to s metodikem prevence, tak jsme si uvědomili, že ta poptávka vlastně je celospolečenská a můžeme do toho bez problému jít.
8: To znamená, že jste se nesetkali s odporem ze strany některých rodičů?
9: Vůbec ne. Naopak. Naopak měl jsem i podněty, proč to ještě nemáme.
8: A využívají učitelé, nebo tak se zeptám, jak u vás při výuce učitelé využívají třeba ten chytrý telefon? Mm-hmm.
9: To je důvod, proč ty mobily jsou vypnuté v taškách, aby učitelé a už při těch diskuzích se vlastně ti mladí ozvali, protože mají různé výukové aplikace, chtějí děti interaktivně zapojit skrz digitální média, které tedy radši půjčujeme ty naše a máme to na tom postavené, že půjčujeme Chromebooky a tablety, ale občas se hodí a na školní akce se hodí, když žáci mají telefon a po svolení učitelé je využijí. Ať už je to na komunikaci, anebo je to právě třeba nějaká výuková aplikace. To znamená, z tohoto důvodu jsme je žákům nechali. Bavíme se ale v případě mobilu o žácích druhého stupně do 5. třídy. Opravdu v našem prostředí žáci telefony ani nenosí a nemají je a učitel s tím počítá, že tady pokud chce pracovat s nějakým digitálním zařízením, tak využije ta školní.
8: A další věc, české základní školy jsou uprostřed takového přechodného přípravného období, jak se to nazývá, a to je konec klasických známek. už se nemá v budoucnu známkovat. Co tomu to říkáte? A neřekněte mi, že už jste to zavedli.
9: No, možná by to mohl být nějaký konvenčnější kolega. Já patřím v zastánce toho, abychom se opravdu se známkami rozloučili. Takže my teď druhým rokem už nemáme známky v prvních třídách. Nečekali jsme, až to přijde.
8: Tak vy jste to všechno předběhli.
9: Možná ano. Myslím si, že by mohl být stát i odvážnější v tom se s těmi známkami rozloučit. Oni pochopitelně na mnohých školách, a včetně nás a učitelů a předmětů, kde se stále známkuje, tak je klíčové, aby ta známka byla podložena nějakými výsledky a zprávou o učení pro toho žáka a pro toho rodiče. Nicméně to úskalí toho porovnávání se s těmi ostatními a to velké zjednodušení, které za tím známkováním je, že vlastně to dítě nevidí ten svůj pokrok dopředu, nemá tu jasnou zprávu o tom, co už mu jde dobře, v čem se může zlepšovat, aby to bylo hodně individuální. Tak jsme přešli na kriteriální hodnocení i kriteriální vysvědčení. Kritérium, to je zkrátka věta, která jak v prvouce, nebo v češtině, nebo v matematice, přímo v té oblasti, jako je násobení, říká na nějaké škále úrovni, kde se ten žák nachází a rodič i to dítě se s tím může podrobně seznámit. Takže se snažíme eliminovat to porovnávání.
8: A teď se zeptám konkrétně, když ten žák z něčeho dostane pětku, třeba ve čtvrté třídě, jak to tam napíšete?
9: Ve čtvrté třídě máme obojí. Opravdu já jsem zase nechtěl tlačit na učitele, kteří se ještě necítili připraveni, takže dojíždíme ten první, druhý, třetí ročník a respektujeme, že rodič i žák si zvykli na to, že ty známky mají. Takže leckde ano. A třeba model vysvědčení jinak na čtyřúrovňové škále ukazuje, tam je taková šipka, zda to ještě neovládá nebo ještě se učí. Jsou dlouhé diskuze pedagogů o tom, jaká je ta dobrá formulace, aby vlastně motivovala, aby říkala, pojď to zkusit, tady ještě máš rezervy, a nebyla to ta pětka.
8: No právě, to mě běží hlavou. Takže když on má pětku, když by mu hrozila na vysvědčení pětka, tak vy mu ji nedáte, abyste mu neublížili tím slovním hodnocením?
9: Možná nechci se tomu vyhýbat. Pětka na vysvědčení opravdu je velký extrém, jo, který se ve škole zrovna teda u nás opravdu nevyužije. Pokud je to třída, kde se známkuje a známky jsou i na konci, tak dáme. Pokud je to nedostatečné, to slovo je vlastně výstižnější než to číslo, tak dáme a je potřeba to samozřejmě opravovat. Takže existuje pětka pořád, existuje, že jsem pořád na cestě v těch kritériích. Spíš bych to vzal z té druhé strany, že ta zpráva pro toho žáka je, co už umím dobře. A to je důležité, aby on v těch kritériích, když je má pod sebou a má je pro jednotlivé předměty, to vysvědčení má 4 stránky třeba nebo 5, vidí to rodiče, tak má a má to na pořád té školní docházky zprávu o tom, jak to učivo a ten obsah zvládal, k čemu se může vrátit, takže je to velmi koncepční na rozdíl od těch čísílek.
8: A ještě jedna věc. V rámci reformy školství přichází nové učební osnovy. Můžete být konkrétní, jak to například vypadá konkrétně tedy v praxi u vás ve škole?
9: Tak teď zkusím být hodně stručný k příběhu, který trvá několik let. Ty takzvané nové nebo revize rámcových vzdělávacích programů, pro laika řečeno nové učební osnovy, změna toho obsahu, probíhá dlouho a my ve škole se opíráme o školní vzdělávací program. Nepřistoupili jsme zatím k tomu, abychom to, co je teprve rozpracované, začali nějak překotně měnit. My jsme se do toho zakousli právě přes to hodnocení, že jsme si řekli, pojďme se podívat, co vlastně u nás má umět ten druhák. v matematice, co má umět ten čtvrťák ve vlastivědě. Formulujeme to do těch dovedností, protože máme tenhle typ vysvědčení a to jsou vlastně ty výsledky, které ten stát připravuje do toho nového vzdělávacího programu. Takže věřím, že budeme dobře připraveni, protože si vlastně pro jednotlivé ročníky formuluje to, co má ten žák umět.
8: Vy tomu tak trochu předcházíte.
9: Já věřím, že ano a že až ta revize doběhne, stát nám třeba také dá nějaké měřící nástroje, protože ty obsahy se dají měnit do nekonečna, jestli tu bude víc, jestli tu budou láčkovci, nebo jestli tu bude jak dopodrobna nějaké jiné znalosti, ale to, aby se školám opravdu řeklo, my chceme, aby toto a toto ovládal žák, absolvent tohoto ročníku, tak tam ještě ten program není a to bychom potřebovali.
8: Já vám děkuji za to, že jste přišel do pořadu K věci. Naschledanou.
9: Naschledanou a děkuji za pozvání.
8: Naším dnešním hostem byl ředitel základní školy Hans Paulka na Praze 6, Ondřej Bárta. To je pro dnešek vše, těším se za týden opět naslyšenou.
7: K věci.
0: Je 19 hodin, čas na další dnešní zprávy. Ve studiu už je kolega Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
6: Hezký večer, Petře.

0: Mezi náměstím IP Pavlova a Národním muzeem v Praze budou od zítřka znovu jezdit tramvaje. Dělníci dokončili výstavbu trati. Agresivní jízda v autě by nově mohla být kvalifikovaná jako trestný čin. V Nepálu po více než týdnu zachránili dva přeživší, které povodeň uvěznila v tunelu vodní elektrárny. Ráno bude převážně zataženo, zpočátku ještě místy s deštěm. Přes den proměnlivě oblačno, k večeru se bude vyjasňovat a naměříme nejvýš 24 stupně.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na trať nad Pražským národním muzeem se od zítřka vracejí tramvaje linek 11 a 13. Dělníci úsek obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Práce za zhruba 225 milionů korun trvaly od poloviny června minulého roku, potvrzuje Jan Šurovský z Pražského dopravního podniku.
2: Plné využití TT muzeum nastane na začátku letních prázdnin příštího roku, kdy bude zprovozněna trať přes Václavské náměstí a bude rozsáhle reorganizováno linkové vedení v centru a bude zahájena rekonstrukce tramvajové trati v Seifertově ulici.
0: Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být posuzovaná jako trestný čin. Požadují to ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra. Teď bývá vybržďování nebo ujíždění před policií obvykle kvalifikované jako přestupek. Podle Tomáše Neřolda z BESIPu to ale neodpovídá možným následkům.
3: Jestliže někdo vybržďuje jiné vozidlo, vytlačuje ho z vozovky nebo třeba na něj najíždí, lepí se tak, že tam vůbec není bezpečný odstup. To jsou situace, kdy to není malý přestupek, ale je to vědomé, úmyslné ohrožení jiného člověka na životě a proto by to určitě mělo mít tu trestní rovinu.
0: Konkrétní podobu úpravy ministerstvo spravedlnosti zatím připravuje. Rezort chce zároveň zpřísnit tresty za způsobení fatálních nehod v opilosti nebo pod vlivem drog. Za zavinění případné smrti by mělo nově hrozit 10 let vězení místo současných 6. Celý areál hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Dnes o tom rozhodl ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Jeho předchůdce Martin Baxa z ODS přitom pod památkovou ochranu zahrnul jen areál. Majitel napajedelského hřebčína firma Signum se vyjádří až poté, co bude mít k dispozici písemné rozhodnutí. Nepálským záchranářům se podařilo vyprostit dva přeživší z tunelu vodní elektrárny. Po ničivých záplavách minulou středu uvázly v prostorách elektráren stovky lidí. Na záchraně dalších úřady podle stanice BBC dál pracují. Přírodní katastrofa vyvolaná zhroucením části ledovce má v Nepálu a sousedním Tibetu na kontě víc než 1200 mrtvých. Další tisíce lidí se pohřešují.
4: Podle záchranářů jde o technického předáka a technického mistra z hydroelektrárny Trišulí 3. Jeden z mužů nemůže hýbat rukama ani nohama, druhý je na tom výrazně lépe, ale oba jsou přivědomí a komunikují. Vrtulník je okamžitě dopravil do nemocnice v Kátmandu a záchranné týmy pokračují v úmorné pátrací akci. Lidé tady v Nepálu pořád věří, že z tunelů se nakonec podaří zachránit desítky lidí. David Jakš, Český rozhlas.
0: Kanoista Václav Chaloupka vyhrál poprvé v životě závod světového poháru vodních slalomářů. Dokázal to ve francouzském Vaires-sur-Marne a zároveň tak získal i maximum bodů do olympijské kvalifikace. Mezi ženami vyhrála Slovenka Paňková, Martina Sadková skončila šestá, mistryně světa Tereza Kneblová vypadla v kvalifikaci, stejně jako bronzový medailista z letošního světového šampionátu Lukáš Kratochvíl. Večer a zpočátku v noci bude v Praze většinou polojasno nebo skoro jasno. Kolem půlnoci se ale postupně zatáhne a přidá se déšť. Postupně se ochladí na 16 až 14 stupňů Celsia. Ráno bude převážně zataženo, zpočátku ještě místy s deštěm. Přes den proměnlivě oblačno. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Naměříme nejvýš 22 až 24 stupňů a vád bude mírný, během dne až čerstvý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jak to vypadá na silnicích, řekne Tomáš Kolmistr. Hezký večer. V Kutnohorské směrem do centra stále řeší nehodu dvou osobních aut před odbočkou na Dubeč, počítejte proto s 10-minutovým zdržením. Ve Vilzonově se sune fronta od Florence k omezení u muzea. Věčné řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu před IP Pavlova, kolona se táhne od Karlova náměstí. A na výjezdu z metropole směrem do Brna podej jedničce dejte pozor před sjezdem na Velké Popovice. Na 14. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na konec omezení na 24. kilometr, zdržení je tam okolo 20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Po 19. hodině tady budou Martin Garrix a Ed Sheeran. Taky Justin Bieber. A zaspívá Kylie Minogue. Tak tolik k muzice, no a už za chvilku nás naše létající redaktorka Monika pozve na festival Vyšehrádky. Já jsem Petr Zajíček a přeji hezký páteční večer.

0: Vyšehrádky, tak to je festival pro nejmenší děti. Na Vyšehradě si mohou užít představení, workshopy, ale také koncerty. O akci se zajímala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: V našem areálu máme postavena v podstatě 3 šapito, přičemž jeden z nich je baby bar a další 2 šapito věnujeme programu, kde se odehrávají převážně loutková představení, workshopy a koncerty. Ještě máme jednu divadelní scénu v Purkrabství ve vnitřním prostoru Vyšehradu.
2: Představila mi akci ředitelka Adéla Garabíková. Festival Vyšehrádky je určen pro nejmenší děti.
1: Máme batolecí představení, které uvádíme vždycky v dopoledních časech. Program máme od 10 měsíců věku. Dá se vybrat z mnoha loutkových a interaktivních inscenací, které často pracují i s následnou hernou.
3: Mě v programu zaujala i ta baby yoga. To vlastně si asi užijí i rodiče.
1: Celý program se snažíme stavit tak, aby byl jak pro děti, tak pro rodiče. A to je právě na skvělý příklad u baby yogi, kdy tam v podstatě cvičí spolu.
2: Až do neděle se konají na Vyšehradě koncerty, dětská představení, workshopy, jako třeba žonglování nebo yoga hrátky. Program a prostor je uspůsoben také pro dospělé i děti se zdravotním znevýhodněním, jak mi vysvětlila koordinátorka přístupnosti Františka Jesenská.
4: Ten areál je přístupný pro lidi, kteří se pohybují na vozíku. Pak další skupina, které se snažíme věnovat, jsou lidi se sluchovým postižením. Kukátko nám vlastně pomáhá s tlumočením do českého znakového jazyka a Česká unie neslyšících nám pomáhá se simultánním přepisem. Pak určitě jsou tady i výtvarné dílny a spoustu jako jiného programu, pohybové workshopy. No a potom taková novinka, kterou se tady postupně snažíme zavádět a zlepšovat, je, aby jsme byli přístupní i pro lidi se zrakovým handicapem. Jsme domluveni s herci před každou pohádkou, že si lidi se zrakovým handicapem můžou aspoň ošahat třeba loutky, zjistit, jaká každá loutka, jaký má hlas, a skrz aspoň tuto aktivitu si potom můžou tu danou pohádku užít.
2: Festival Vyšehrádky probíhá u Starého Purkrabství na Vyšehradě až do 6. září. Monika Doležalová, Rádio Praha.
5: Pražská kultura. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
6: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Ancient Heart, kterou tam si dáme v pondělí večer.

složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Tak to byla Lana Del Rey na rádiu Praha. A teď už nabízím pohled na náš Facebook, kde probíhá stále hlasování do pořadu Vinyl. Vinyl hrajeme každé pondělí večer po 9. hodině. To je jediný hudební speciál celého týdne, připomínám, který ovlivňujete vy právě naši posluchači svým hlasováním. No a tentokrát jsou ve hře dvě alba dvou skvělých písničkářek. Jedna je ze Spojených států z New Yorku a druhá je zase z Británie. Tak buď to tedy hlasujete pro album Susan Vega z roku 1987 Solitude Standing, kde jsou její největší hity, Tom's Diner nebo Luca, anebo debutové album britské písničkářky Tanity Tickerem, to se jmenuje Enchant Heart a natočila ho a vydala v roce 1988, takže rok po Susan Vega jejím Solitude Standing. Tady zase na albu Tanity Tickerem je skvělá písnička, která dobývala hitparády v té době, Twist in My Sobriety. Takže, jak to vypadá momentálně, průběžně, tak je to dost podobné jako včera, zatím se to zásadně nezměnilo a uvidíme, co s tím tedy udělá víkend, to se někdy může stát. Tak momentálně stále vede Susan Vega a je to skoro jednou tolik hlasů, než je zatím pro album Tanity Tickerem. Takže pokud tedy by se mělo do pondělního poledne, kdy to hlasování na Facebooku Rádia Praha skončí, změnit, tak opravdu příznivci Tanity Tickerem musí trochu přes ten víkend zabrat. Takže držím palce všem, ať to dopadne, jak to dopadne. Obě alba jsou určitě skvělá.

0: Máme 7:45 a je čas na metropolitní tipy, které pro vás připravil Jirka Štefl.
1: Jestli máte rádi letadla, tak byste v sobotu neměli chybět na letišti v Letňanech. Speciální celodenní program vás provede více než 100letou historií letiště, které je už od počátku neodmyslitelně spjato nejen s vývojem letectví, ale taky s výcvikem pilotů. Letošní ročník je zaměřen hlavně na výcvik pilotů v období druhé světové války a v poválečných letech. U dopravy ještě zůstáváme, jestli vás to víc táhne k autobusům, tak den otevřených dveří bude v garáži Řepy. Těšit se tam můžete na přehlídku současné techniky, historických vozidel a nahlédnete i do zázemí provozovny, které je běžně veřejnosti nepřístupné. V Riegerových sadech zase bude Groovy Market Fest. To je jednodenní městský market, kde se potkává to nejlepší z pražské gastronomie, lokálního designu a hudební scény. A v Metropoli se v sobotu večer poběží 10-kilometrový závod. Je už sice vyprodaný, ale běžce můžete ve večerní Praze aspoň podpořit. Start je v 19:30 na náměstí Republiky. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Vydejte se na cestu za pivními chutěmi, které jen tak někde nepotkáte. Na pražskou náplavku přistanou létající pivovary. Nomad Beer Festival 4. a 5. září na náplavce Rašínova nábřeží. Tradiční ležáky, ale, IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Vyrostla v rodině známého tanečníka. Léta se sama věnovala tanci, ale nakonec dala přednost činohře a moderování. Kromě toho už několik let učí muže i ženy, jak si udržet ksicht pomocí speciálních cviků. Hostem pořadu Až na dřeň bude Marta Dřímal-Ondráčková.
4: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: was just like a song when we were young.
1: Tak to byla Adele na Radiu Praha, přiblížila se nám 20. hodina, čas na další dnešní zprávy a ve studiu už je Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
2: Hezký večer, Petře. Onkologické centrum v Motole je i přes včerejší požár opláštění v provozu. Pražský magistrát podpoří v příštích 2 letech lidi ohrožené závislostmi více než 70 miliony korun. Nizozemská centrální banka stáhla do Evropy desítky tun zlata ze Spojených států kvůli obavám z chování americké vlády. Ráno bude převážně zataženo, zpočátku ještě místy s deštěm. Přes den proměnlivě oblačno s teplotami do 24 stupňů. K večeru se bude vyjasňovat.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Budova onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze je i přes včerejší požár v provozu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Oheň poškodil opláštění centra a nikomu se nic nestalo. Podle mluvčí Dostálové hasiči evakuovali 18 pacientů.
4: Po ukončení zásahu velitel hasičů prohlásil budovu Národního onkologického centra za provozuschopnou ve všech jejich částech. Příčina požáru je předmětem vyšetřování a předpokládaný odhad škody byl vyčíslen na 30 milionů korun.
2: Praha dá na podporu lidí ohrožených závislostmi celkem 74 milionů korun, schválila to městská rada. 2letý program začne příští rok. Peníze dostanou třeba poskytovatelé poradenských služeb, ambulantní a lůžkové léčby nebo terapeutické komunity. Pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Program adiktologických služeb má Praze umožnit pokračování systematického rozvoje dostupné sítě odborné pomoci a současně vytvořit stabilnější podmínky pro poskytovatele služeb lidem ohroženým závislostním chováním a také jejich blízkým.
2: Ve Dvořákových sadech v Kladně dnes slavnostně zahájila provoz nová divadelní letní scéna. Výstavba stála bezmála 28 milionů korun. První představení tam budou moci diváci navštívit tuto neděli. Kapacita hlediště je 136 diváků, uvedl to jednatel společnosti divadla Kladno Tomáš Hron.
6: Pokud ten zájem je větší o to představení a pokud ten program, který budeme uvádět, má možnost tu kapacitu navýšit, tak pak je samozřejmě možnost přinést židle navíc do těch předních část té letní scény, kde je udělaná taková terasa. Plánujeme si hrát s možnou jako jinou dispozicí té scény.
2: Skoro 80 tun zlata přesunula nizozemská centrální banka DNB ze Spojených států do Evropy. Jako důvod uvedla rostoucí geopolitické napětí a potřebu mít rezervy pro případ krize rychleji po ruce. Jde už o druhou zemi, která od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu stahuje zlaté rezervy z amerických trezorů. Po repatriaci zlata kvůli nepředvídatelnosti Trumpovy administrativy volají i ekonomové v Německu a Itálii.
7: Nizozemsko drželo v Severní Americe, v New Yorku a kanadské Otavě celkem 345 tun zlata. Mezi březnem a srpnem z toho přesunulo do Londýna víc než čtvrtinu. Většinu nizozemská centrální banka v New Yorku prodala a za stejnou hodnotu koupila zlato rovnou v Londýně, takže se transakce obešla bez fyzického převozu. Necelých 30 tun se ale skutečně fyzicky přepravilo, a to nejdřív ze Spojených států a Kanady do vlastního nizozemského trezoru v Zeistu a teprve poté do Londýna. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Prvními soupeřkami českých basketbalistek na světovém šampionátu v Berlíně budou Italky. Zápas začíná za necelé čtvrt hodiny. Ze čtyřčlenné skupiny postupují 3 nejlepší celky. O přednostech favorizované Itálie, se kterou mají Češky v posledních letech vyrovnanou bilanci, mluví reprezentantka Veronika Voráčková.
8: Pod košem je silná a chtějí to hrát na jejich pivotky, takže si myslím, že tam to nebude úplně tak jako ty poslední 4 zápasy, ale určitě to není tým, se kterým se nemůžeme srovnávat. Myslím si, že ty první zápasy jsou takový nepředvídatelný.
2: Večer a zpočátku v noci bude v Praze většinou polojasno nebo skoro jasno. Kolem půlnoci se ale postupně zatáhne a přidá se déšť. Ochladí se na 16 až 14 stupňů Celsia. Ráno bude převážně zataženo, zpočátku ještě místy s deštěm. Přes den proměnlivě oblačno, později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Naměříme nejvýš 22 až 24 stupňů a vád bude mírný, během dne až čerstvý vítr.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Tak v Praze jsou stále komplikace ve Strahovském tunelu směrem Stroje na Smíchov. Na začátku tunelu havaroval motorkář a průjezd tunely se musí stále regulovat. Menší kolona je tak v Poltavské od mostu Barikádníků. A ještě D1, pokud jedete z Prahy na Brno, menší střižení je před omezením na mostě Šmejkalka, tedy před kilometrem 24. Pomalu se jede od kilometru 21, ale už je to jenom na 10 minut. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: A to je hudební menu po 20. hodině. Bude tady Adonis, Kelly Clarkson, a třeba Imagine Dragons. Tak tolik k muzice, no a už za chvilku vás pozveme na Saturnina do pražského divadla Hibernia. Počkejte si na to, já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Režiséra Tomáše Dianišky vlastně také tak trochu pankáč. Saturnin totiž dokáže udělat přesně to, co by ostatní možná udělat chtěli, ale nikdy k tomu nenajdou odvahu.
1: Kašle na konvence, vlastně dělá bordel, neustále nějaký organizovaný chaos, takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď. Není to jako v jeho výzoru, rozhodně ne, má kostým vlastně docela klasický, tak jak si to všichni představujeme, ale spíš je to v té filozofii.
0: Dianiška nechtěl román Zdeňka Jirotky z roku 1942 převést na jeviště stránku po stránce. Zachoval jeho postavy, humor a prvorepublikovou eleganci, ale přidal písně, tanec a živou hudbu Romana Říčaře. Počítá přitom s tím, že diváci budou srovnávat nejen s Jirotkovou knihou, ale i s filmovou adaptací z roku 1994, ve které Saturnina stvárnil Oldřich Wiesner.
2: Nedůstojné je místo milování probírat astrologii.
3: O čem si to tam šeptáte?
2: O fotbale.
3: Prosím?
2: O tenise.
3: Prosím?
2: O astronomii. Do toho!
0: Saturnina alternují Jakub Tvrdík a Zbigněv Kalina. Tomu se na Saturninovi líbí hlavně jeho životní nadhled.
4: Olda Wiesner je můj bývalý kolega z divadla ABC. Mám ho nesmírně rád a samozřejmě, pokud si někdo představí Saturnina, tak alespoň v mém případě Olda Wiesner je ten, který mu vytane jako první na mysli. Ale Tomáš Dianiška napsal úplně novou dramatizaci. Je tam trošku jiný druh humoru, mnohdy i situačního humoru. Takže jsem k tomu přistupoval jako ke každé jiné roli.
5: Kdo chce psa být? Holci vždycky najde, že?
6: Ale první vyhrání z kapsy vyhání.
0: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. Žena, která má pro každou životní situaci připravené přísloví a dokáže jim spolehlivě přivést své okolí k zoufalství. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
7: Skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahrané, by nebylo ani jako vkusné, navíc to ani nejde, každý jsme originál, takže se snažíme každý dělat, co můžeme. Hlavně, aby nás to bavilo, když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor a humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
0: Autoři přitom Saturnina neposouvají do současnosti. Jeho svět zůstává spojený s atmosférou první republiky. Současnější má být především energie muzikálu a způsob, jakým se na známé postavy dívá. Premiéru bude mít Saturnin v pražském divadle Hibernia 12. září. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
8: Pražská zábava. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

Tak to byl Robbie Williams a jeho Rock DJ. Náš Rock DJ se jmenuje Ilja Kučera mladší a je už za půl hodiny po zprávách po deváté připraven vám servírovat po prázdninách ve zbrusunovém premiérovém Rock je náš skvělých 55 minut skvělou domácí i zahraniční rockovou muziku. A já jsem tady od toho, abych vás nalákal na to vysílání, co tady bude po 21. hodině, tak něco málo prozradím. Takže bude tady třeba Lucie a jejich krása a zázrak a tajemství, jedna z těch absolutních novinek, kterou Lucie natočila už bez Davida Kollera. Potom se můžete těšit třeba na legendární Kysáky, z domácích ještě pražský výběr tady bude, Stouni nemůžou chybět, tak dáme si Rolling Stones a třeba také Stinga a bude toho mnohem, mnohem víc, takže dnešní Rock je náš s Iljou Kučerou mladším po 21. hodině po zprávách.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Koncem srpna roku 1936 vyjeli do ulic hlavního města první trolejbusy. Testovací jízdy těchto dopravních prostředků vedly ze Střešovic na Hanspaulku. Dopravní podnik hlavního města Prahy si tento týden připomíná toto významné výročí. Připravil třeba komentované procházky, které mapují původní trasu. Prošla se ji také redaktorka Sabina Vosecká.
2: Já vás tady vítám.
3: Na prohlídku po trase prvních trolejbusů nás bere Luděk Fischer z dopravního podniku.
2: Nacházíme se před muzeem MHD ve Střešovicích.
3: Historická budova vozovny sloužila dřív hlavně pro tramvaje.
2: Dnešní komentovaná procházka bude hodně povídací o první trolejbusové trase, která vedla právě tady od vozovny Střešovice ke svatýmu Matěji na Hanspaulce.
3: První skutečná trolejbusová trať v Praze vznikla už v roce 1936. V té době šlo o jedinou trolejbusovou trať v celém Československu. Trasa proto byla testovací.
2: Zhruba na tom místě, kde vidíte tady náš nejstarší exponát, což je trolejbus Praga TOT z roku 36. V těch místech opravdu skutečně parkovali před těma 90 rokama.
3: Tehdejší dopravce elektrické podniky hlavního města Prahy záměrně zvolili náročnou trasu ze Střešovic na Hanspaulku. Provoz na 3,6 kilometrů dlouhé trati zajišťovaly tři různé trolejbusy, každý od jiného výrobce.
2: První trasa pokračovala směrem dolů, zhruba tam, kde jede teďka tramvaj, tak tam se stáčely trolejbusy doleva. Vidíte, že kde vyjíždí ten bílej mikrobus, tak tamtudy se stáčely zase zpátky dolů. To znamená, že oni, když jeli tady po levé straně, tak se otáčely o 180 stupňů zhruba v rádiusu 10 metrů. Jo, ten trolejbus byl 10 metrů dlouhý a na rádiusu 10 metrů se musel otočit.
3: Dopravní podnik chystá k výročí řadu dalších akcí. Už o víkendu vyjedou do pražských ulic historické soupravy. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
4: Pražská doprava. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Praha.

0: Tak to byl Niall Horan na rádiu Praha, teď už je tady 21. hodina, takže čas na další dnešní zprávy, které připravil opět Mirek Kasan. Mirku, příjemný páteční večer.
1: Hezký večer, Petře. Běžecký závod zítra omezí individuální i veřejnou dopravu v centru Prahy. Na některých místech ale řidiči nezastaví už dnes večer. Policie prověřuje převrácení pancéřované Tatry v Lešanech jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Muž z Německa se přihlásil k sérii sabotáží na elektrickém vedení. Má jít o ekologického aktivistu. Ráno bude převážně zataženo, zpočátku ještě místy s deštěm. Přes den proměnlivě oblačno, k večeru se bude vyjasňovat a naměříme nejvýš 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V okolí náměstí Republiky v Praze od dnešní 18. hodiny platí zákaz zastavení. Přípravy na zítřejší běžecký závod omezí řidiče například v ulicích Hybernská a na Příkopě. Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana by řidiči měli se zákazy zastavení počítat i zítra.
3: Už od minuty po půlnoci až do 23 hodin také v ulici Revoluční a od 12 do 22 hodin na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše i na Dvořákově a Rohatském nábřeží nebo v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu.
1: Některé ulice v centru Prahy budou zítra během odpoledního závodu zcela neprůjezdné a akce omezí taky tramvaje a autobusy MHD. Pražští policisté letos použili automatizovaný externí defibrilátor k záchraně člověka už skoro 120krát. Naposledy s jeho pomocí oživili dělníka v Praze 5, který díky včasnému zásahu přežil srdeční zástavu. Přenosnými defibrilátory jsou v metropoli vybavena všechna prvosledová policejní auta. Pokračuje mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
4: Přítomnost těchto přístrojů v jejich vozidlech evidují i zdravotní záchranné služby, které mohou policisty vysílat na místa, kam se dostanou rychleji než samotní záchranáři. Policisté v průběhu roku absolvují několik školení a zdravotnických kurzů, které zahrnují i ovládání tohoto přístroje.
1: Policisté prověřují sobotní převrácení pancéřovaného vozidla Tatra Tadeas v Lešanech na Benešovsku jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Při nehodě, která se stala v areálu Vojenského technického muzea, utrpěli zranění dva dospělí muži. Kriminalisté zjišťují, do jaké míry převrácení pancéřované Tatrovky zavinil řidič a způsob jeho jízdy. Na vozidle zatím žádnou závadu nezjistili. Uvedl to dnes policejní mluvčí Pavel Truxa. O vývoji v případu informoval web novinky.cz. Německá policie pátrá po muži, který se přiznal k několika sabotážím na elektrických rozvodnách v posledních dnech. Dopis od něj vypadá autenticky, uvedl dnes ministr vnitra Alexander Dobrindt. Varoval před unáhlenými závěry, ale vyjádřil se k motivu pachatele.
5: Boj proti spalování hnědého uhlí nejspíš přivedl pachatele podle Alexandra Dobrindta k tomu, že tento týden částečně zkratoval distribuci proudu z elektráren v Braniborsku a blízko Kolína nad Rýnem. Policie podle Dobrindta vychází z toho, že 48letý úřadům dosud neznámý muž z Porúří jednal sám. Ministr ale zároveň nevyloučil státní terorismus, tedy účast zahraniční mocnosti. Německo podle něj čelí hrozbám z různých směrů. Ministr vnitra severního Porýní Westfálska Herbert Reul doplnil, že policie zajistila v bytě podezřelého výbušniny a prohledala tak jeho automobil. Hledaného ale zatím nedopadla. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: 13. etapu Vuelty vyhrál ve sportu uprchlíků belgický cyklista Wout van Aert a připsal si premiérový triumf v letošním ročníku. Český reprezentant Jan Hirt, který také strávil skoro celý den v úniku, dojel na 28. místě s odstupem 50 sekund a v celkovém pořadí se posunul na 19. příčku. Červený dres lídra uhájil Španěl Enric Mas. Závodníci se museli během dnešní etapy potýkat s vedrem. Průměrná teplota přesahovala 35 stupňů Celsia. Večer a zpočátku v noci bude v Praze většinou polojasno nebo skoro jasno. Kolem půlnoci se ale postupně zatáhne a přidá se déšť. Ochladí se na 16 až 14 stupňů Celsia. Ráno bude převážně zataženo, zpočátku ještě místy s deštěm. Přes den proměnlivě oblačno. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Naměříme nejvýš 22 až 24 stupně a povane mírný během dne až čerstvý vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Rádio Praha.

britský zpěvák a multiinstrumentalista Bootsy Collins otevřel cover verzí písně Jimiho Hendrixe Manic Depression naše další setkání ve vysílání Rádia Praha pořadu Rock je náš. Pročež vás jako obvykle vítá Ilja Kučera mladší a jako obvykle nabízí 55 minut bytostně rokovému

Tohle byla se svou novinkou Ground Men australská kapela Me. Legendární americká skupina Foreigner oslavila 50 let své existence a oslavila je dvojicí koncertů. Jeden z těch koncertů byl elektrický, druhý akustický a na obou vystoupili všichni tři dosavadní zpěváci Foreigner. Z obou koncertů vznikl filmový záznam a také CD.

se vrátíme do roku 1983. V září toho roku vydala americká glam rocková kapela Kiss své nové studiové album nazvané Lick It Up. Po 10 letech existence to byl první album, na něm se kapela ukázala bez svých tradičních make-upů. A stalo se tak i v klipu k titulní písni Lick It Up, který byl ve své době velmi oblíbený a velmi frekventovaný. No a tohle je ta píseň Lick It Up.

From Boyarka to Boyaka, tak se jmenovala novinka newyorské kapely Gogol Bordello. V jejímž čele stojí zpěvák Eugen Hütz, který je ukrajinského původu. A jak jste sami slyšeli, v téhleté písni vzdává hold své těžce zkoušené vlasti. No a teď vám pro změnu nabídnu trochu tuzemské rockové klasiky. Na Rádio Praha

0: Tohle byla s písničkou Natural Magic britská kapela Kula Shaker. No a teď jedna dlouho očekávaná novinka léta roku 2026. Legenda britského, přesně řečeno legenda světového roku, kapela Rolling Stones, vydala své opět velmi energické a velmi nápadité album, které dostalo název Foreign Tankies. No a my si z něj poslechneme píseň Roach and Twisted.
1: Rock je náš.

0: Frank ho natočil v Amsterdamu přímo před zmíněným Rembrandtovým obrazem a natočil ho pouze se svým úvodním kytaristou Dominikem Millerem. Přináší jemné akustické verze Stingových písní, a to jak z jeho solového repertoáru, tak z časů Police. A zajímavostí je, že Stingovi byla na natáčení tohoto alba zapůjčena jedna velmi vzácná kytara. Kytara, která byla původně vyrobena pro Ludvíka 14. A my si z tohoto komorního alba poslechneme někdejší velký hit kapely Police, Message in a Bottle.
1: Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Thank you.

Po intimním zážitku z amsterdamské galerie si teď pojďme dopřát trochu bytostného progresivního roku. Připravená je kapela Prog Kolektiv.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Ancient Heart. Kterou zdám si dáme v pondělí večer? Hlasujte u nás na Facebooku.
2: Je 22 hodin. Hezký večer. Mezi náměstím IP Pavlova a Národním muzeem budou od zítřka znovu jezdit tramvaje. Senioři v Praze předali podvodníkovi zlato za skoro 5 milionů korun. Policie prosí veřejnost o pomoc při pátrání. Zmocněnec pro Green Deal Filip Turek by se měl vrátit na jednání ministerstva životního prostředí. A ráno bude převážně zataženo, zpočátku ještě místy s deštěm. Přes den proměnlivě oblačno s teplotami do 24 stupňů. K večeru se bude vyjasňovat.
3: Radio Praha. Zprávy.
2: Na trať nad Pražským národním muzeem se od zítřka vracejí tramvaje linek 11 a 13. Dělníci úsek obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Práce za zhruba 225 milionů trvaly od poloviny června minulého roku. Potvrzuje Jan Šurovský z Pražského dopravního podniku.
4: Plné využití TT muzeum nastane na začátku letních prázdnin příštího roku, kdy bude zprovozněna trať přes Václavské náměstí a bude rozsáhle reorganizováno linkové vedení v centru a bude zahájena rekonstrukce tramvajové trati v Seifertově ulici.
2: Pražští kriminalisté vyšetřují podvod, při kterém neznámý pachatel připravil seniorský manželský pár o investiční zlato v hodnotě skoro 5 milionů korun. Na základě vymyšlené historky o nehodě seniori podvodníkovi předali několik kusů zlatých prutů o délce asi 30 cm. Policie žádá o pomoc veřejnost a především osoby, které obchodují se zlatem. Událost se stala tuto středu, 2. září na Žižkově, uvedl to mluvčí pražské policie Jan Daněk.
5: Případ kriminalisté 3. policejního obvodu prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za který v případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 10 let.
2: Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy by měl být na příští poradě vedení ministerstva životního prostředí. Řekl to ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka s tím, že mu dochází trpělivost s policejním vyšetřováním Turkovy dopravní nehody. Právě kvůli ní dal Turek v červenci funkci zmocněnce k dispozici do doby, než policie rozhodne o viníkovi. To ministru Macinkovi vadí.
6: Je tady nějaká v podstatě běžná nehoda, která se může stát komukoliv a policie ji vyšetřuje už, já nevím, druhý měsíc. Mně už začíná docházet trpělivost s tím, že se čeká na nějaké vyšetřování policie, takže já bych opravdu rád, aby se pan Turek vrátil do plnohodnotného režimu, prostě bez ohledu na to, co si kdo myslí.
2: Jak Českému rozhlasu potvrdila mluvčí Eva Kropáčová, policie případ stále vyšetřuje. Sídlo ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva dnes poškodil ruský dron. Mířil přímo na kancelář ředitele služby Alexandra Poklada. Informaci potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který šéfovi rozvědky uložil, aby na úder citelně, adekvátně a recipročně odpověděl. Akci má podpořit i ukrajinská armáda. Výbuch dronu vytloukl okna a zničil skleněné výplně vchodu do areálu chrámu svaté Sofie, který stojí naproti sídlu tajné služby. Slovenský fotbalista David Krčík přestoupil z Plzně do Pardubic. 27-letý střední obránce dnes v novém působišti podepsal smlouvu na 4 roky. Pardubice to oznámili na svém webu. Krčík nedávno gólem na 5-1 do sítě Červené zvezdy Bělehrad rozhodl o postupu Plzně do Evropské ligy. Pod novým koučem Radoslavem Kováčem by ale zřejmě ztratil místo v základní sestavě, proto na západě Čech předčasně končí. Večer a zpočátku v noci bude v Praze většinou polojasno nebo skoro jasno. Kolem půlnoci se ale postupně zatáhne a přidá se déšť. Ochladí se na 16 až 14 stupňů Celsia. Ráno bude převážně zataženo, zpočátku ještě místy s deštěm. Přes den proměnlivě oblačno. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 22 až 24 stupňům a povane mírný během dne až čerstvý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe

jen pár minut od rušného centra Prahy existuje místo, kde je najednou úplné ticho. O zahradě Ztracenka na pražském Albertově moc lidí neví a možná proto byste sem měli zajít. Odměnou vám bude překrásný výhled na Podskalí a nedaleký Vyšehrad. Původně sloužila zahrada jako sad a vinice a v období socialismu fungovala taky jako dětské hřiště. Dnes díky rekonstrukci připomíná zahradu italského typu. Tvoří ji totiž cihlové terasovité zítky, které můžete znát ze zahrad pod Pražským hradem. Praha je nej. Rádio Praha. Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Škola by neměla být pouze místem pro předávání znalostí, ale v duchu myšlenek Jana Amose Komenského také dílnou lidskosti, říká jeden z nejvýznamnějších současných českých pedagogů a filozofů výchovy Jan Hábl. Jak moc se české školy věnují výchově charakteru a učení dobru? O tom budeme mluvit v dnešním Leonardo Plus. K poslechu zve Renata Kropáčková.
1: Leonardo Plus.
0: Do studia Českého rozhlasu Hradec Králové zdravím svého dnešního hosta, kterým je profesor Jan Hábl z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, komeniolog a zakladatel Broumovského centra rozvoje charakteru. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Scházíme se krátce před začátkem nového školního roku. Mnozí učitelé využívají prázdniny tradičně ke svému dalšímu vzdělávání. Co si odnášíte z letních škol, na kterých jste lektoroval?
2: Samé dobré pocity, ačkoliv je jasné, že jakmile jedete na letní školu, tak se potkáváte s lidmi, kteří jsou nadšení a vědí, co chtějí od svého povolání. Nicméně odnáším si to, že učitelé nechtějí jenom předávat znalosti, nechtějí být jenom jako někým, kdo je tam jako dozor nebo dohled, nebo občas vtipkujeme někdo, kdo je krotitelem, ale chtějí také formovat osobnost a charakter dětí.
0: Vy se věnujete odkazu Jana Amose Komenského, učitele národů. Česká společnost se k němu, myslím, ráda hlásí. Co by on říkal podle vás na české školství?
2: Já myslím, že by z mnohého byl nadšen, protože jsme udělali ohromný pokrok. Máme některé nástroje, prostředky, vychytávky, o kterých se mu ani nesnilo. Když on například musel přesvědčovat své kolegy, že by bylo dobré, aby do školy chodili urození i neurození, bohatí i chudí, chlapci i dívky, tak se mu za to trošičku posmívali a nevěřícně kroutili hlavou. Taky by žasnul nad tím, jaké máme didaktické prostředky, jaké máme technologie, možnosti, jak uskutečňovat některé ty jeho sny o tom, aby vzdělání bylo radostné, příjemné, spolehlivé, účinné a tak, tak to by určitě koukal, kam jsme se dostali, ale myslím, že by měl také nějakou tu námitku.
0: Kam by směřovala podle vás?
2: Na základě posledního RVP, kdyby si ho Jan Amos přečetl, tak by řekl, no, tak to je docela dobrý pokrok, protože posledních nějakých 100-150 let jste ve vzdělávání tak nějak tiše předpokládali, že čím více bude člověk vědět, tím více bude člověkem, že jak si to poznání, věda a technika budou jakýmsi automatickým humanizačním faktorem. A to koukám, že se teď začíná měnit, protože najednou čtu v RVP veliký důraz na formování osobnosti. Máme tam osobnostní a sociální výchovu, máme tam péči o člověka, jeho svět, jeho prostředí, dokonce i o přírodu. To myslím, že by jako nás pochválil. Otázka zní, jestli to budeme opravdu dělat, jestli se to z toho RVP propíše do pedagogické reality.
0: Vy se soustředíte na výchovu charakteru a návrat pojmu cnost do českého vzdělávání. Proč je to důležité?
2: Děkuji za tu otázku. Takhle já se obvykle ptám pedagogů, když jsem někam pozván do sborovny nebo na tu letní školu, tak já kladu tu otázku. Konstatuji, že Komenský říká, že na charakteru člověka záleží téměř všechno a já se pak ptám, proč. A teď tu otázku dostávám já, tak to je roztomilé. Je tu Komenského odpověď stará, odpozorovaná, intuitivní, že totiž Člověk učený, ale nemravný, jest břemenem země. Kdyby měl člověk všechny znalosti, informace, dovednosti, kompetence, ale neměl by dobrý charakter, tak vlastně čím více toho ví, čím více toho umí, tím je víc na obtíž, pokud prostě to není dobrý člověk. Takhle jaksi prostě jednoduše, intuitivně. No a pak jako taková druhá rodina důvodů se dá nazvat empirická nebo výzkumná. My už dlouho zkoumáme, když říkám my, tak tím myslím ten pedagogický diskurs, co vlastně činí společnost funkční a jedince šťastného. Ono to sahá už zpátky k Aristotelovi a do antiky, kdy tenkrát se dost zabývali prostě touhle velikou otázkou, co je to vlastně eudaimonia, jako dobrý život, zdařilý život, štěstí životní, naplněnost lidského života. A prostě z těch výzkumů nám vyplývá překvapivě to samé, co říkal Komenský, nebo Akvinský, nebo ten Aristoteles. Totiž, že není možné být skutečně šťastný bez cností, tedy bez dobrého charakteru. Můžu mít všechno ostatní, můžu mít majetek, můžu mít dostatek, můžu mít vše, na co si vzpomenu, ale skutečné štěstí prostě není možné, pokud jsem zlý člověk nebo pokud nemám vypěstované dobré sklony, dobré návyky, nežiji podle dobrého řádu životního. Takhle o tom tenkrát mluvili a my to dnes zkoumáme. Zmíním třeba jenom rychle velikou studii z Harvardu z roku 2025, která zahrnula přes 200 tisíc respondentů z 22 zemí světa a kladli všem kulturám, všem zemím podobnou otázku. V čem vlastně spočívá štěstí? A výpovědi jsou úplně přemáhající, jsou tam samozřejmě různé faktory, ale jeden z klíčových je, že prostě není možné být šťastný a zároveň u toho bezcharakterní zlý člověk.
0: Poznají to na sobě lidé, kteří jsou bezcharakterní a zlí, že nejsou šťastní, nebo jak vlastně v dnešní společnosti moderní rozlišit teda charakter?
2: To je námět na román. Já nemůžu mluvit za nikoho jiného než za sebe. Já to na sobě poznám. Samozřejmě se mnohokrát mýlím, takže mé poznání jako není spolehlivá instance. Častokrát naprosto přesně vím, co je dobré, nebo co bych měl udělat v té či oné konkrétní situaci, anebo naopak neměl. Pokud mám schopnost cílu to udělat, co je správné, tak vím přesně, jak se cítím. A pokud to neudělám, tak taky.
0: Vy z Komenského díla čerpáte inspiraci pro moderní charakterovou výchovu a taky prevenci etické krize ve společnosti. Co si představit pod těmito pojmy? Jsme už v krizi?
2: Já myslím, že jsme od jak živa pořád ve stejném stavu. Někdy to teda vypadá krizověji, kritičtěji a někdy ne, ale ty velké pojmy jako dobro a zlo, tu jsou s námi, co je člověk člověkem. Když se podíváme do literatury a do nejstarších textů, které prostě vypovídají o nás, kdo jsme, jaký jsme, jací jsme a jak žijeme, tak to vypadá, že jsme pořád stejní. Jo? Není to tak, že nalevo jsou ti charakterní a napravo bezcharakterní, ale všichni jsme taková jako zvláštní směsice. No, Komenský říká, že všichni toužíme po dobrém, pravdivém a krásném, ale ne vždy se nám to prostě daří uskutečňovat. A když se povedou podmínky, že mi přijde do cesty někdo, kdo mě třeba pomůže s mojí vůlí nebo s mými emocemi nebo s mým jednáním, tak se může stát, že za určitých podmínek jako se spíš daří dobru a za jiných podmínek naopak se z nás dostává na svět spíš to horší.
0: Má hodnotová výchova, o které mluvíme, souvislost s hodnotovou politikou? Současná česká vláda se od ní odvrací, od té hodnotové zahraniční politiky, tedy abych byla přesná, s tím, že vlastně nepřinesla podle ní žádné výsledky. Nedává tím společnosti nějaký signál, že vlastně hodnoty se nevyplácejí?
2: No, já bych chtěl tady udělat jedno drobné, ale zásadní rozlišení v pojmech. Slovo hodnota a slovo ctnost není totéž. Hodnota je relativně mladý pojem v morální filozofii. Člověk na základě buď nějaké individuální preference nebo společenské preference nebo vlivu, že si sociální skupina jako něco odhlasuje nebo prosadí, nebo tak můžou vznikat hodnoty. A my máme hodnoty. Samozřejmě je to něco, co považujeme za vzácné, důležité, hodnotné. Ale problém s hodnotami je, že jsou notoricky sporné a vágní. Řeknete nějakou hodnotu, například svoboda projevu, a každý si do ní dosadí jiný význam. A ten jiný význam si tam dosazujeme právě na základě toho, jakého jsme charakteru. A charakter je soubor osobnostních rysů. Ctnost, na rozdíl od hodnoty, která tvoří charakter, je cosi osvojeného. Jo? S tím se nerodíme. Já jsem se nenarodil jako trpělivý a spravedlivý a sebeovládající, ale od prvního okamžiku, co jsem na světě, tak mi s tím někdo buď pomáhá, nebo nepomáhá. A buď dobře, nebo špatně. A pokud se to povede ve výchově, tak se může vypěstovat docela dobrý charakter. Asi nikdy ne dokonalý, ale čím je lepší charakter, tak tím lepší hodnoty obvykle potom takový jedinec volí. A my máme v českém prostředí takový zajímavý pojmoslovný chaos, že totiž, když říkáme o něčem, že je to hodnotové, tak my rovnou tím myslíme jako morální, jako cnostné, jako dobré. Ale to tak prostě není. Představte si úplně toho nejhoršího, nejodpornějšího člověka, kterého znáte, a já vám garantuji, že ten člověk má nějaké hodnoty. Vy s nimi nemusíte souhlasit, ale on je má, jsou jeho, a on by reagoval na tu bezhodnotovost asi jinak než my. Takže prostě říct, že něco je hodnotové a něco bezhodnotové, není prostě úplně, nedává to smysl.
0: Tak v čem by tahle ta výchova k charakteru, dejme tomu, abychom se trošku dostali ke konkrétnějším věcem, měla spočívat? Máme hudební výchovu, výtvarnou, tělesnou, kde si většina lidí asi představí, co je náplní hodiny, jsou vyslosti tedy s výchovami. Co se učí dělá v téhleté výchově hodnotové, nebo jak by se ten předmět mohl nazývat?
2: Výchova charakteru, já bych to možná radši ani nenazýval hodnotovou výchovou, protože dítě od první do deváté třídy je vystaveno možná nějakým 30 různým učitelům, učitelkám, 30 různým lidem, a každý ten učitel má svůj vlastní hodnotový balíček. Ale teď bez ohledu na ten balíček, učitel, ať už je to tělocvik nebo matematika, jakmile stoupí do hodiny, tak vším, co dělá, nějak ovlivňuje, formuje osobnost, charakter toho dítěte. Takže tady by Komenský asi řekl třeba matikářům nebo jazykářům, vy nejste učitelé matematiky, vy jste učitelé charakteru a děláte to při matematice. A to znamená, že se jako samozřejmě dál učí počty a logaritmické funkce, ale jak se učí, jaký prostor kolem sebe vytváří ten učitel, jak komunikuje, jak reaguje na chybu, jakým způsobem se doslova někdy tváří v různých výchovných situacích. Není to tak, že by škola potřebovala zavést jednu hodinu nějaké výchovy navíc týdně, protože ta nic nezařídí. Ale i v češtině taky máme malinko v tom chaos, protože těch výchov je tady mnoho a někdy se právě říká etická výchova, někdy hodnotová výchova. Ten koncept, na který my nasedáme a který je rozšířený i v zahraničí, character education, my to překládáme jako výchova charakteru. To je něco, co prostě prostupuje celým tím pedagogickým procesem ve všech hodinách, ve všech předmětech.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Dnešním hostem je komeniolog profesor Jan Hábl z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vy už jste to zmínil v úvodu, v novém rámcově vzdělávacím plánu se klade větší důraz na kompetence, dovednosti, emoční učení. Někdo je s těmi plány spokojen, někdo je spíš kritizuje, že jsou nepromyšlené, šité horkou jehlou v mnoha ohledech. Ostatně jejich zavedení bylo o rok odloženo. Odborná veřejnost říká, že pokud stojíme o změny, tak musí s RVP souznít především sami učitelé. Vnímají pedagogové, lidé z praxe, aspoň co můžete posoudit, potřebu výchovy k charakteru?
2: Tak jak jsem řekl, já jsem malinko v bublině, protože ty sborovny, do kterých já jezdím, tak mě zvou obvykle, protože o to mají zájem. Ale když malinko od toho podstoupím, zdá se mi, že ten zájem narůstá. Že jak si učitelé opravdu cítí, že to není jenom o znalostech a většinou, když já někam přijedu, tak všichni mi to odsouhlasí, o to usilují. Samozřejmě je v Čechách asi 330 tisíc učitelů a neumím vám říct přesné procento těch, kteří s tím souhlasí nadšeně, těch, kteří s tím souhlasí a něco v tom dělají a těch, kteří to jako nějak nevnímají. Ale tak, jak mně se to jeví,

0: říkají, že tohle to se trochu z českých škol vytratilo a je to potřeba tam vrátit, že právě převážely ty znalosti, že je to vidět na dětech, které teď do škol přicházejí, že jsou prostě jiné než ty předchozí generace, právě třeba v tom ohledu hodnot, cností a podobně.
1: Ano, ano, přesně to pozoruji. My jsme si prodělali, když tak jako si proletíme v jedné větě dějiny pedagogiky posledních možná 50 let v České republice nebo v Československu. My jsme tu měli totalitní režim, který více či méně pěstoval žáka poslušného. Pak ten režim padl a začali jsme pěstovat žáka úspěšného, který tedy ví hodně, umí se prosadit, vyzná se na trhu práce, má k tomu ty vhodné kompetence, znalosti, dovednosti. A to není špatné, ale zdá se mi opravdu, že se poslední dobou skutečně objevuje zájem o tyhle jemnější, měkčí a etičtější rozměry výchovy, protože prostě jsme učinili zkušenost na právě té porevoluční generaci, že žák úspěšný, tedy schopný, vybavený ve škole poměrně jako obstojně, ještě nemusí té společnosti prospívat. To může být díky všem těm kompetencím prostě dobře vybavený manipulátor nebo někdo, kdo umí dobře obcházet zákony nebo tunelovat banky. To jsme si zažili a teď si myslím, že vnímáme, že kromě té úspěšnosti, kterou dětem přejeme, bychom také chtěli žáka prospěšného. Takže nejenom poslušného, to má své místo taky ve výchově, nejenom úspěšného, i to je žádoucí, ale také žáka prospěšného.
0: Pak je otázka, jestli vlastně je charakter důležitý na cestě k úspěchu v životě, i když o tom by se také dalo vést asi dost dlouho debat, co je to tedy ten úspěch. Jestli vlastně tedy ten nějaký hmatatelný úspěch, mít nějakou pozici, postavení, být zajištěn finančně, tak jestli není v dnešním světě zaměřeném na ten výkon vlastně charakter kolikrát na překážku?
1: A právě, že se ukazuje z výzkumu, že není. Že člověk, který má vypěstované ctnosti, já možná jenom pro pořádek řeknu, že rozlišujeme nějaké kognitivní nebo znalostní ctnosti, jako schopnost kriticky myslet, vyhodnocovat informace, pracovat se zdroji a tak. Pak jsou morální ctnosti, to jsou takové ty jako klasické právě už od antiky, jako spravedlnost, sebeovládání, mírnost a tak. Potom jsou občanské ctnosti a nakonec performativní ctnosti nebo výkonové. A to je jenom takové jako rozdělení, když chceme pojmenovat, co vlastně tvoří dobrý charakter, tak to jako není nějaká jedna věc, ale je to souhrn něčeho, co člověk dlouhodobě v sobě pěstuje, respektive někdo to v něm pěstoval až do okamžiku, kdy člověk za sebe přebírá odpovědnost a pěstuje to sám u sebe, na sobě. A lidé, kteří mají vypěstované ctnosti a úplně jako logicky a intuitivně, člověk, který má třeba ctnost vytrvalosti, pravdomluvnosti, poctivosti, čestnosti, spravedlnosti, tak takový člověk se prostě lépe uplatňuje nejenom jako ve škole pro nějaký ten školní výkon, ale i v životě. Existují na to výzkumy, které to potvrzují, že ve školách, kde se to daří, jo, kde to není jedna hodina týdně nebo jeden srdcař, který to tam prostě dělá za všechny, ale kde to má škola jako systémový prvek, který prostupuje celým kurikulem, tak tam děti prostě lépe prospívají. A v rámci té odborné terminologie školní úspěšnosti chci říct, že právě nejen ve školní úspěšnosti, ale pak i později, to právě odhalila ta harvardská flourishing studie, která říká, která sledovala je dlouhodobě ty respondenty a ukazuje se, že i v životě prostě se člověk lépe uplatní po

0: pokud má tyto cnosti, spíš než když je nemá.
1: Co byste přál tedy do nového školního roku ředitelům, učitelům, žákům, studentům, ale i rodičovské veřejnosti? Na co by se mohli zaměřit letos?
0: Tak jak jinak, než aby škola byla jak pro učitele, tak pro děti dílnou, nebo někdy Komenský říká zahrádkou, nebo také líbezničkou, aby to bylo dílnou lidskosti spíše než mučírnou ducha.
1: Tolik dnešní díl Leonarda Plus, kde byl hostem profesor Jan Hábl, komeniolog z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. V další části se zaměříme na to, jestli je vůbec možné dobru naučit, co k tomu říká Komenský a další myslitelé a co je pro dnešní společnost největším pokušením. K poslechu na webu a v podcastových aplikacích zve Renata Kropáčková.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
3: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: Jak si hrají čmeláci, čeho se bojí tuhýci a proč je papoušek kakadu velký gurmán? I o tom si dnes budu povídat s Ondřejem Fischerem, který zkoumá chování a rozhodování zvířat, hlavně ptáků. Sám o sobě říká, že je ptačí psycholog. Mě na něm fascinuje, že je přímo chodící sbírkou zajímavostí ze světa zvířat. Takže se už moc těším, co nového se dnes zase dozvím. A probereme třeba i to, že ve vědě neexistují hloupé otázky. Ondro, vítej.
3: Ahoj, moc děkuju za pozvání.
0: Žárovky.
2: Jak slyšíte, tak my dneska stojíme před ptačí voliérou v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Já vidím několik ptáků, kteří tady tak různě posedávají, pobíhají, koukají na nás, koukají na sebe. Co vidíš ty jako odborník na chování zvířat?
3: Vidím spoustu spokojených kakadů bílých a myslím, že tam jsou i nějaký africký papoušci a myslím si, že jsou tady hodně spokojení a zrovna nám dávají najevo něco o svojí přítomnosti, že tady s náma jsou a poslouchají nás.
2: Jak už jsem zmínila, tak ty jsi tedy něco jako ptačí psycholog. Jak jsi se k výzkumu chování zvířat dostal, protože ty nejsi úplně typický ornitolog?
3: Od dětství mě zajímala příroda, hodně jsem chodil na vycházky s dědou. Potom na gymnáziu se mi hrozně líbila biologie, protože jsme měli fajn učitele. A tak nějak jsem se rozhodl, že biologie je něco, s čím se chci zabývat na vysoké škole. No a potom, když došlo vlastně na výběr bakalářského tématu, tak jsem absolvoval takové to úvodní kolečko s profesorem Frintou, profesorem etologie, který se mě různě vyptával na různá témata, která by mě mohla bavit a já jsem si pořád nebyl schopen vybrat. Ale najednou se rozrazily dveře a přišel můj školitel, pan docent Fuchs, a začal mi vyprávět o chování ptáků a o tom, jaký mají různý nálady, jak se chovají, jak jsou agresivní, co je na nich zajímavého ke zkoumání. A to mě velice jako nadchlo a v tu chvíli jsem ptačí etologii propadnul a i ptačí psychologii, protože to je s tím dost spojený. Studuju to v podstatě i teď během doktorátu. Zabývám se teda tím, jak ptáci přemýšlí, jak se chovají, jak vnímají okolní svět a porovnávám to s dalšími živočichy i s námi lidmi.
2: Mají zvířata emoce? Jak se to zkoumá?
3: To je dobrá otázka. Já určitě nejsem někdo, kdo by měl teď nám všem jasně odpovědět, ano, zvířata mají emoce, ale určitě já i další kolegové si myslíme, že to tak je. A pokud se to týká například strachu, radosti, smutku, bolesti, tak tyhle všechny emoce u zvířat pravidelně pozorujeme a samozřejmě potom je otázka, jestli mají nějaký ty další komplexnější emoce, které třeba pozorujeme u nás lidí, ale určitě ty základní emoce u každého zvířete v podstatě můžeme najít.
0: Žárovky.
1: Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: My tu dnes s Ondřejem Fischerem stojíme před ptačí voliérou. Jeden papoušek nás tu pozdravil ahoj a další zvedl na hlavě chocholku. Co přesně to znamená?
3: Vidíme tady velkou skupinu kakadů, velice nadšených a velice komunikativních, který nám dávají najevo, že jsou tady, že jsou tady s námi, že nás poslouchají a vypadají opravdu, že se mají dobře a oni si takhle hrozně nahlas rádi povídají.
2: A třeba ta zvednutá chocholka, co to signalizuje?
3: Zvednutá chocholka většinou nějaký zájem, nějaký vzrušení. Často je to nějaký kontakt právě mezi jednotlivými papoušky, třeba po příletu na nějaký místo se takhle zdraví spolu, že vlastně tu chocholku zvednou a nějakým způsobem dávají si nějaký signál na pozdrav.
2: Co třeba nějaké další emoce? Jak papoušci prožívají lásku? Nebo jak to vy vědci poznáte?
3: To je asi jedna z nejtěžších otázek v etologii zvířat, emoce, láska, protože tu nejsme schopni skoro ani detekovat přesně u lidí. U zvířat je to ještě těžší a u těch papoušků třeba jsme úplně na začátku, takže když vidíme pár papoušků, samce a samici spolu někde na bydílku, tak většinou projev takzvané jako ozobávání peří na hlavě je něco, co si dovolí pouze partneři. Na hlavu jinak si ptáci v podstatě nešahají a můžou se normálně třeba kulovat do křídla nebo různě jako do pařádku, ale peří na hlavě, tak to je pouze jenom pro samičku se samcem a je to teda nějaký projev toho svazku a i utužování toho svazku a můžeme to teda nazvat jako nějaký projev lásky, ale samozřejmě na to je ještě dlouhá cesta k výzkumu.
2: Já jsem taky nedávno četla, že někteří papoušci, konkrétně kakadu, jsou taky docela velcí gurmáni.
3: Ano, kolegové v Vídeňské veterinární univerzitě nedávno publikovali studii, která ukazovala, že kakadu gofinovi, velice oblíbený papoušci i do chovů, jsou schopni při konzumaci potravy nějaké části té potravy ponořit do sojového borůvkového jogurtu. Tak to přišlo jako těm vědcům velice podivný, proč zrovna, když jim nabídli náhodou v těch chovech sojový borůvkový jogurt, který jim jako nemůže nějak uškodit, tak jim nabídli třeba i jinou verzi jogurtu, nebo třeba jenom vodu, a ty papoušty cíleně preferovali vždycky borůvkový sojový jogurt, namáčeli si do něj nejčastěji těstoviny, nechali je tam vždycky velice dlouho, aby se pěkně ponořili, a potom je konzumovali. Takže je to vlastně nějaký první důkaz sofistikované přípravy potravy.
2: Mají k tomu nějaké vědecké vysvětlení? Proč to ten papoušek dělá?
3: Může to být opravdu tím, že mu to zlepšuje tu chuť, protože byla vlastně ještě předtím jiná studie, kdy bylo zjištěno, že když papouškům byly předkládány nějaké suchary, tak papoušek si ten suchar vzal, ponořil ho do vody na 20 sekund a pak ho snědl, což bylo potom prokázáno, že je to teda proto, aby se mu to lépe jedlo, aby to bylo snazší, aby to nebylo tak suché pro tu konzumaci, což je tedy považováno, že je to opravdu nějaké ochucování potravy, a že ty papoušci si to jako víc užívají, víc jim to chutná, když si to nějak jako připraví.
2: Co jsou další novinky právě na poli té psychologie a emocí u zvířat? Asi všichni známe psí oči, takže určitě ptáci a zvířata umí prožívat smutek, ale co nějaké další emoce?
3: Určitě, jak jsi říkala, smutek je něco, co už považujeme, že když třeba zemře, že jo, nějaké mládě, nějakému jedinci, tak právě vidíme nějaké chování, které je se smutkem spojené, v podstatě jako nějaká forma truchlení, třeba že osahávají to zemřelé mládě, nebo u něj prostě stojí v kroužku a v podstatě třeba přestanou konzumovat potravu, takže je to nějaká jako forma truchlení. Ale pozorujeme radost právě jako třeba tady u těchto papoušků, že zvedají tu chocholku a jsou třeba spokojení na jezení. Dále strach, který vlastně já studuju při svém doktorském studiu, to znamená, že pták je třeba schopen různě reagovat na nebezpečí, má nějakou jako míru a intenzitu strachové reakce. Jsou třeba druhy predátorů, které v něm ten strach nevyvolají, chová se úplně jako běžně, ale když mu ukážeme nějaký model, nějakou vycpaninu, něčeho, co je pro něj velmi nebezpečné, tak najednou vidíme, jak ten pták změní chování a schová se někam do křoví.
2: K tvým výzkumům se ještě určitě dostaneme. Mě by ale zajímalo hmyz, protože se dlouho bralo tak, že hmyz nemá žádné emoce, nic necítí, ale nejnovější výzkumy ukazují něco jiného, je to tak?
3: To je strašně zajímavé, vlastně aktuální téma výzkumu, kdy vědci v Anglii zjistili, že čmeláci si hrozně rádi jako hrají, když je pustí do nějaké arény, kde jsou poházené různé míčky, tak čmeláci si samovolně s těmi míčky začnou různě kopat a posouvat si je po té aréně, a není to vlastně vůbec motivováno žádnou potravou, žádnou odměnou. A když ten čmelák třeba má na výběr mezi dvouma arénama, jedna aréna je bez míčků a jedna aréna je s míčkama, tak si vybere vždycky radši tu arénu s míčkama, aby tam prostě trávil čas a hrál si různě s těmi předměty, takže je to nějaký jako první projev hry u hmyzu, což je vlastně docela zajímavý, protože hra samotná u zvířat je strašně studované téma a známe, že jo, hru u mláďat, u mladých štěňat nebo u koťátek, tak právě se zjišťuje, že je to jako chování, které je přítomné u spousty dalších zvířat, nejenom právě u savců nebo i u těch ptáků. Takže určitě hra. A dokonce bylo prokázáno třeba i stres, kdy vlastně strašně slavná studie, kdy jeden druh raka byl vložen do arény a měl na výběr světlý tunel a tmavý tunel. Vždycky preferoval světlý tunel, protože měl prostě nějaký jako strach ze tmy. Ale když mu ve světlém tunelu byly udělovány elektrošoky, tak v tu chvíli si vždycky vybral radši tmavší tunel, protože toho světlého se bál. To znamená, byl mu vyvolaný nějaký stres pomocí těch elektrošoků. No a v momentě, kdy se mu píchla injekce něčeho, co vlastně působí proti stresu, i například i u lidí, tak v tu chvíli se mu snížily stresové hormony a zase zpátky se vracel do toho světlého tunelu a už neměl vůbec žádnou obavu. Takže tohle je vlastně jeden jako z experimentů, jak třeba se dají emoce studovat i u takových zvířat, jako jsou bezobratlí, korýši, třeba raci.
2: Vypráví nám ptačí psycholog Ondřej Fischer. Co se teďka děje?
3: Tak teď tady vidíme skupinu docela spokojených kakadů, kteří nám dávají najevo svou přítomnost svým silným hlasem, což je pro ně velice typické, že oni takhle nahlas spolu komunikují a je to pro ně vlastně přirozený styl komunikace, že si navzájem dávají vědět, že tu jsou, nějakým způsobem se zdraví a podobně, ale co si přesně myslí, to je ještě bohužel velká otázka.
2: Myslíš, že třeba jednou díky umělé inteligenci porozumíme řeči zvířat?
3: kolegové na tom velice intenzivně pracují, snaží se spolupracovat s umělou inteligencí a snaží třeba jí předložit nějaké nahrávky zvířat a říkají, aby ta inteligence rozpoznala jednotlivé jedince podle hlasu, protože my lidé jsme schopni nějakým delším tréninkem a analýzou ptačího hlasu rozpoznat jednotlivé jedince. A to samé vlastně teď se trénuje umělá inteligence, která to dělá mnohem rychleji, ale tento výzkum je ještě na začátku. Ale v momentě, kdyby umělá inteligence uměla sama rozpoznat podle hlasu jednotlivé jedince, tak by nám to strašně pomohlo a byli bychom pak schopni právě začít jako zkoumat nějakou jako formu ty jejich řeči a podobně, ale stále nejsme ani zdaleka schopni říct, co přesně zvířata myslí tím, když něco třeba křičí a podobně.
1: Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: My jsme se teďka o kousek vzdálili a jeden papoušek, mám pocit, jako by nás volal zpátky. Je to možné?
3: Je určitě možné, že tyhle papoušci, jak jsou vlastně tady už docela dlouho, tak jsou oblíbení u lidí a taky mají lidi rádi, protože se tady k ním určitě všichni návštěvníci chovají hezky, takže se hrozně rádi předvádí, nějakým způsobem na lidi volají nebo se různě ukazují a jsou to přece jenom také zvířata, který mají rádi pozornost a jsou rádi středem pozornosti, a když se jim věnujeme a třeba na ně různě mluvíme, tak jim to vlastně hrozně dělá dobře, než kdyby se někde jako museli nudit v koutě a být sami. Papoušci jsou extrémně sociální zvířata, které jsou celý život vlastně zvyklí žít většinou v hejnech. Závisí to samozřejmě teda na konkrétním druhu, ale zrovna tady ty kakadu jsou opravdu jako hejnový druhy, takže si užívají přítomnost a v tu chvíli asi moc nerozliší, jestli je to další papoušek nebo člověk, protože jsou na nás velice zvyklí, což ale neplatí v divoké přírodě samozřejmě.
2: Ty jsi zmiňoval, že jsou nesmírně inteligentní, tak co o tom víme?
3: V současnosti tenhle ten výzkum je taky na počátku a když se třeba kolegové podívali do mozku papoušků Ara, tak tam našli až 2 miliardy neuronových buněk, základních buněk nervové soustavy, což je ohromné číslo. Pro porovnání, slepice má těch neuronálních buněk asi 150 milionů v mozku napočítáno, ale papoušek je schopen až do těch 2 miliard, krkavec třeba přes miliardu, takže krkavcovití a papoušci jsou jedni z nejchytřejších vlastně skupin ptáků na světě a vidíme to i v tom jejich každodenním životě, jak prostě se chovají, jak řeší různě problémy, jak jsou vynalézaví, jsou schopni se naučit spoustu slov, spoustu předmětů používat a podobně.
2: My jsme právě přešli do skleníku, který připomíná tropický prales a to krásně navazuje na terénní výzkumy chování papoušků v indonéské džungli, kde si strávil více než 3 měsíce. Jaké to bylo? Co jste tam zkoumali?
3: To byla asi jedna z nejlepších etap mého vědeckého života, protože vlastně jsem měl možnost díky Jihočeské univerzitě vyrazit na doktorskou stáž na 3 měsíce s kolegy z veterinární Vídeňské univerzity. Oni tam mají vlastně dlouhodobě výzkumnou stanici na ostrově Tanimbar, což je takový malý ostrov mezi Papuou Novou Guineou a Austrálií. Tam jsme vlastně 3 měsíce pozorovali hejna místních endemických kakadu gofinových, tedy vzácných papoušků, které tam žijí v hojných počtech. A zkoumali jsme jejich ekologii, zkoumali jsme jejich sociální interakce, ale i třeba jak vnímají různé nebezpečí, což jsem tam zkoumal hlavně já. Bylo to fascinující vlastně každý den se vydávat do džungle, najít si vždycky nějaký to hejno, pozorovat ho. Potom jsme tam vlastně měli nějaké výzkumné platformy, kam jsme jim házeli potravu, pozorovali jsme, jak se chovají ve skupině a k té platformě jsme jim třeba dávali různé atrapy predátorů. Dívali jsme se na to, jak na to reagují, jak vlastně vnímají různé druhy nebezpečí.
2: Pojď nám ještě víc popsat to, jak ty výzkumy probíhají, co k tomu používáte, jestli používáte třeba nějaké moderní technologie, nebo je to opravdu o tom, že sedíte, koukáte a s tuškou a papírem pozorujete?
3: Tak nejtěžší je samozřejmě v džungli ty papoušky najít, ale naštěstí tyhle papoušci jsou velice hluční, takže většinou jdeme jako po hlase. A k tomu pozorování samozřejmě používáme dalekohledy, máme nějaké kamery, dokonce i třeba co natáčí ve 4K, máme nějaký nahrávadla hlasu, abychom měli zaznamenané to jejich volání. Potom se třeba používá dron na mapování toho okolí a tvorby terénních map. Samozřejmě máme GPS lokátory, abychom se v džungli nestratili, což je velice snadné. A sebou máme třeba v batohu 3D vytisklého orla jestřábího, protože proč ne? A jedna z výzkumných otázek je, jak třeba právě na místního predátora ty papoušci reagují a podobně. Ale i třeba vyrážíme za místní komunitou, komunikujeme různě s náčelníky těch vesnic a mluvíme vlastně s nimi, proč vstupujeme do toho lesa, proč hledáme ty papoušky, proč je zkoumáme. A opravdu mě jako překvapilo, že ta odezva je strašně fajn. Ale není to vlastně zadarmo. Když jsem tam poprvé v životě přijel, tak jsem musel podstoupit takový vstupní rituál, kdy mě vlastně místní stařešina přijal, představil mě místním duchům a ty mě potom dovolili vstoupit do toho pralesa a všichni ty stařešinové z okolní vesnice mě upozorňovali, že kdybych ten vstupní rituál neabsolvoval, tak by mi potom hrozilo třeba nějaké onemocnění, protože ta džungle je vlastně zrádná, je to docela jako nebezpečný prostor a je proto potřeba mít nad sebou ochranou ruku předků těch duchů. Takže to bylo jako hrozně fajn vlastně se o tom s nima bavit a během toho s nima řešit, proč vlastně děláme výzkum na ptácích a tak.
2: Přibliž nám, jak to probíhalo a jak jsi to prožíval ty jako vědec, který většinu života potřebuje empirická data?
3: Antropologie a etologie člověka je mi taky velice blízká. Hrozně rád se jako čtu různé rituály a tradice jiných národů. Tohle jsem bral jako jejich prostě kulturní dědictví, kdy jsme se vlastně posadili do jedné z chyší na kraji džungle a ten určený stařešina k nám promlouval, uváděl nás do děje, představoval nám jednotlivé duchy a pak promlouval i k těm duchům, kterým vlastně vysvětoval, kdo jsem, že jsem přijel z Českých Budějovic, že jsem tady na vědecké stáži, že tady plánuju zkoumat papoušky a potom se ten stařešina vlastně odebral na kraj džungle, kde obětoval pár mincí jako dár vlastně těm předkům a potom se vrátil a řekl mi, že duchové mě přijímají a v tu chvíli jsem mohl vstoupit vlastně do lesa a už jsem byl vlastně chráněný tím kouzlem.
2: Komunikovali jste v angličtině nebo byly tam nějaké bariéry, že jsi musel mít tlumočníka?
3: Je fakt, že indonéský jazyk není úplně jako jednoduchý a je to vlastně smíšení na těch různých etnických jazyků, kde vlastně na každém ostrově žijou, je specifický podjazyk. Kolegové indonésky uměli, takže já jsem vždycky s nima komunikoval anglicky a oni to překládali do indonéštiny, ale jsem tam někteří ty vlastně místní anglicky uměli a hlavně teda děti.
2: Dokážeš nám něco říct indonésky?
3: Tak třeba selamat pagi, neboli dobré ráno, nebo kupu kupu, to je v indonéštině motýl. A burung kakatua znamená papoušek.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: Dnes si povídám s ptačím psychologem Ondřejem Fischerem. Už jsme probrali řadu zajímavostí ze světa zvířat, také jeho výzkumy v indonéské džungli. A nyní bych se chtěla dostat k tvým aktuálním výzkumům. Co přesně zkoumáš?
3: Já zkoumám na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity ptáky, vnímání nebezpečí u ptáků. Takže během svého doktorátu se zabývám ťuhýkem obecným. To je takový hrozně sympatický ptáček s páskou přes oko. Vypadá jako Zoro. A potom síkoru koňadru, to asi všichni posluchači dobře znají. A vlastně zkoumáme to, jak tyhle dva docela rozdílný druhy ptáků reagují na nebezpečí, reagují na různé predátory a jak vlastně vnímají to nebezpečí, jestli má cenu třeba riskovat, jak na to krmítko třeba doletět, jestli má cenu riskovat vlastně hledání té potravy, i když hrozí nebezpečí od predátora. To je v případě té síkory koňadry, ale v případě toho ťuhýka obecného je to zase trošku jiná situace. Zkoumáme situaci, kdy on má mláďata v hnízdě během jeho hnízdní sezóny a před to hnízdo dáme právě nějaký model predátora a díváme se na to, jak ten ťuhík obecný na toho predátora reaguje. Takže když je tam třeba predátor, který ohrožuje přímo jeho hnízdo a mláďata, tak on se ho snaží velice agresivně fyzicky odehnat, začne ho různě jako napadat zobákem, klovat, nalétávat na něj, hrozně nahlas varovat, ale když je to třeba predátor, který ohrožuje přímo toho dospělého ťuhíka, tedy toho dospělce, tak ťuhík se radši schová někam do křoví, vůbec se neukazuje a to vlastně nám dokazuje nějakou jako inteligenci a schopnost toho ptáka zvážit ty rizika, jestli se vyplatí na toho predátora zaútočit a dát vlastně tu svoji kůži v šanc, anebo být někde jako v křoví schovaný a dělat, že tam nejsem a doufat, že ten predátor mě vlastně nespatří. Takže tohle je jedna z těch základních otázek.
2: Může to pomoci třeba k ochraně přírody nebo Proč zkoumáte něco takového?
3: Tahle ta otázka je velice důležitá a podle mě je taky velice zajímavá, protože jde vlastně o to, z jaké perspektivy se na to díváme. Když se na to podíváme jako z perspektivy zvědavého člověka, tak je určitě strašně zajímavý zjišťovat víc a víc informací o našem okolním světě, o zvířatech a podobně. To teda většinou zobrazuje nás vědce, kteří pořád chceme někde jako chodit do džungle a zkoumat další a další informace o zvířatech. Ale pro člověka, který třeba tolik jako věda nezajímá a tolik ho nezajímají ty různé výsledky, tak je to vlastně o nějaké změně náhledu na svět, kdy v tu chvíli, kdy my vlastně dokážeme popsat třeba ty jednotlivé druhy zvířat, jak se chovají, co cítí, jak vnímají okolní svět, tak potom jsme třeba schopni se k ním i lépe chovat. Takže to potom má přímý dopad na ochranu těchto jedinců, ale i ochranu na to celého třeba prostředí, že jo, potom začneme chránit třeba džungly nebo další ekosystémy a zachráníme vlastně i sami sebe, což je vlastně docela aktuální téma. Ale kdybych si měl dovolit říct praktické využití tady toho výzkumu, tak když třeba tady ty výsledky, které zkoumáme my s kolegy na Jihočeské univerzitě, přeneseme třeba do laboratoře a podíváme se do ptačího mozku. V tu chvíli vlastně zjistíme, která ptačí centra v tom mozku reagují na další stimuly, na různé nebezpečí a porovnáváme to třeba s mozkovými centry člověka, takže třeba emoční centrum známe u člověka amygdala, tak potom můžeme využít v léčbě psychických poruch člověka i poznatky z té ptačí říše, protože tam to vlastně zkoumáme na více druzích najednou s různými přístupy a můžeme tom potom přenést i do lidské medicíny.
0: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
2: Takže síkora nebo papoušek?
3: Papoušek.
2: Při práci hudba nebo ticho?
3: Hudba.
2: Slepice nebo vejce?
3: Slepice.
2: Bilbo nebo Frodo?
3: Bilbo.
2: A proč?
3: Je mi jako bližší tím, že je takový hodně přemýšlivý, hodně takový vyprávěcí typ a Bilbo mi přijde takový jako víc vědecký typ.
0: Žárovky.
2: Ty se také hodně angažuješ v iniciativě Zeptej se vědce. Co je vaším cílem?
3: To je vlastně skupina hrozně nadšených vědců, už je nás přes 400 a jsme skupina, která odpovídá na otázky veřejnosti. Snažíme se nějakou popularizační formou odpovědět v podstatě na cokoliv, co veřejnost napadne. Projekt založili za covidu 3 kolegyně a rozrostlo se to ze skupiny pár lidí až do mnohastovkového projektu, který má vlastní strukturu, proces nějakých jako recenzí, editory a i další věci. Je to podle mě jako jedna z nejlepších platform popularizace vědy momentálně v České republice.
2: Jste hodně aktivní na sociálních sítích, ale loni jste také vydali knížku, kde je takový výběr těch nejlepších otázek. Je nějaká, která ti utkvěla v paměti?
3: Mě fascinovala naposledy otázka, jestli může být člověk spolknutý velrybou. A vlastně kolegyně z přírodovědecké fakulty na to odpovídala jako odbornice na velryby a bohužel teda musím zklamat posluchače, že velryba nás spolknout nemůže, protože nemá tak velký jícen, ale bylo vtipné, že za pár týdnů od vydání této odpovědi se opravdu na internetu objevilo video, jak nějaký jako kajakář byl spolknut velrybou a pak zase ale byl okamžitě vyplivnut, takže to byl vlastně i ten důkaz, že naše odpověď byla správná.
2: Já mám na tebe ještě úplně poslední otázku, protože ty jsi zarytý fanoušek Tolkiena fantasy, tak kdyby se zasnil a mohl bys změnit jednu věc na vnímání a využití vědy veřejností, co by to bylo?
3: Já bych určitě založil vlastní televizní a rozhlasový kanál, který by byl jenom pro popularizaci vědy pro různé věkové skupiny a s různými vědci, aby se ta popularizace vědy dostala opravdu do každodenního života člověka, protože si myslím, že je to něco, co je krásné na poslech, vzdělávací, ale může to být i relaxující a má to i prostě zajímavé třeba efekty, když začneme dělat nějaké experimenty, takže to prostě naplňuje všechno, co by tak jako člověk mohl od televize v dnešní době chtít nebo rádia.
2: Říká Ondřej Fischer, který se zabývá chováním zvířat.
3: Děkuju, nashledanou.
2: Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se na vás těšit zase příště.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
0: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Host Lenky Vahalové. Zpěvačka a herečka Alžběta Ferencová, která si říká Zéa, vydala v březnu novou desku s názvem Where Do We Go When The Silence Comes? Proč některé klipy k novým singlům vznikaly na Tenerife? Kdy začne skládat v romštině? A jaký byl život ve Francii a v New Yorku? Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

Hitparáda 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Motoristé tvrdí, že navržený schodek rozpočtu by mohl klesnout o 20 miliard.
2: Myslím, že není možné udělat nějakou kosmetickou změnu.
3: Žádnou dohodu zatím s hnutím ANO nenašli.
4: Ale Našlerová vidí úspory spíš v jednotkách miliard.
5: My si stojíme nad tou extrémně vysokou částkou do investic.
6: Návrh na příští rok počítá s deficitem 389 miliard.
7: Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu odeslat do konce září.
0: Práskli do stolu. Navíc to ale zatím nestačilo. Motoristé se s ANO hádají o rozpočtu. První schůzka o ničem nerozhodla. Utrácení nicméně vadí taky SPD. Co bude, pokud se tahle trojice neshodne? Ptám se Julie Hrstkové, ekonomické komentátorky Hospodářských novin. Dnes je pátek 4. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12. Rád vás tady vidím.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Šéf motoristů Petr Macinka, který mimochodem kandiduje v letošních komunálních volbách, máme povinnost to říkat a upozorňovat na to, se rozčílil, že rozpočet navrhovaný ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO není podle jeho představ.
2: Ten schodek je opravdu velmi vysoký, 389 miliard je opravdu velmi mnoho.
0: Řekl, že by to mohl být velký problém pro motoristy.
2: Opravdu se musí něco zásadního změnit, protože jinak to bude absolutní popření všeho, s čím jsme do politiky šli.
0: A nejde o jednotky miliard. V pondělí mimochodem ten rozpočet ale projednávala vláda. On se ozval v úterý. Nemohl se ozvat už v pondělí?
8: Co přesně se dělo na vládě, asi nevíme. On sám říká, že vlastně ministryně financí ten rozpočet představila, že to nebylo hluboce projednávané. Premiér Andrej Babiš říká, že bylo. Nicméně jenom bych upozornila, že za motoristy se už v pondělí ozval Boris Šťastný, který řekl,
0: pravda,
8: že vlastně jde o pouze o první nástřel, a potom taky ekonomický expert Vladimír Pikora, který večer prohlásil, že by měl 22 bodů, díky kterým by šlo okamžitě škrtnout zhruba 80 miliard korun, že je ochotný se o tom bavit a předložit je. Takže ono to není tak, že motoristé
0: že se
8: nevyjádřili
0: hned. Že se probudili v úterý.
8: Ne. A
0: ono to totiž tak vypadá, jako kdyby si vzpomněli na to své heslo, že chtějí pohlídat Babiše.
8: Ono je to trošku těžké, já je nechci obhajovat, nebo nechci obhajovat nikoho, nicméně když vlastně ministerstvo financí představilo ten návrh, jako novinář můžu říct, že jsem ráda, že ho nepředstavili teda o půlnoci, ale i tak, jak to bylo představené vlastně dopoledne nebo předpolednem, tak některé věci z toho šlo vyčíst velmi těžko a i Národní rozpočtová rada, která má, bych řekla, nejlepší experty na rozpočet, tak vlastně to také dopočítávala a její stanovisko vyšlo až 3. září, takže ano, to není tak, že by se člověk, jakýkoliv expert podíval na ten rozpočet a to první, co bylo vidět, byl ten schodek a vůči tomu se vyjádřili nejenom opozice a ekonomové, ale právě i ti motoristé, že jde opravdu o velký zásah do veřejných financí.
0: O jeden z největších schodků v naší
8: druhý největší
0: historii.
8: Zatím.
0: Nominálně teda, nominálně, když nezapočítáme inflaci. Mluvila jste o Národní rozpočtové radě, tak ta upozorňuje na to, že je to skutečně expanzivní rozpočet, že když má dosáhnout 3,5% HDP, že může dosáhnout až 3,7% HDP, přitom tu máme to pravidlo, že by měl dosahovat jenom 3% HDP, je to maastrichtské kritérium. Kdybychom někdy chtěli přijmout euro, tak bychom to měli
8: dodržovat.
0: Myslím, že
8: zatím jsme se shodli, nebo naši političtí představitelé na obou stranách spektra, že ho přijmout nechceme.
0: Přesto schodek 389 miliard je to hotovostní saldo, to je hodně na to, že ekonomika roste o 1,9%, byť ten růst není tak velký, 2%, jak se očekávalo, tak stále je to růst. Je to obhajitelné?
9: Česká republika bude díky tomuto státnímu rozpočtu v roce 2027 nesrovnatelně lepším místem životu než kterýmkoliv v roce minulé vlády.
8: No obhajitelné, tak já už popisuju českou politiku tak dlouho, že se ještě pamatuju, když tady byla snaha o nějaký vyrovnaný rozpočet, nebo když ta debata byla o tom, zda schodky v řádu jednotek miliard nebo desítek miliard jsou velké nebo nejsou velké. A teď se bavíme vlastně o vyšších stovkách miliard. a o úsporách, které by měly dosáhnout 10, 20, 30, i kdyby těch 80 miliard, je to vlastně naprosto nemožné. Takže ano, mít schodek za situace růstu ekonomiky je vlastně zločin, by se dalo říct, ekonomický. Druhá věc je, že ekonomové tvrdí, že Česká republika už se dostala ekonomicky na takovou úroveň, že bude velmi těžké růst o 4-5%, jako to bylo před covidem, protože vlastně už je to transformovaná ekonomika a stabilizovaná ekonomika. Koalice sice tvrdí, že tento deficit je prorůstový.
10: Ano.
8: Ale ten růstový impuls, který samozřejmě není vůbec jasný a potom vysvětlím proč, tak on nám nedodá růst, který bude vyšší o 1 až 2 procentní body. Prostě to nevyšvihneme na ty 4%, pakliže se něco nestane. A ten schodek bude čím dál těžší zaplatit, protože ten zaplatit musíme. A vlastně my si půjčujeme stále víc peněz v době, kdy rostou úrokové sazby.
10: Ano, to je celá řada věcí.
8: Je tam prostě spousta věcí a ten deficit je prostě extrémně vysoký a není k němu opodstatnění, abychom se k tomu vrátili.
10: A já se na všechno to ještě doptám. Nicméně, když pan premiér Andrej Babiš z ANO říkal, že ten rozpočet pro příští rok bude výrazně pod 400 miliardami korun, tak těch 11 miliard není asi úplně výrazně pod, ale skoro těsně pod, bych řekl. Mimochodem taky to umožnilo to prohlasování rozvolnění rozpočtových pravidel ve sněmovně, když sněmovna přehlasovala prezidentovo veto. Co se nakonec stalo, že to není výrazně pod, jak sliboval Andrej Babiš?
8: No, já bych tady definici slova výrazně asi v případě Andreje Babiše úplně nerozebírala. Myslím, že můžeme být asi rádi, že to není 399 miliard korun, což by mohlo být také. Co se týká těch pravidel, tak ono pro ten rok 2027, tak tam je jenom to pravidlo na ty náklady na jádro, které jdou úplně mimo rozpočtu, což je zhruba, myslím, 30 miliard.
10: No jinak bychom byli přes 400 miliard.
8: Ano, byli bychom přes 400 miliard.
10: Na to upozorňuje i Národní rozpočtová rada.
8: Národní rozpočtová rada, pak je tam, myslím, 70 miliard na to.
10: A na obranu.
8: Na obranu, kde právě Národní rozpočtová rada opět upozorňuje, že nám to musí potvrdit také Evropa na to, je, zda opravdu půjde o ty obranné výdaje nebo ne. Protože kdyby nešli, tak to prostě, a stejně tak jako tak se to započítává do schodku. Jo? Je to teda únik, ale pořád to budeme muset někdy zaplatit.
10: No, takže samozřejmě.
8: Je to vlastně úplně jedno.
10: No dobře, takže výrazně to není pod, protože to jinak nešlo?
8: Nešlo by to, ale bylo by to politicky nepopulární.
10: Protože ministryně financí Alena Schillerová říká, a dotýkám se jedné z těch věcí, o kterých vy jste mluvila, že kdyby to nebylo tak, jak to je, a je to podle ní maximum možného, takže kdo ví, kde se najdou ty úspory, co žádají motoristé, ale třeba i SPD, takže by jinak hrozila stagnace Česku, tvrdí.
8: No, to je otázka, ona to tvrdit může a bohužel to je věc, která se potvrdí až za rok a půl, až budou výsledky za příští rok té ekonomiky. To dopředu neví úplně nikdo. Zatím neexistuje jediný důvod, proč by měla přijít stagnace. Naopak bych řekla, že stagnace může přijít jako druhotný důsledek tohoto vysokého schodku, protože ta expanzivní nebo rozhazovačná politika veřejných financí může vést k tomu, že Česká národní banka šlápne na brzdy, zvýší úrokové sazby a to zastaví tu ekonomiku. Jo. A co se týká těch samotných investic,
10: ano,
8: tak
10: 290 miliard,
8: ano,
10: 290 miliard, číslo.
8: Není to nepodstatné číslo, částečně to nahrazuje evropské peníze a ukončení národního plánu obnovy, které tady nepřijdou v příštím roce. A ta druhá část, ono je to otázkou, jo. Kromě toho, že máme rok 2026, příští rok 2027 a pořád ještě nemáme dálnici do Vídně, myslím, že vysokorychlostní železnice, na ty už můžeme koupit a zapomenout.
10: Jednou.
8: Jo, jednou a rychlo dráhu na letiště, ale dobře.
10: Ale tak třeba ty investice do dopravy tam jsou, investice do zdravotnictví, ano. Vzrostou platy ve veřejné sféře, zvyšovat se mají samozřejmě důchody, valorizace
8: jo,
10: a tak
8: ale
10: dále.
8: Ale co se týká třeba těch investic do těch silnic, tak no. Samozřejmě bude fajn, když jako teda někdy si dostavíme tu dálniční síť a to tempo se zvýší z těch 5 kilometrů třeba na 100 kilometrů za rok, jako což je na Českou republiku úplná paráda. Nicméně, když se budou stavět ty silnice, tak o tom také psali analytici, to je to vytěsňování investic, Tak Česká republika je relativně malá země a má také omezený počet stavebních firem a stavebních dělníků a zrovna ve stavebnictví, kde roste cena materiálu a kde vlastně roste také výrazně cena práce a je velký nedostatek prostě zaměstnanců ve stavebnictví. Tak když se budou stavět ty silnice a dálnice, tak už při tomto nedostatku my vlastně jako nejsme úplně schopní uhlídat, jestli budeme stavět také nákladové prostě nějak v pořádku. A hlavně, když to stáhne prostě ten stát, tak se zase nebudou stavět byty a budou jako nedostupný. Jo. A to zase jako tu ekonomiku úplně nepodpoří. Takže ona je otázka, jestli všechny ty peníze, které jdou na investice a mluvíme o tom, že to je prorůstové, tak jestli to bude vůbec prorůstové. Jo. A rozhodně to neudělá plus k tomu růstu odhadovanému jako procentní body. Můžeme se bavit o nějakých desetinkách procent o víc.
10: Ne? Takže pro investovat se z dluhu Česko dluží už 3,7 bilionů korun a jenom na ten úrokový servis ročně dáme bezmála 100 miliard korun.
8: 120, myslím, v příštím roce.
10: No a teď to bylo necelých 100, to je prostě nepředstavitelné číslo, to jsou stovky milionů denně.
8: A bude to čím dál dražší právě, protože rostou ty úrokové sazby.
10: Ano. No. Tak zadlužujeme se v době, kdy vlastně je to drahé si půjčovat ty peníze, úroky na desetiletých státních dluhopisech vyrostly nad 5%.
8: Mhm. A také dělají konkurence hypotékám, takže ty hypotéky porostou, jejich cena také. To je takový nepřímý dopad zadlužování, protože ty banky si mohou vybrat, jestli si koupí dlouhodobé státní dluhopisy za 5% nebo za více než procent, nebo půjčí to lidem. Nemají žádný důvod půjčovat pod 5% teďkonc a ještě budou muset nést nějaké riziko neplatičů. Tak to je třeba jeden z negativních efektů tohoto zadlužování. A co se týká té otázky, jestli se můžeme proinvestovat z krize, tak museli bychom udělat nějaký velký obrat ekonomiky. Myslím, že ani ekonomové nemají úplně jasno, co by to mělo být.
10: Daňová reforma velká nebo...
8: No musela by tady být velká reforma školství, jo. Museli bychom prostě začít přemýšlet, jako co chceme dělat, jestli chceme dělat další průmysl, nebo se chceme dělat IT, nebo chceme dělat... Nevím, můžeme, jako teď jsme fabrikou Evropy, můžeme být třeba IT hubem Evropy nebo čímkoliv, ale není tady.
10: Vláda má na to ještě rok, ne? Tak většinou se velké reformy dělají v prvních dvou letech funkčního období.
8: No já třeba si to myslím, přijde. Že žádná velká reforma tady není, ale obecně prostě podpořit růst několika procent nimi body navíc je prostě extrémně těžký. Vyžadovalo by to součinnost opozice i koalice, vyžadovalo by to nějaký nápad. Vyžadovalo by to prostě opravdu jako velkou transformaci ekonomiky, která se povedla třeba těsně před vstupem do Evropské unie právě přílevem zahraničních investorů a tím, že jsme si udělali tu montovnu, na kterou teď jako trošku krouhaníme už mnoho let. Nicméně žádný takový další nápad tady není, takže nevím, z čeho se chceme proinvestovat, když většina peněz jsou takzvané mandatorní výdaje a to jsou důchody, sociální dávky a prostě všechny ty povinné výdaje, které tam jsou, tam prostě není žádný velký prostor proto, abychom vůbec někam investovali a dávali to nějaký smysl. No.
10: Vy jste mluvila o šéfovi rozpočtového výboru, panu Pikorovi z Motoristů, který představil ty své plány na ušetření desítek miliard. Motoristé vidí možné škrty třeba v dotacích podle České televize i ve školství, kde by teda naopak zase rád přidával Robert Plaga za ANO, ten by tam uvítal
8: o 6 miliard
10: navíc. Ještě s kritikou se ale kromě Motoristů přidává i SPD, které je podle šéfa Tomia Okamury vysoce nespokojené s navrhovaným schodkem rozpočtu.
11: Tak já s tím schodkem toho rozpočtu absolutně nemůžu být spokojen.
10: Okamura by chtěl mimo jiné zarazit peníze pro, jak říká, politické neziskovky a, jak znovu říká, dávky pro Ukrajince, ty by stopnul.
11: Ať si každý svým způsobem dělá, co chce, ale ne za veřejné peníze.
10: To znamená, jak silné pnutí to teď v koalici vyvolává ten navrhovaný rozpočet? Protože připomínám, že Motoristé slibovali vyrovnaný rozpočet do 4 let.
8: No tak určitě to ty vztahy v koalici rozhodně nevylepšuje. Já se třeba osobně nedomnívám, já nejsem politolog a spíše se věnuje ekonomice než politice, nicméně se nedomnívám, že to povede k rozpadu koalice, případně k pádu vlády.
10: Že by to byla

0: to jádro, které tam není. Takže by měl klesnout na 2%, což je nějakých 130-140 miliard korun míň na deficitu. A myslím, že už se někdo nechal slyšet, že asi se budeme muset hodně modlit, protože opravdu žádné...
1: Pan bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singh,
0: protože žádné, prostě žádné reformy tady vůbec nejsou. No a co se týká všech těch dotací na neziskové organizace a tady těch rušení podpory Ukrajinců, tak můžeme zrušit ty politické neziskovky, o kterých tak rádi mluví motoristé SPD. Nicméně já jsem se tady vyndala, co to třeba jsou. Je to Charita České republiky naděje, je to Český červený kříž, je to také sport, Česká unie sportu nebo Junák. Jo? Tak to zrušit můžeme. Nicméně třeba Charita dělá velkou práci v oblasti sociální péče, kterou stát nedělá. A
1: dělal by jí dráž, jak říká paní ministrině Schillerová.
0: No, za prvý by dělal dráž a za druhý on by mohl říct, že to dělat nechce, ale protože ti politici také jsou na té komunální úrovni, tak oni nechtějí, aby prostě se jim tam válili lidé jako bez dozoru. Jo? Ono je to jako moc hezké být pravicový nebo hezké jako v uvozovkách a říct, tak nebudeme nikomu pomáhat, ti lidé se za to mohou sami prostě. Máme
1: to asi neříkají
0: problém.
1: Ale všichni, kteří
0: no,
1: jsou.
0: Tak neříkají to samozřejmě všichni, ale jako není to tak, že přece budeme vozit do nějakých táborů, nebo jo, to prostě nějaká ta péče, nebo nějak se o ně musíme postarat, jako hezky. A ty neziskové organizace to dělají daleko levnějc, a jinak byla by tam úspora necelých 27 miliard korun a ten schodek je 390, jo.
1: V SPD mimochodem nesouhlasí ani třeba se snižováním podpory v nezaměstnanosti, což je ale naopak konsolidační krok, která nynější vlády, byť se třeba odborářům nelíbí, experti v tom vidí rozhýbání mobility na pracovním trhu, takže kdybychom o to přišli, takže by to nemuselo být, ušetřit se má 5 miliard
0: za rok a takhle, jo. Za prvé od ANO je to takový zajímavý myšlenkový posun, protože poslanci ANO, včetně pana premiéra Babiše, když se to schvalovalo, tak to odsouhlasili.
1: Ano.
0: Tak to byla jedna věc a byli s tím v pořádku.
1: Ono to platí asi rok, že jo? Nebo
0: no, ono to platí od letošního ledna, takže ledna. Vlastně nemáme ani, jestli to skutečně rozhýbalo tu mobilitu pracovní síly.
1: Což má vést k tomu, aby lidé měli vyšší platy,
0: aby
1: že budou
0: lidé měli vyšší platy a pak by ten rozpočet také dostal víc jako na příjmech jako z daní a jako ze všech daní, nejenom daní z příjmu, ale také DPH a všechno tohle z toho, jo. Ale já si za mě myslím, teď nechci hodnotit, jestli je dobře nebo není, to zrušení nebo snížení té podpory od příštího roku. Já si myslím, že tady to je přesně ta debata, která ukazuje, jak strašně těžké je přijmout jakékoliv úspory. Jo? My se bavíme o 5 miliardách korun a je to jako velká debata a je to opravdu těžké. Jo? Já jako chápu, jenom říkám, prostě je to 5 miliard. A o tom se vede debata. Teď si vemte, že bychom měli škrtnout těch skoro 390 miliard korun. Jo. Tak buď budeme muset udělat opravdu nějaký skutečně výrazný škrt, a nebo budeme muset výrazně zvýšit daně. Jo.
1: Tak ten plán je ale 0,5% bodu každý rok, že jo?
0: Ano, ten plán tady je, ale není...
1: Bodu HDP.
0: Ale, ano, ale není tady ten plán, jak toho dosáhnout, jo. Buď bychom se museli vrátit k superhrubé mzdě, což by nám dalo těch skoro 100 miliard, a to je vlastně no-go zóna.
1: Možná víc už teďka.
0: Možná víc, možná 120, 130, ale je to no-go zóna jak pro ANO, tak pro ODS, teda mimochodem, která to jako za pomoc ještě dalších zrušila, SPD. Pak je tady návrh, jsem viděla od pana Skořepy, který zase navrhuje třeba zrušit tu sníženou daň DPH, daň z přidané hodnoty, že by to hodilo skoro 80 miliard. No, ale teď
1: pan Skořepa, ekonomický expert.
0: Ano, no, Michal Skořepa, ekonomický expert České spořitelny. No a teď se vemte, že by teda politici zrušili tu sníženou sazbu DPH. Dostali 80 miliard, ale pak budou vysvětlat, proč ty maminky kupují to sušené mléko prostě dráž. No, proč máme drahý dětský oblečení. Jo? To je stejná jako ta debata prostě úplně všechny mezinárodní organizace. A je, mimochodem je to i v těch doporučeních u toho fiskálního plánu na to snížení schodku. Tak se tam stále opakuje doporučení, prostě dostaňte maminky do práce a pomozte školkám, předškolním zařízením, prostě péče o děti, všechno tohle, to opakuje se to. Prostě pořád máme nejdelší rodičovskou, teď se navýšá rodičovská, takže jediná debata je, proč ta rodičovská jako se zvyšuje skokem a není tady debata, proč už tady strašně dlouho nemáme prostě

0: vymyšlený nějaký systém, kde by ty ženy mohly normálně pracovat nebo zkombinovat tu péči o dítě s prací, což by bylo jako výrazně lepší úplně pro všechny.
1: To já naprosto rozumím. A opozice, když to všechno kritizuje, teda ODS mluví o tom, že jde o pojídání budoucnosti, slovy šéfa ODS Martina Kupky.
2: Znamená to, že ta vláda chce reálně každý den zadlužit Českou republiku. Zadlužit
1: když Vít Rakušan ze STAN říká, že ten návrh rozpočtu je nezodpovědný.
3: V téhle chvíli ekonomického růstu, nízké inflace, nízké nezaměstnanosti.
1: Oni nějaký plán mají?
0: No, já si myslím, že jejich vlastně největší plán, který vláda Petra Fialy, která je teď v opozici, vlastně jsou všichni, předložila jako na dlouhodobou konsolidaci, že by byla ta důchodová reforma, jo? To je to prodloužení věku odchodu do důchodu, který slíbila tato vláda zrušit a také slíbila změnit valorizační vzorec. Jo? Tak u toho valorizačního vzorce pořád nevíme, protože to navýšení v rozpočtu je větší než ty 300, které by mělo být, ale jako prostě, kde se tam vzalo to číslo jako na ty důchody, myslím, že nějak teď hledá jako Národní rozpočtová rada. A co se týká toho prodlužování věku, tak vláda samozřejmě slíbá, že to zastropuje, ale také se k tomu zatím jako ještě nedostala. Mm-hmm. Takže to je otázka. Takže já si myslím, že tam bude velká debata a to bude takové asi nejvíc. Trochu problém je v tom, že sice české podniky chtějí čím dál jako víc pracovní síly, ale mají velký problém zaměstnávat lidi prostě nad 50, který mají prostě do důchodu hrozně daleko. Jo. Takže já ne, jestli vyplynulo z té analýzy ministerstva práce, že každý, já nevím, druhý nebo třetí člověk před důchodem, že je doma, protože buď o někoho pečuje, anebo prostě na té podpoře v nezaměstnanosti, protože je nezaměstnatelný. Jo. Takže tam bude muset jako být velký myšlenkový posun jako ze strany celé ekonomiky, že ti lidé musí být jako prostě zaměstnatelný a to. Ale jako velkou reformu jsem tady nezaznamenala.
1: No jinak to nepůjde.
0: Jinak to nepůjde, ale bude to jako hrozně těžký.
1: No a do příštího roku se ani velké reformy ale nestihnou, tam se teprve můžou třeba představit a začít se na nich pracovat, nicméně je Alena Schillerová teda připravená teď o tom návrhu rozpočtu ještě jednat s těmi koaličními partnery, protože má za sebou jednání s ministry, dospěla, znovu říkám, k tomu, o čem ona říká, že je maximum možného. Vláda bude schvalovat ten rozpočet na konci září, v říjnu ho bude řešit sněmovna. Tak kam se dostaneme z těch 389 miliard nakonec? Jak nízko?
0: No to kdybych věděla, to bych byla moc ráda. Myslím, že to neví ani paní ministrině. Myslím, že už ona sama avizovala, že se nedostaneme rozhodně o desítky miliard na nižší schodek. Jo, pokud bude chtít pomoci rezortu školství, který chce 6 miliard, a současně, pokud z některých ministerstev dostane nabídku, kde dál spořit, tak si myslím, že to bude zhruba na stejno a pokud uspoří, nevím, 5, 6 do 10 miliard, tak budeme mít velké štěstí.
1: Tak uvidíme za pár měsíců, respektive za pár týdnů. Moc díky, že jste přišla, že jsme se o tom mohli společně pobavit.
0: Děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla Julie Hrstková z Hospodářských novin, komentovala návrh rozpočtu pro příští rok a taky emoce, které to teda nejen ve vládě vyvolává. Další schůzky, ty budou následovat, v pondělí je koaliční rada a řešit se určitě bude i plán na další roky. Na závěr gratulace kolegům šéfredaktorovi Českého rozhlasu plus Josefu Pazderkovi a komentátorovi a analytikovi Ondřeji Soukupovi, kteří tady u nás v rádiu vytvářejí podcast Na východ o postsovětském prostoru, dostali totiž za svou práci cenu Rudolfa Metka. Zaslouženě. Tak si je někdy poslechněte. Naslyšenou v pondělí.

0: K věci. Štěpánky Duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je ředitel základní školy Hans Paulka na Praze 6, Ondřej Bárta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: K věci.
1: Pane řediteli, tak první týden toho nového školního roku máme za sebou. Co pro vás bylo nejnáročnější v tomto týdnu?
2: Pro nás, přiznávám, jako ředitele a vedení školy je náročný týden předtím. Týden připravit dobře start se všemi pedagogy a asistenty, což je dohromady 70 lidí. Pro ně jsme připravili dvoudenní výjezd, aby jsme se jako jeden tým nachystali na ty žáky. Takže ve chvíli, kdy děti přicházejí do školy a rodiče je přivedou a vejdou se nám všichni dovnitř, přijdou ty, co měli přijít, tak už se vlastně rozjíždí vlak, který pak jede a je to jistá úleva.
1: Na co jste se nejvíc těšil?
2: Těšil jsem se na prvňáčky. Přiznávám, že já si je chodím přivítat osobně každého zvlášť. Zdravím se s nimi, ptám se jich na jejich jméno, vítám jejich rodiče, všechny je pouštíme do školy a je to taková radost. Je to vlastně cyklus, jako je v přírodě, že každý rok přicházejí ti noví, kteří ještě neví, o čem ta škola je, a my se snažíme, aby byli rádi až do toho 9. ročníku.
1: Ještě se musím zeptat, a jsou ty prvňáčci vyukaní, nebo jsou tam i odvážní? Že třeba s váma i jako s ředitelem zavedou rozhovor.
2: Tak opravdu je to velmi pestré. Někdo se ostýchá promluvit, já říkám své křestní jméno, ne, že jsem ředitel, takže oni ho zopakují opravdu skoro všichni. Někteří jdou s úsměvem, odhodlání, odpovídají ano na to, jestli se těší, takže převažují ti, co jsou odvážní, ale někdy někoho nenutím, když nechce vlastně nic říct, takže jdou potichu dovnitř.
1: Pojďme na vážnější téma. Jak je dnes složité sehnat školního psychologa?
2: Já mám psycholožku velmi šikovnou ve škole už 20 let, stále tutéž, takže naštěstí jsem tento problém nemusel řešit. Na Praze 6 toho ale řeší jiní kolegové a vím, že v regionech je ta situace velmi obtížná. Je to obor, který je náročný, je krásný zároveň, ty klienty, děti, rodiče jejich vlastně máte na jednom místě, jejich velmi mnoho. Na druhou stranu je to jiná práce než tu, kterou si asi student psychologie představuje, že bude jednou dělat, že bude sedět v těch křesílkách a budou se mu objednávat ti klienti a on s nima bude rozebírat ty životní problémy, takže není jich tolik, kolik jich školy potřebují.
1: Jak může ten chybějící psycholog se promítnout do toho začátku školního roku?
2: Na začátku školního roku se většinově vrací děti odpočaté a až po nějakém čase, jednoho, dvou měsíců, se množí ty obtíže a psychologa, ředitel nebo poradenské pracoviště potřebuje, aby ho mohla vysílat do tříd. Rodiče začínají řešit nějaké první školní neúspěchy, konflikty, porušování pravidel a podobně, kdy se ten psycholog velmi hodí, třeba aby se šel podívat do třídy, aby se sešel a podpořil třídního učitele na schůzkách, takže tam se vlastně po prvním měsíci je velmi zaměstnán.
1: A jak funguje ten systém? To se ten školní psycholog těm školám nějak přiděluje, že na něj dostávají peníze? Jak to funguje?
2: Letos přišla velká změna. Původně psychologové, ale taky speciální pedagogové byly škole přidělovány na základě potřeb jednotlivých žáků. Pedagogicko-psychologické poradny určily, kolik hodin podpory v jednotkách nebo desítkách děti potřebují, ať už se jedná o asistenta pedagoga nebo speciálního pedagoga i psychologa. A školy navíc měly nějaké další zdroje na ty psychology. Novela, která přišla letos, přinesla dobrou věc. Školní psycholog je opravdu podpůrná pozice, která je ve všech školách, může být. My jako ředitelé je můžeme zaměstnávat a platit. Na druhou stranu velké školy, a tam my patříme, máme 640 žáků, jsou touto novelou znevýhodněné, protože na toho jednoho psychologa, který se dělí o ten balíček peněz se speciálním pedagogem a se sociálním pedagogem, tak na něj nezbývá dost a těch žáků, kteří ho potřebují, přibývá, a to říkají i výzkumy ohledně úzkostí, stresu a podobně.
0: K věci.
1: Naším dnešním hostem je ředitel základní školy Hans Paulka na Praze 6, Ondřej Bárta. Od září příštího roku by měl platit zákaz mobilních telefonů ve výuce i školních přestávkách. Co tomu říkáte?
2: My jsme se tomu již věnovali před 2 lety, protože jsme byli škola, která chtěla děti přivést jak k fyzické aktivitě, tak k dialogu a zájmu o sebe navzájem, o vztahy. Trochu jsme to otočili. Nazvali jsme to přestávky naživo a telefony o přestávkách jsme zakázali. Přistoupili na to rodiče, naopak to vítali a vlastně i samotní žáci a třídy tohle pravidlo nechci říct, že vítali, ale akceptovali. To znamená, my máme už dlouho v platnosti a zase mohu říct, že to tak mají i kolegové minimálně na Praze 6, že mobily jsou vypnuté v taškách, mají je sebou. A když jsme započali ty diskuze, načítali jsme si různé výzkumy, někdo absolvoval seminář, připravovali jsme to s metodikem prevence, tak jsme si uvědomili, že ta poptávka vlastně je celospolečenská a můžeme do toho bez problému jít.
1: To znamená, že jste se nesetkali s odporem ze strany některých rodičů?
2: Vůbec ne. Naopak měl jsem i podněty, proč to ještě nemáme.
1: A využívají učitelé, nebo tak se zeptám, jak u vás při výuce učitelé využívají třeba ten chytrý telefon? Mm-hmm.
2: To je důvod, proč ty mobily jsou vypnuté v taškách, aby učitelé a už při těch diskuzích se vlastně ti mladí ozvali, protože mají různé výukové aplikace, chtějí děti interaktivně zapojit skrz digitální média, které tedy radši půjčujeme ty naše a máme to na tom postavené, že půjčujeme Chromebooky a tablety, ale občas se hodí a na školní akce se hodí, když žáci mají telefon a po svolení učitelé je využijí. Ať už je to na komunikaci a nebo je to právě třeba nějaká výuková aplikace. To znamená, z tohoto důvodu jsme je žákům nechali. Bavíme se ale v případě mobilu o žácích 2. stupně do 5. třídy. Opravdu v našem prostředí žáci telefony ani nenosí a nemají je a učitel s tím počítá, že tady pokud chce pracovat s nějakým digitálním zařízením, tak využije ta školní.
1: A další věc, české základní školy jsou uprostřed takového přechodného přípravného období, jak se to nazývá, a to je konec klasických známek. Už se nemá v budoucnu známkovat. Co tomu to říkáte? A neřekněte mi, že už jste to zavedli.
2: No, možná by to mohl být nějaký konvenčnější kolega. Já patřím v zastánce toho, abychom se opravdu se známkami rozloučili. Takže my teď 2. rokem už nemáme známky v 1. třídách. Nečekali jsme, až to přijde.
1: Tak vy jste to všechno předběhli.
2: Možná ano, myslím si, že by mohl být stát i odvážnější v tom se s těmi známkami rozloučit. Oni pochopitelně na mnohých školách a včetně nás a učitelů a předmětů, kde se stále známkuje, tak je klíčové, aby ta známka byla podložena nějakými výsledky a zprávou o učení pro toho žáka a pro toho rodiče. Nicméně to úskalí toho porovnávání se s těmi ostatními a to velké zjednodušení, které za tím známkováním je, že vlastně to dítě nevidí ten svůj pokrok dopředu, nemá tu jasnou zprávu o tom, co už mu jde dobře, v čem se může zlepšovat, aby to bylo hodně individuální. Tak jsme přešli na kriteriální hodnocení i kriteriální vysvědčení. Kritérium, to je zkrátka věta, která jak v prvouce, nebo v češtině, nebo v matematice, přímo v té oblasti, jako je násobení, říká na nějaké škále úrovni, kde se ten žák nachází a rodič i to dítě se s tím může podrobně seznámit. Takže se snažíme eliminovat to porovnávání.
1: A teď se zeptám konkrétně, když ten žák z něčeho dostane 5, třeba ve 4. třídě, jak to tam napíšete?
2: Ve čtvrté třídě máme obojí. Opravdu já jsem zase nechtěl tlačit na učitele, kteří se ještě necítili připraveni, takže dojíždíme tu ten první, druhý, třetí ročník a respektujeme, že rodič i žák si zvykli na to, že ty známky mají. Takže leckde ano. A třeba model vysvědčení jinak na čtyřúrovňové škále ukazuje, tam je taková šipka, zda to ještě neovládá nebo ještě se učí. Jsou dlouhé diskuze pedagogů o tom, jaká je ta dobrá formulace, aby vlastně motivovala, aby říkala pojď to zkusit, tady ještě máš rezervy a nebyla to ta pětka.
1: No právě, to mě běží hlavou. Takže když on má pětku, když by mu hrozila na vysvědčení pětka, tak vy mu ji nedáte, abyste mu neublížili tím slovním hodnocením?
2: Možná nechci se tomu vyhýbat. Pětka na vysvědčení opravdu je velký extrém, jo, který se ve škole zrovna teda u nás opravdu nevyužije. Pokud je to třída, kde se známkuje a známky jsou i na konci, tak dáme. Pokud je to nedostatečné, to slovo je vlastně výstižnější než to číslo, tak dáme a je potřeba to samozřejmě opravovat. Takže existuje pětka pořád, existuje, že jsem pořád na cestě v těch kritériích. Spíš bych to vzal z té druhé strany, že ta zpráva pro toho žáka je, co už umím dobře. A to je důležité, aby on v těch kritériích, když je má pod sebou a má je pro jednotlivé předměty, to vysvědčení má 4 stránky třeba nebo 5, vidí to rodiče, tak má a má to na pořád té školní docházky zprávu o tom, jak to učivo a ten obsah zvládal, k čemu se může vrátit, takže je to velmi koncepční na rozdíl od těch čísílek.
1: A ještě jedna věc. V rámci reformy školství přichází nové učební osnovy. Můžete být konkrétní, jak to například vypadá konkrétně tedy v praxi u vás ve škole?
2: Tak teď zkusím být hodně stručný k příběhu, který trvá několik let. Ty takzvané nové nebo revize rámcových vzdělávacích programů, pro laika řečeno nové učební osnovy, změna toho obsahu, probíhá dlouho a my ve škole se opíráme o školní vzdělávací program. Nepřistoupili jsme zatím k tomu, abychom to, co je teprve rozpracované, začali nějak překotně měnit. My jsme se do toho zakousli právě přes to hodnocení, že jsme si řekli, pojďme se podívat, co vlastně u nás má umět ten druhák v matematice, co má umět ten čtvrťák ve vlastivědě. Formulujeme to do těch dovedností, protože máme tenhle typ vysvědčení a to jsou vlastně ty výsledky, které ten stát připravuje do toho nového vzdělávacího programu. Takže věřím, že budeme dobře připraveni, protože si vlastně pro jednotlivé ročníky formuluje to, co má ten žák umět.
1: Vy tomu tak trochu předcházíte.
2: Já věřím, že ano a že až ta revize doběhne, stát nám třeba také dá nějaké měřící nástroje, protože ty obsahy se dají měnit do nekonečna, jestli tu bude víc, jestli tu budou láčkovci, nebo jestli tu bude jak dopodrobna nějaké jiné znalosti, ale to, aby se školám opravdu řeklo, my chceme, aby toto a toto ovládal žák, absolvent tohoto ročníku, tak tam ještě ten program není a to bychom potřebovali.
1: Já vám děkuji za to, že jste přišel do pořadu K věci. Naschledanou.
2: Naschledanou a děkuji za pozvání.
1: Naším dnešním hostem byl ředitel základní školy Hans Paulka na Praze 6, Ondřej Bárta. To je pro dnešek vše, těším se za týden opět naslyšenou. K věci.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Ježka.
1: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Krásný den všem posluchačům kilometrů. Jiřího Ježka ve studiu vítá Martina Charváta. Martine, krásný den, jsem rád, že jsem tě pobavil hned na úvod.
2: Hezký den.
1: Vítám taky Jiřího Ježka, Jirko, i tobě přeju krásný pátek.
2: Mě si taky pobavil, krásný den.
1: Jako vždycky začínáme s dobrou náladou. Docela dost se toho stalo v cyklistickém světě od minulého týdne, když jsme si tady povídali posledně, tak tě čekala cesta do Itálie, tak pojďme začít tím. Pojď připomenout vlastně nějakou velkou cyklistickou akci se sjel podívat na vlastní oči, jaké to tam bylo?
2: No, ve Val di Sole bylo letos mistrovství světa na horských kolech a bylo trošku výjimečné tím, že tam byly jak ty gravity disciplíny, to znamená hlavně sjezd, tak klasické olympijské cross country, takže to byl dlouhý šampionát. Já jsem teda viděl pouze finále sjezdu mužů a potom ten den olympijského cross country elitní závod žen a elitní závod mužů. Ale byla to pro mě zajímavá zkušenost, protože vlastně poprvé v životě jsem byl na mistrovství světa na bajkách. Díky tomu, že sice můj trenér Viktor Zapletal, se kterým jsem strávil podstatnou část mý kariéry, byl paralelně i trenérem Jardy Kulhavého a později se stal i šéftrenérem celé reprezentace. Takže mě vždycky lákal se tam jet podívat, ale mě to vždycky s něčím kolidovalo. A letos jsem teda využil pozvání jednoho z hlavních sponzorů toho šampionátu, takže jsem tam vlastně ani nepracoval, spíš jsem si to jako užil oproti té Tour de France, kde to byla spíš práce, ale bylo to fakt jako jiná atmosféra, ale jako strašně podobně emotivní, stejně jako třeba, když je člověk na tom Alpe d'Huez mezi těmi 100 000 diváků, tak tady fakt jako báječná atmosféra. Zase jiná skupina lidí, jiná skupina fanoušků. Třeba mě překvapilo, že tam je jako hlavní jako takový fanouškovský, já nevím, jak to říct, no, teď jsme se o tom bavili, že mi občas vypadává slovo, ale chtěl jsem říct, že prostě tam je specifické to, že fanoušci tam pobíhají s motorovými pilami, bez těch listů, teda jenom s tím motorem. A každý druhý má v ruce motorovku a pořád jí túruje. A to je jako, to vytváří tu atmosféru. Smrdí to tam, jak když člověk přijede na závody třeba v enduro na motorkách nebo na motocross, ale jako tohle mě trošku zaskočilo.
1: A co třeba, Jirko, ten sjezd, ten si říkal, že si viděl, ten mi přijde od silniční cyklistiky docela hodně vzdálený a týden před mistrovstvím světa byl svěťák a myslím, že vlastně obrázky z tohohle, když tam na závěr prostě jel ten Francouz, který vyhrál, to bylo ve Francii a tam vlastně ti fanoušci běželi tak nějak jako hned za ním a do cíle se prostě přiřítila několika tisícová masa lidí, tak tady to bylo trošku civilizovanější.
2: No, bylo to trošičku civilizovanější, protože přece jenom na mistrovství světa panují asi nějaké bezpečnostní ty opatření, ale jinak jako tahle ta fanouškovská základna, která prostě je úplně jiná než na ty výkonnostní sporty, jako je třeba to cross country nebo silniční cyklistika, dráha, cyklokros, tak tady to je opravdu takový ten punk, jo. Tyhle ty disciplíny, to je úplně jiný sport. Je to třeba jako srovnávat sjezdový lyžování a snowboard v té klasické, jako v těch pionýrských dobách. Ale jako zajímavý to bylo pro mě. Co bylo teda hodně blízko tomu sportu, který znám já, tak byla ta příprava těch závodníků. Ono sice asi každý musí být trošku šílený, když se jako spustí tady tou rychlostí mezi těma stromama, kořenama a kamenama po černý sezdovce, kde já jsem sotva jako šel a oni tam letí prostě 30 na tom bajku. Ale takže tam asi člověk potřebuje i trošku jiný dovednosti, než jenom ten výkon. Ale zase třeba ta příprava těch závodníků nahoře na té horní stanici lanovky, protože já jsem se byl podívat i do té startovní budky, ze které oni potom se spouštějí do toho závodu. Tak mně to přišlo jak třeba před kilometrem na dráze. Fakt jako soustředěno, sluchátka, rozjíždění buď na válcích, nebo prostě nějakým způsobem se tam připravují, zahřívají svaly těmi gumami cvičícími. Fakt jako hrozně zajímavý. A myslel jsem si, že to jsou jako nařachaný borci, ale jako nejsou to úplně jako osvalený. Jako tam spíš podle mě jako hraje obrovskou roli to, aby byli šikovní a i ten start je podle mě podobný hodně BMX, jakože to fakt musí být intenzivní výkon.
0: No, je to nesmírně zajímavé, jak vlastně tohle je sport, kde tu jednu chybu už prostě nezachráníš povětšinou. No,
2: pak tam už možná ani život.
0: No,
2: jako
0: právě, tak jsem no. to myslel. No. Ale každopádně dobře, že to bylo civilizovanější, protože jak si Karle naznačoval, jak běželi za ní do cíle, teď si představ, že bys jel na kole a za tebou 1000 lidí s tou motorovkou.
1: Možná proto kontrolované, to jsou fanoušci, možná proto jezdí právě tak rychle. No a to cross country, samozřejmě jeden jediný titul s tím krásným duhovým drezem, který Matěje van der Poel nemá, a ani letos to neprolomil a tak nějak chce se mi říct, že to ani jako nevypadalo. Nebylo to zrovna, že by byl těsně od vítěze.
2: No, bavili jsme se o tom tady před vysíláním, že vlastně podle mě Matthew van der Poel si, pokud bude chtít vyhrát olympijský cross country, ať na olympiádě nebo třeba mistrovství světa, tak se té disciplině bude muset víc věnovat. Že bohužel prostě bude muset třeba obětovat jeden rok, jednu sezónu té silnice, nebo tu silnici mít fakt jenom jako doplněk. Protože jemu tam něco chybí. Hmm. Já nevím, jak to pojmenovat, ani on sám nebyl schopný vlastně říct, co mu nešlo, ale bylo to vidět od startu, že se trápí. Oni startovali, myslím, že v 6. lajně nebo v 5. lajně, to znamená jako hodně zezadu, díky tomu, že nejezdí světový pohár ani on, ani Tom Pidcock. A vlastně startovali ze stejné pozice, ale na tom Pidcockovi, který nakonec teda jako neskutečnou stíhací jízdou ten závod vyhrál, tak ten Matthew van der Poel prostě mě přišel, se nedostal jako do těch čísel, kam by potřeboval, do toho výkonu, prostě chyběla tam tomu šťáva. Jel dobře, jel tak jako furt stejně, ale na tom krátkým hodinu a půl dlouhém závodu to prostě, tam potřebuješ tu výbušnost. Tom Pidcock jí měl a bylo na něm strašně vidět, jak chce, jak jede dopředu. Sice jako z začátku rozumně, protože třeba kdybych odstartoval já ze zadu, tak se snažím co nejrychleji se dostat dopředu. On jel Tom Pidcock tak jako zadrženě, podle mě to měl pod kontrolou, věděl, že se pořád maličko přibližuje, ale vlastně zabral až v momentu, kdy ta špice, ty Švýcaři a Francouzi plus Chilan, teď mi vypadlo jeho jméno, najdu ho, tak když už oni byli unavení, tak on teprve jako pustil to turbo a neskutečnou jízdou ten závod ovládnul.
0: No, u Matěje van der Poela, ono je to vlastně pro tu samotnou disciplínu dobře, že někdo, kdo tam jen tak přijede, tak ji nevyhraje, což kdyby to tak bylo, tak to působí něco jako alpský snowboarding v dobách Ester Ledecké a jejich vítězství, jo? Že vlastně to působí tak, oni se tady snaží, ale přijede někdo, kdo to ani nejezdí a stejně je lepší.
1: Takže no, tak to stejně je, akorát se jmenuje jinak. Ne? Jako Tom Pidcock to nejezdí přeci.
0: No, nejezdí tolik.
2: No.
0: Ale no, jasně, tak jako no. Nové město má za sebou jo. A tak, jako, mě že přišlo, něco.
1: Mně přišlo zvláštní, že vlastně van der Poel i sám říkal, že neví, proč to jako takhle vůbec nešlo, protože na tom svěťáku, který jsme zmínili, dojel prostě druhý, ne? No, jako, no. Že tam, ano, on se musí prokousávat zezadu, to je jasné, protože nemá ty body, protože startuje zezadu, což v téhle disciplíně je prostě opravdu šílená nevýhoda, ale jak říká Martin, je to vlastně zaslouženě, protože když to nejezdíte, tak nemůžete odstartovat prostě z první řady jenom protože se jmenujete, jak se jim jmenujete. To si myslím, že je v pořádku a s tím Matěje van der Poel ostatně problém nemá. Ale zatímco tedy o týden dřív vlastně je dokázal všechny kromě jednoho dojet, tak teď tedy někde na jako kolem 30. místa, že jo, se strašnou ztrátou.
2: No, určitě no. Dokonce i třeba Ondra Cink, který jako jel takový svůj standard, ale nebylo to jako bohvěčo, jak se říká, tak nakonec jako ho začal dojíždět a samozřejmě, když viděl oranžový dres jako a vysokou postavu, tak podle mě každý závodník by jako přidal, když má šanci tenhle ten skalp si připsat. Takže Ondra Cink skončil před Matthew van der Poelem. Ale co je fakt zajímavý, že přesně jak jsi říkal, že jako neměl hned tu odpověď na otázku, proč to nešlo. Ale zase na druhou stranu mohl to být jenom špatný den, protože týden předtím vleže na světovém poháru druhé místo ze stejné pozice, neměl to o nic lehčí. A Tom Pidcock vlastně, jak jsem říkal, startoval ze stejného místa, takže vlastně jakože to jde se tím prokousat. Jo. A ten závod byl jako extrémně náročný, co se týče jako převýšení i technických pasáží, že já když jsem se procházel tu trať, tak mně přišlo, že do kopce prostě extrém, horko, ale z kopce, jako tak jako náročný, jako že tam si neodpočineš. Buď na tom kole musíš stát kvůli nějakému nerovnému terénu. A nebo jsou tam prudký sjezdy, kde člověk fakt musí řídit a ta tepovka neklesne. Takže jsem si říkal, že tím, že je to takhle fyzicky náročný, že ten Matthew Van Der Poel bude dominovat, ale prostě se nestalo. Podle mě mu to jenom nesedlo a teď je jenom na nich, na jeho jako realizačním týmu, aby odhalili proč.
1: No. To si právě říkám, ty už jsi na to částečně odpověděl, jestli ale si myslíš, že to je vůbec reálné, protože samozřejmě ta stáj, která ho platí, je prostě silniční stáj. Je jasné, že on má jednu značku kol, tak tam je to asi všechno v pořádku, to je stejně jako hlavní sponzor, s kterou on je spjatý určitě už na doživotí, tam je to jasné. Ale říkám si, jestli prostě je to jako hratelné, no jestli mu dovolí třeba jet to na jaře, já nevím, po Rubé a pak prostě od té doby silničku pověsit, ať už tedy v bytě v Livigniu ve Španělsku nebo kdekoliv jinde, kde Matěj Van Der Poel zrovna bydlí a jako opravdu několik měsíců tomu dát, pokud chce se stát mistrem světa i v téhle disciplíně, ve které není, anebo ta olympiáda, no ale bez toho to asi fakt nejde.
2: Podle mě by mu strašně pomohlo, kdyby nějakým systémem a teď jenom třeba tím, že objíždí ty světové poháry, kdyby startoval víc vepředu. Že by byl v tom závodě hned a pak podle mě Matthew Van Der Poel, když v tom závodě je, tak už nepustí. Prostě jak pitbull zacítí krev, tak prostě už by to nepustil. Ale ono je to taky trošku frustrující, když jste takový šampion, máte tu auru kolem sebe, teď nechci říct, že je nafoukaný, vůbec ne, ale jako prostě člověk, který je zvyklý jezdit vepředu, bejt vždycky tam, kde chci být a najednou se musím prokousávat přes závodníky, teď jako s veškerou úctou, jejich jméno vlastně ani neznám a třeba i nejsou na tom technicky tak dobře a chvilku mi trvá, než ho někde na vhodném místě můžu předjet, že to ty závodníky může trošku frustrovat nebo zlomit. A když se ti ještě do toho nejede úplně dobře, tak to tím vlastně jenom podpoříš tenhle ten pocit a divil jsem se, že to nezabalil, což jsem byl rád, protože jako furt jel, bylo vidět, jak se trápí, jak je mu to líto, jak vlastně, jako si říká člověk, tyjo, tak půlka lidí přišla na mě, na souboj, jako na můj souboj s Tomem Pidcockem a Tom Pidcock už teďko jako jede sám na špici a já se tady trápím na 30. místě, tak jako samozřejmě možná, kdyby neměl to srdce toho závodníka, který on furt má, a je to neskutečný, jakože si drží tu radost z té cyklistiky, tak jako jiný člověk s takovýmhle jménem by to radši zabalil a řekl třeba, že ho bolej záda, nebo prostě nějakým způsobem našel nějakou takovou lehkou výmluvu, proč to nešlo. Ale on se s tím prostě jako chlapsky porval, pak přiznal, že neví, což je taky jako hrozně jako otevřená vlastně zpověď. A trošku mi to jako nahrává celý té atmosféře na těch horských kolech, že to je takový víc jako přátelský, víc free, víc jako otevřený a jenom mi to bylo líto, no. Ale zase, jako když pominu Matthew Van Der Poela, tak ten závod sám o sobě byl neskutečný. Už jenom tou stíhací jízdou právě Toma Pidcocka.
0: Souhlasím naprosto. U Matěje Van Der Poela vlastně ten moment, kdy on se musí prokousávat, tak bylo vidět ta frustrace poměrně dost velká vlastně loni na závodě v Novém Městě na Moravě, kdy on tam vlastně jednoho závodníka, když se snažil přejíždět zleva, tak sundal už v možná i zaváděcím okruhu, nebo tom prvním, ale zaváděcím to spíše bylo. Takže já tomu vlastně taky rozumím, přesně jak říkáš. A říkám si, jestli bude pořád trpělivost, jak jeho, tak toho týmu, že to bude zkoušet a že opravdu tohle bude ten jeho cíl a nesoustředit se na navyšování počtu vítězství například na Rubé, byť samozřejmě ta sezóna jako se v tomhletom úplně nekryje, ale že by zkrátka se soustředil na něco jiného a pustil touhu po tomhle jednom dresu, po tomhle jednom konkrétním závodě.
1: Mně přijde, že je to o Tour de France a že tam on to bude se snažit uhádat, protože on na ní prostě nechce jezdit. To, jako to si myslím, že taky není vlastně žádné tajemství. On na Tour de France etapu vyhrál, etapy můžeme říct, vozil tam žlutý dres, on ví, že celou Tour de France vyhrát nemůže, on je prostě jiný druh závodníka a já myslím, že to říkal opakovaně, že kdyby bylo na něm, tak se tam taky nenominuje, ale prostě protože silniční cyklistika je to, co ho živí, on jako ten tým je založený na dvou lidech. lidech a z toho ten jeden potřebuje Matěje van der Poela k tomu, aby byl úspěšný prostě s ním. Mám na mysli Jaspera Philipsena, tak mu to zatím vlastně tak jako nějak nedovolili tam nejet. A taky víme, že v minulých letech prostě Matěje van der Poel občas na té Tour de France je hodně neviditelný. Prostě pro něj podle mě to osobní cíl vlastně není vůbec žádný. On tam opravdu nemá co si dokazovat, jeho baví samozřejmě, protože je to závodník. Jak říkal Jirka, tak jsou tam ty etapy, kdy prostě může proti Pogačarovi, proti Woutu van Aertovi, to je určitě zábava. A tomu prostě vyjde na 2-3 dny z těch 3 týdnů. A myslím si, že tohle je prostě pro něj zase nějaká výzva. No. On už taky jako není nejmladší, je to to jediné, co mu chybí. Příští výzva, když můžu zkusit udělat oslý můstek, už byl samozřejmě nominován za Holandsko, na silniční mistrovství světa, které se koná na konci měsíce. A taky to už je věc, kterou vyhrál v roce 2023 v Glasgow. Ale zase teď můžeme si zaspekulovat, jestli obhájce vůbec bude schopný postavit se na start, asi spíš ne. Tak i tohle možná tu současnou silniční cyklistiku výrazným způsobem, Jirko, ovlivňuje. Mats Pedersen odstoupil z Vuelty, vypadalo to, že není stoprocentně zdravotně v pořádku, ale zase už to všichni dávají do kontextu toho, že Mats Pedersen se prostě jel připravovat na Montreal, protože když tady Pogačar skončil po minulých kilometrech Jiřího Ješka tak, jak skončil, tak vlastně najednou ta dynamika nejenom tohohle závodu o mistra světa je úplně prostě jiná. Celý ten svět silniční cyklistiky vypadá jinak.
2: Rozhodně, já když ještě se vrátím k tomu Matthew van der Poelovi, tak mně přijde, že tahle ta generace těch největších šampionů, ať je to Matthew, ať je to tady Pogačar, oni jsou pořád jako na jednu stranu mladí kluci, který jako baví jezdit na kole a musí je to chytnout ten závod za srdce, aby byli schopni podat maximální výkon. Že ta emoce k tomu závodu je jako strašně silný motor pro to, aby mohli ze sebe vymačkat maximum. Ono samozřejmě jsou unavený psychicky, protože být šampion na každém závodě obnáší hrozný tlak. Ty lidi přijdou na tebe, organizátoři tě tam zvou, tým tě tam vysílá s tím, že ten závod vyhraješ a ty vlastně všude obhajuješ to svoje jméno. Už jenom tím, jak se chováš k fanouškům, jak seš vstřícnej před startem, v cíli k novinářům a tak dále, tak to všecko na jednu stranu bere energii, na druhou stranu to z tebe dělá toho šampiona. A pokud ten Matthew van der Poel chce ty bajky vyhrát a má to prostě jako svoji nějakou radost, tak podle mě to bude zkoušet, dokovať bude moct, protože to je prostě pro něj z nějakého důvodu důležitý. Já to znám ze svojí kariéry, kdy všichni mi říkali, že pro ty paralympijské závody, že už mi škodí to, že 90% závodů v sezóně jezdím se zdravejma, že prostě jezdím delší závody, že prostě v tom paralympijském světě by mi spíš jako sedělo, abych doma trénoval krátký intenzivní závody, protože ty paralympijské byly třeba na 100 kilometrů a já jezdil 200 kilometrový jednorázovky nebo prostě týdenní etapáky s profíkama. Ale prostě tam byla ta emoce, tohle jsem miloval, jako paralympijských závodů už jsem do té doby vyhrál jako desítky

0: blížící se mistrovství světa. Možná bych to vzal po pořadě, protože dění na Vueltě ovlivňuje vlastně dění na mistrovství světa.
1: To bylo, promiň, to bylo takový to, jak jsou ty lokomotivy v tom depu nastřádaný do toho kruhu a tam jsou ty kole a těch oslých můstků si tam nastřel během ty jedné věty asi 12.
0: Právě, tak jsem vybíral celou tu dobu nějaký ten mostek a vybral jsem si jeden, který mi vlastně seděl do toho, nad čím jsem přemýšlel minulé dny, a sice jak vám položit otázku a zároveň neříct rovnou svůj názor. Jak vidíte to, kam se ubírá zájem o Vueltu a to, co vlastně je akcentované z Vuelty po té, co Slovinec tady Pogačar na ní skončil?
2: No Jirko.
1: No mně přijde, že jako naopak, že třeba asi musíme to rozdělit na obecně sportovní fanoušky a na cyklistický fanoušky. Podle mě cyklistický fanoušek bude sledovat tu Vueltu až do konce, protože ho bude zajímat, kdo z těch překvapivých favoritů najednou, překvapivých, protože jako nikdo nečekal, že budou bojovat o vítězství, tak najednou prostě se ta možnost tady otevřela a teď prostě kdo z těch lidí bude mít šanci tu Vueltu opravdu vyhrát. A je tam i ve hře to, jestli Primož Roglič vyhraje po pátý a jako první člověk v historii, první závodník v historii, že by vyhrál Vueltu pětkrát, tak to tam je samozřejmě ve hře, takže to už samo o sobě jako dává aspoň minimálně cyklistickým fanouškům důvod se dívat do konce. U těch obecně sportovních to možná třeba jako kleslo, protože jako každý chtěl vidět, jestli dokáže vyhrát tady Pogačar i Vueltu a potom, co odstoupil, tak třeba ten zájem klesnul, ale já si myslím, že jako i naši fanoušci jsou jistě fanoušci cyklistiky, takže to budou sledovat do konce.
2: Já k tomu moc nemám co dodat, zajímá mě, jak to vidíš ty, mně přijde, že sport je do velké míry o emocích. Tady Pogačar ty emoce vyvolává extrémně silné, ať už teda negativní v tom, že lidi říkají, že ne, proč bych jako na tohle se měl koukat, když on pořád vyhrává a když vyhrává solo a s velkým náskokem. Je strašně důležité to, co Jirka naznačil, kde prostě máme tu hranici toho fanouška, který jak moc sleduje tu cyklistiku. Protože já si nejsem úplně jistý, že pro člověka, který se cyklistice věnuje o hodně méně než my tři, tak vlastně, že je schopný najít si tam nějaký příběh, prostě proč by měl držet palce Felixu Gallovi, proč by měl držet palce Primožu Rogličovi, si myslím, že možná jako už do toho světa mimo cyklistického trošku proniklo Enriku Masovi. Já prostě nevím, nevím, kolik toho o něm lidé, kteří cyklistiku i docela dost sledují, vědí. A proč by jako Enriku Masovi měli držet palce, proč by jim měli být sympatický. A tohle je to, co Jirka vlastně naznačil, ten celkový zájem asi o ten závod docela logicky, když na něm chybí nejlepší sportovec v tom sportu v té dané chvíli, prostě klesne. Pak můžeme si říkat, že jsme fančmekři a že jakoby ty etapy, které končí na kopci, teď jako konečně vidíme ten skutečný souboj muže proti muži, no ale jakoby nejsou tam ti nejlepší, že jo? A my tři to víme, tak je otázka, jestli když to někdo neví, že tam ti nejlepší a nejenom tady Pogačar nejsou, tak jestli v tom dokážou najít to, co tam hledají. Já nevím, já na tu tvoji otázku vlastně neznám odpověď. Mě asi Vuelta zajímá míň od té doby, co tam není tady Pogačar.
0: Já to mám podobně a myslím si, že odstoupení tady Pogačara podle mě dalo odpověď na otázku, kterou ty si říkal několikrát, a sice jestli už to není nuda, že tady Pogačar vítězí. A odpověď u běžného fanouška podle mě zjevně je, že to rozhodně nuda není, protože jakmile tam tady Pogačar už v tom závodě není, tak ten zájem drasticky opadl a běžní lidé podle mě do té doby, dokud tam byl, tak byli víc motivovaní koukat třeba i na souboj o druhé místo, než když teď se bojuje o místo první, ale je to bez toho Pogačara. Vlastně Pogačar byl magnetem a lidé, kteří pravda budou nejspíš těmi, kteří mají menší nebo až minoritní zájem o cyklistiku, ale obecně nějak sport zajímá, tak až tím odstoupením Pogačara vlastně ztratili velkou část toho zájmu o ten závod a Pogačar, i když se předpokládalo, že vyhraje, i když na to jel, i když to tak všechno k tomu směřovalo, tak vlastně pořád byl dostatečně velkým magnetem pro ten závod, který teď podle mě tím jeho odstoupením docela utrpěl.
1: Jo, já tomu vlastně rozumím, jak když to takhle říkáte, tak Já když se podívám třeba na sebe jako fanouška třeba jiného

0: sportu, třeba fotbalového fanouška, tak samozřejmě tím, že jsem fanoušek Sparty, tak jsem sledoval kromě ligy i pohár. Hmm. A když ta Sparta najednou v semifinále vypadne, tak já už jsem vlastně jako přestal sledovat, kdo pak ten pohár vyhrál, protože jako vlastně ten můj favorit vypad a to, co mě na tom zajímalo, tak vlastně opadlo. Na druhou stranu, zase když jako teď chci být vstřícný k těm, kteří tam teďko na té Vueltě bojujou, tak když je to jako strašně zajímavý, jako jak oni se vyrovnají s tím pocitem, že najednou ten závod můžou vyhrát. Mě by fakt zajímalo, co se dělo druhý den ráno v těch autobusech, ať to byl Movistar tým, ať to byl Red Bull Bora Hansgrohe, ať to bylo třeba EF Education, Ineos, prostě Bahrain, Lidl Trek, jo. Prostě všechny ty týmy, kde najednou jako se říkalo dobře, tak budeme si hlídat tady toho a budeme se snažit dostat na stupně vítězů, tak najednou my můžeme tu Vueltu vyhrát. Jo. A teď jako ty musíš být připravený tu Vueltu vyhrát v hlavě. A já si myslím, že polovina těch, kteří dneska jsou v první desíce, vůbec na to nebyli připraveni.
1: Já s tebou úplně souhlasím a zkusím to doložit příkladem z jiného závodu z téhle sezóny, na kterém chci ukázat, jak tady Pogačar prostě ovlivňuje současnou podobu silniční cyklistiky, a to je Milano Sanremo. Kde on spadl v okamžiku, kdy už se myslelo, že není možné, aby on se dotáhl dopředu, tak on nejen, že se tam dotáhl, ale ten závod potom vyhrál. Ale já to teď nemyslím z jeho pohledu, já se na to chci podívat z pohledu všech těch ostatních, kteří ten první kopec, tu čipresu, jeli prostě částečně tak, že na něj čekali, protože oni vůbec nevěděli, co mají dělat. Oni prostě v hlavě měli, že všichni věděli, jak se ten závod bude odvíjet. Oni věděli, že čipresa se pojede na rekord, naplno, nejrychleji, co se kdy v historii cyklistiky jela, že to tam tým Tadeje Pogačara napálí na 100%, a teď tady Pogačar 5 kilometrů před tím kopcem spadl. Všichni na ten kopec přijeli a prostě se na sebe dívali. Prostě nikdo nevěděl, co má dělat, a čekali na něj. A až když on, prostě když ho tam ten McNulty dovezl dopředu a začali to tam prostě rubat a on pak nastoupil, tak se všichni uklidnili a řekli si, jo, jo, tohle jsme věděli. A já si myslím, Mirko, abych částečně odpověděl na tuto otázku, já si myslím, že tam zavládla panika, no, protože ono je to opravdu úplně něco jiného, jet na vítězství na Grand Tour, anebo jet na to, že bychom rádi, abychom byli na bedně. A to se teď právě změnilo. A mimochodem je to podle mě dost vidět i na tom, jak jsou ty týmy složené a jak jsou jako extrémně slabé v těch horách, protože vlastně vždycky, když se dojíždí na vrchol, tak tam ti lídři jsou strašně brzo sami. Vlastně jediný tým, který tam má nějakou podporu, je Decathlon, ale Felix Gall toho zatím jako není schopen využít. A vlastně jako přijde první kopec a jede nám vepředu 7 lidí a potom se může stát, že nastoupí jeden, druhý, třetí, a to vypadá jako extrémně zábavně a je to moc hezká cyklistika, ale vlastně ty týmy tam přijeli prostě s tím, že úplně, jak jsme se o tom taky bavili, že vlastně to vítězství vůbec s tím nikdo nepočítal. To prostě bylo odevzdané. My jsme sem přijeli a jedeme o druhý, o třetí flag. Možná Primož Roglič si říkal, že třeba kdyby se něco stalo, ale nevím.
2: No, ten podle mě v sobě jediný bude mít tu mentalitu toho vítěze, protože ví, jak na to, ale myslím si, že u něj jakoby prostě ta kondice už nebude taková jako u těch dalších, ale on to právě jako může dohnat právě tím, že ví, jak. A zmíněný Felix Gall je podle mě ukázkou právě toho, že ježíš, ono by to tady jako mohlo vyjít, a co budu dělat, a co teďko, a co s tím týmem, a jak vlastně ten tým mám ideálně využít, a co ten tým pro mě všechno může udělat a kde já můžu ušetřit. A že Felix Gall je v tom trošku ztracený právě v tom závodě, přesně tím, jak jsi říkal. Ale to je podle mě přesně ten moment, kdy se má ukázat ta mentalita toho vítěze, toho budoucího člověka, který tam jednou má být, ať už to bude nový mladý Slovinec, anebo někdo další, kdo do té desítky třeba teprve nakukuje.
1: Třeba to bude někdo, komu jsme se smáli, že zatím byl jenom párkrát druhý a vypadalo to, že nikdy nic víc ze sebe nedokáže dostat. A teď opravdu myslím nás všechny.
0: No, já to nechci kritizovat ty týmy, že na to nejsou připraveny, že jdou do toho závodu už jakoby s tím, že jako o vítězství bude bojovat tady Pogačar sám se sebou, jo. Ale jsou to přesně ty týmy, které kritizovaly UAE Emirates za to, že to je velká dominance a že mají velký budget a že prostě v téhle té éře cyklistiky nelze vyhrávat a pojďme s tím něco dělat. Tak mě to připomíná jak tu scénu ze Simpsonu, kdy Bartův dědeček je v tom důchoďáku a teď ty důchodci se tam bouří, že chtějí ven, že chtějí do světa, že chtějí do města a dělají tam prostě represe a pak teda ten ředitel řekne, no tak dobře, odemkne jim ty dveře, řekne, můžete jít a teď oni se vyhrnou, hurá, jsme svobodní, vyhrnou se na ty schody a teď na sebe koukají a ale kam půjdem? Je mi zima a bojím se, jo, mám hlad, pojďme zpátky, jo. Tak to je úplně to samý, jo, že najednou teďko, tyva, my musíme vyhrávat, co s tím budeme dělat? A nejsou na to jako mentálně nastavený, ten tým třeba Decathlon, který je podle mě v těch horách, jak jsme říkali, nebo ty jsi to říkal teďko, Karle, že jsou ty týmy jako slabý v těch horách, tak tenhle ten tým má jako ambici s tím něco dělat, ale jako takticky, to je strašný, oni prostě rozjedou tempo v momentě, kdy je to zbytečný, Felix Gall najednou nastoupí v momentě, kdy ještě by měl čekat, pak mu samozřejmě dojde, vrátí se zpátky, ale už tu ten druhý náboj nemá, protože většinou v takhle těžkém závodě máte jeden výstřel, někdo možná dva, ale ten Felix Gall prostě když se pak vrátí, tak je jasný, že už pak už čeká jenom Enric Mas, který mu odjede, jako to bylo v té včerejší etapě a bylo to krásně vidět, že i sám závodník jako může ten dres si hlídat. Jemu samozřejmě Enricu Masovi pomohlo, že byl vepředu ještě Garcia Pierna, který mu aspoň na chvíli pomohl, ale tady se nedá říct, že by byl jeden tým slabší nebo silnější, ty týmy jsou na tom podobně a je to fakt jako zajímavá cyklistika v tom, že přesně na už v patě toho posledního kopce jsou tam lídři sami a je to normálně boj proti muže proti muži a v tom momentu jako mě to třeba strašně baví.
1: Pojďme chviličku zůstat u Enrica Mase, protože to je 31letý Španěl, jezdí za stáj Movistar, aktuálně lídr Vuelty, byl už třikrát na tomhle závodě druhý. Poprvé už před mnoha lety, byl to velký talent španělské cyklistiky, světové cyklistiky. Možná, že se asi shodneme na tom, že to tak úplně nenaplnil ta očekávání. On opravdu toho ve svém životě zas tak moc nevyhrál. On prostě nemá třeba ten sprint, takže když přijede skupinka, tak jeho dokáže v tom závěru porazit skoro kdokoliv jiný, kdo v tom světovém pelotonu je. A už se mu úplně nevěřilo. Má za sebou zdravotní problémy prostě a chtěl jsi něco říct, promiň?
0: No, že časovku nemá
1: časovku,
0: třeba.
1: Přesně, časovku nemá vůbec a jedna dlouhá nás čeká. Ale teď se mi zdá, že to celé od okamžiku, kdy vlastně si na sebe odmítl vzít ten červený dres v okamžiku, kdy mu ho předali, když tady Pogačar spadl v té osmé etapě, takže to opravdu chytil za ten jako nejlepší možný konec a že jestliže zrovna tady vy jste krásně rozebrali téma, kdo je nebo otevřeli téma, kdo je vítěz a kdo není vítěz, tak prostě Enric Mas, a to se na mě nikdo nemůže zlobit, jednoznačně byl v té kategorii lidí, kteří prostě nejsou vítěz. On prostě nevyhrává závody. Tak jako musím říct, že teď na mě zatím působí velmi dobře. V těch horách zdá se být nejsilnější, což není všechno, ale je to dost. A sám jsem zvědavý, jak se s tím jako dokáže vypořádat dál, ale mě teda hodně příjemně překvapuje. A když jsme se bavili o tom, kdo to jak sleduje, tak mě vlastně donutil, abych mu fandil, protože se mi zdá, že jezdí velmi sympaticky a vlastně mu to přeju. I se mi zdá, že je pěkné, že je to Španěl ve Španělsku, no to vždycky hodně pomůže.
2: To, jak si na sebe nevzal ten červený dres, je podle mě takovým tím důkazem, jak si zmínil ty mýmy. Jak tam je ten člověk, jak na sebe lije to šampaňské a stojí na třetím místě, jo. A kdyby si ho vzal, tak je to vlastně tahle ta situace, protože on si jako naopak dobře uvědomuje, že tam je jako někdo, kdo byl výrazně lepší, na koho prostě neměl ve všech těch ohledech, které jste zmiňovali, ale ten tam prostě není. A že tohleto uvědomění celé té situace ho vlastně podle mě dostane víc do hry, že si právě může jako dovolit se dostat do toho, že mu musí dojít, že on musí bojovat. Teď nedokážu přesně najít ta slova, jak mi to vyjádřit, ale to, jak to gesto provedl vůči Pogačarovi a v zápětí jako začal opravdu bojovat o to, aby si ten dres sám zasloužil, tak to bylo podle mě to, čím on se vlastně dostal velmi dobře do té role lídra nejen podle čísel.
0: A co tu jeho roli toho lídra jako podtrhuje, je to, že on si za tím trikotem fakt jde, že to není, že by vyčekával ty situace, jo, že by prostě řekl, hele, tak teď mám náskok a budu si jenom hlídat Felixe Gála a Primože Rogliče, ty nejbližší soupeře, ale on v každém momentu, kdy má možnost najet pár vteřin, tak to zkusí. Zkusí to v tom kopci, v tomhle se mi strašně líbí.
2: Je to takový pogačarismus. Zkusím to prostě kdekoliv.
0: Evidentně se nakazil. A je to dobře, stejně tak přesně, jak si říkal, Karle, je to Španěl, na španělské Vueltě to tady taky dlouho nebylo. A pro ty fanoušky je to prostě nějaký důvod k té silnici přijít. Navíc, jako dobře se na to dívá, ne ten na jeho styl, teda šlapání a vůbec na to, jak na tom kole sedí.
1: Lepší než Gál teda.
0: Je trošku lepší než Gál, no. Ale to rozhodně. Jako Felix Gál si podle mě jako moc cyklistických fanoušků nenakloní tímhletím stylem, ale Enric Mas jako útočí, to se mi líbí, hlídá si ten trikot tím nejlepším možným defenzivním způsobem, že nejlepší obrana je útok. A kdyby tam nebyl on a Richard Carapaz, tak je to nudná podívaná, jo. Protože Primož Roglič, přesně jak si říkal, Martine, že už třeba ta kondice tam není, tak on si toho je dobře vědomý a šetří každý šlápnutí. Je na něm vidět, že prostě když nemusí, tak prostě neútočí. Není to ten blázen typu Tadeje Pogačara, který by za každou cenu musel dokazovat, já jsem tady nejlepší. Ale on se touhletou defenzivní taktikou může dostat až k té časovce a pokud bude mít dobrý den, tak on může na toho Enrica Mase na těch víc než 30 kilometrech najet klidně minutu a pak už bude zase blízko a když už ucítí v tom posledním týdnu Primož Roglič krev, tak prostě podle mě navíc tím, že jako taky už není nejmladší a ta výkonnost většinou roste v těch etapových závodech, tak on v tom třetím týdnu konečně třeba si řekne, tak teď už nebudu šetřit a teď do toho dám všechno a risknu to a ten souboj o ten červený trikot bude ještě jako hodně, hodně výrazný.
1: Ještě připomeňme, že Primož Roglič je vlastně po té srážce s autem, která ho taky ovlivnila vlastně těsně před Vueltou, takže je třeba možné, že by se mohl zlepšovat. A jak ty říkáš, on je opravdu nesmírně zkušený a taky mi přijde, že opravdu přemýšlí nad každým šlápnutím, že tu energii prostě spoří na časovku, která hraje v jeho prospěch výrazným způsobem a pak je tam ještě 20. etapa, která je neuvěřitelně těžká, skoro 5000 metrů stoupání a tam si taky myslím, že by se případně jako dal udělat rozdíl, který by ten závod mohl rozhodnout a třeba zase na ten jeden den úplně v závěru čeká Primož Roglič, ono jednou se mu to stalo v negativním, to je Tour de France 2020, ale zase jindy třeba takhle na Monte Lusari dokázal tu Tomasovi sebrat Giro, tak Primože Rogliče bych určitě neodepisoval, tak Roglič versus Mas, Martine, vej, tak jsme tady pro smích, no, prostě tyhle dva myslím explicitně jsme říkali, že už s nimi nemůžeme počítat.
2: Otázka do placu, byla by podle vás staj Spojených arabských emirátů na tom v současnosti v celkovém pořadí lépe, kdyby Pogačar neřekl, že pojede Vueltu, že by zkrátka jeli na Almeidu a on by, nebo samozřejmě, že by tom byli lépe vzhledem tomu, že tam vůbec není, ale že by nějakým způsobem promlouval do tohoto souboje?
0: No, já jsem zklamaný teda jako z těch závodníků, kteří tam jsou. Samozřejmě není to ten A tým UAE Emirates. Oni je tam poslali na Vueltu právě proto, že ani jeden z nich nejel ani Giro, ani Tour de France a neměli žádný třítýdenní etapák v nohách. Takže tam ten tým poslal a takhle, upřímně řečeno, tady Pogačar jako potřebuje maximálně dva lidi, víc asi ne, jo. Ale tady je vidět, že jako když tam ten Tadej není, tak já jsem čekal, že třeba Sivakov okamžitě skočí do té role a bude chtít vyhrávat jednu etapu za druhou, aby ten tým nějakým způsobem zvedl hlavu a jako byl pořád vidět a byl na těch pozicích, kde by asi měl být. Ale oni z toho úplně vycouvali. A teď je to otázka, jestli to je jako nějaký mentální blok nebo mentální nastavení, že najednou prostě nám tady zmizel lídr, je nám to líto, nejsme schopni zvednout hlavu. A nebo jestli to je tou výkonností, ale v tom případě je to trošku ostud nuda jako takhle velkýho týmu, že tam prostě nemá nikoho, kdo by aspoň trošku byl vidět. No.
1: Tam jsou určitě jako velké zdravotní problémy u Joao Almeidy, vlastně celý rok se tak nějak řeší, že se neví, proč mu to nejede, protože zase jako připomeňme, že doufám, že se teď nepletu, on vlastně loni na Vueltě, tam byl on tím, kdo jediný jel s Jonasem Vingegaardem aspoň trošičku, jako že byl vlastně jediný, kdo tam s ním dokázal jet a myslím, že jedno to stoupání tam dokonce vyhrál. A prostě od té doby Almeida nejezdí v žádném případě to, na co jsme o něj zvyklí. Teď asi nejsilnější v těch kopcích tam měl být Jay Vine. Já jsem ho viděl v nějaké etapě, jak vlastně si z toho všeho vystoupil. Tak jsem si říkal, že to dělá chytře, že chce, jako, jak se říká, nabrat ten odstup, aby ho pak pustili do úniku v nějaké následující etapě. No a v té následující etapě on dostal dalších 20 minut. Jo. Takže tohle není, že bychom od nich chtěli, aby vyhráli etapu a oni v té etapě byli třetí nebo pátí. Kam by třeba i jako výkonnostně patřili, ale oni tam prostě nejsou vůbec. Takže ta otázka, tak jak si ji položil, jo, kdyby třeba tam tady vůbec nejel, tak by to celé možná poskládali jinak, ale takhle vlastně ti, co měli teď jakoby a čekali bychom to od nich. A viděli jsme to v minulosti, že prostě když se jelo na lídra, tak jasně tady si vyhraje pár etap. A myslím, že jsem to i já zrovna říkal 2-3 týdny zpátky, že třeba když pak tady Pogačar v závěru, případně té Vuelty by šel jako do pozadí, tak já jsem přesně čekal, že půjdu po těch etapách, že jako Sivakov, Vaj, na tihle ti další lidé tam prostě dokážou vyhrávat etapu, tak jako to dokáží i tým Emirates na Tour de France, jo, prostě oni už mají vyhráno, tak pošlou Valence do úniku a on vyhraje etapu, že jo. Letos to tak úplně nebylo, protože chtěli i Základ del Tora mít ještě na pódiu, ale oni jsou opravdu tak silní, že jsou schopní mít prostě těch cílů víc a tady se to vůbec nedaří, vůbec, jsou úplně mimo, tak jak říká Jirka a nemyslím si, že se vlastně na tom dokonce Vuelty něco stihne změnit a možná můžu přejít k druhému týmu, který tady svoji strategii má jasnou a to trio Wout van Aert, Christophe Laporte a tedy Matthew Brennan, což je myslím druhé jméno, které určitě stojí za zmínku zatím na cyklistické Vuelty, to ukazuje, že když se končí čímkoliv, co připomíná aspoň zdánlivě rovinu, tak prostě proti ním nikdo absolutně nemá šanci a Matthew Brennan, Jirko, to je velké jméno, taky tam byl nástup, pak trošičku nějaké zdravotní problémy, ale teď to vypadá, že je prostě tam, kde jsme ho asi čekali.
0: Jako tohle se mi líbí právě na týmu Visma Lease Bike, že dobře, máme tady Sepa Kuse, který už má v nohách Tour de France a jako potřebujeme někoho do první desítky, už jenom kvůli tomu, aby jsme měli to auto někde vepředu v té koloně, ale aby sportovní ředitel dobře viděl, ale jinak oni to vsadili přesně na ty sprinterské a klasikářské etapy a přesně to trio Wout van Aert, Chris Laporte a Matthew Brennan, to je jako smrtelná kombinace. Mně se to strašně líbí, že se takhle poskládali a vlastně jsou schopní vyhrát jakoukoliv etapu, která nekončí na 10-kilometrovém kopci. A to, že Wout van Aert jako v tomhletom závodě veze ten zelený trikot a bude ho podle mě chtít dovést do konce a tímhletím závodem trénuje na mistrovství světa, tak já věřím, že je to všecko jako na dobré cestě k tomu, aby on na té bedně, minimálně na bedně, na mistrovství světa byl. A kdyby se mu podařilo v letošním roce, a teď fakt jenom spekuluju, a je to takový to kdyby, a možná víc přání než realita, tak kdyby vyhrál Rubé a mistrovství světa, tak podle mě může úplně spokojeně skončit. Jo. I když on má tu smlouvu doživotní, takže já bejt jim, tak jezdím, dokovať to půjde, protože ty cyklisti to milujou, to závodní nasazení a málo komu se chce končit z důvodu, kdyby třeba nemusel a už jako, že už se mu vlastně nechce závodit. Takovýho závodníka si nedokážu představit.
2: Mistrovství světa, zmínili jste, pojďme k němu, bude s Tadejem Pogačarem nebo bude bez něj? Hele, nebo kdyby ty jsi byl v té situaci, jakože jsi byl dost blízko té situace, tak ty bys tam jel nebo nejel?
0: Já bych tam jel, kdyby to jenom trošku zdravotně šlo, protože já si myslím, že ten jeho výkon tímhletím zraněním není nějakým způsobem ovlivněný. On si ofrkne, jako teď to myslím fakt jako v dobrým.
1: Cyklisti jsou šílenci.
0: On si odpočine, to, že mu spravili klíční kost, nevím, jestli mu tam, já jsem teda nekoukal do těch lékařských záznamů nebo zpráv, jako který kolem toho jsou, ono jich právě moc není, ne? Nevím, jestli mu dávali nějakou destičku na tu klíční kost, asi jo, mu to zafixovali, tím pádem on už podle mě tenhle týden bude moc klidně zasednout na trenažér. A jenom tak jako to tělo udržovat, ale ta kondice, kterou měl na té Vueltě i po Tour de France, tak jako není důvod, aby se nevrátil. Já tam vidím jediný limit a to je to, že má prasklý ten obratel a jestli je jeho medicínský tým trošku rozumný, tak a jestli ten obratel je opravdu jako fakt prasklý nebezpečně, tak ho na to kolo nikdo nepustí, protože jeden pád by mohl znamenat třeba ochrnutí, jo. Mohl by ten obratel opravdu úplně se rozpadnout a to je na uvážení lékařů, jak moc ta zlomenina je vlasová nebo prostě jenom nepatrná. Samozřejmě, že i ty kosti se dneska hojí daleko rychleji než tou konzervativní metodou, jsou různý, já nevím, magnetický přístroje, různé jako nejmodernější technologické postupy, jak třeba urychlit i ten růst a to hojení té kosti. Tak tohle to všecko pomůže, ale jinak jemu se zase nic moc nestalo, jo.
1: Já jsem s nadsázkou, když jsme se o tom bavili s kamarády, říkal, že rozhodne takzvaně třetí fotka, protože první byla z nemocnice, tu posílal Tadej, druhou teď poslala Urška Žigartová, jak už ho z nemocnice propustili a já teď opravdu netrpělivě čekám na tu třetí a já doufám, že přijde co nejpozději, protože ta třetí bude, že takhle na něčem sedí, to je úplně jasné. To kolo buď bude stát doma v trenažeru, anebo nedej bože bude venku, já doufám, že ne. A prostě to se stane, že jo? Jako to je jenom vlastně otázka času. A jak říkal Jirka, my nevíme vlastně, co přesně se mu stalo. Ani to vědět nemůžeme, protože do té lékařské zprávy nevidíme, ale Jirka řekl vlastně ta zranění, já bych k tomu jenom ještě přidal otřes mozku, protože to je vlastně to, co je asi nejmíň změřitelné, to, co je možná nejvíc individuální. My prostě nevíme, jak moc se do té hlavy praštil, jako jsou tady případy lidí, kteří potom prostě měsíce vlastně nemohli pořádně trénovat, protože prostě měli migrény. Jo, asi to není případ tady je Pogačara, když jsme ho viděli, jak vychází z nemocnice, ale prostě tohle není jakože úplně, že bychom to odepsali. Ta operace klíční kosti jenom ukazuje, že to nebylo úplně jakoby bezproblémově zlomené, že se to muselo fixovat a ten obratel vlastně jediné z lékařské komunity, co jsem k tomu slyšel, bylo, že na té nemocniční posteli měl takový ten límec, který možná posluchači znají a ten límec byl prostě takový ten měkký, že údajně, kdyby to bylo něco víc problematického s tou páteří, tak by měl prostě takový ten pevný, ten, aby se opravdu nemohl hýbat. A na to to teda nevypadá, ale jako nic víc nevíme. V hlavě tady je Pogačar, já nepochybuju, že on jede, to je jako jasné. A teď si myslím, že je přesně otázka, jestli mu to někdo vymluví, anebo zakáže. A myslím si, že jestli je to potřeba, tak já strašně doufám, že mu to někdo zakáže.
2: No napíše Carlos Sainz a už jedou v Monaku.
1: No už jedou, no. Tak s Carlosem Sainzem, ať se jezdí klidně po Monaku projíždět, jo, třeba za 2-3 týdny, ale jak říkal Jirka, no, a myslím, že vlastně v tomhle směru se vyjádřil lékař slovenského národního týmu, který řekl, že je přesvědčený o tom, že nepojede ani světový šampionát, ani mistrovství Evropy ve Slovensku a ten jeho argument, i když taky si myslím, že do té lékařské zprávy neviděl, byl prostě jako tady Pogačarovi, teď doufám, že to nespletu, pořád ještě je 27 let, on má před sebou roky kariéry a pak desetiletí života. Vyhrál toho moc, když to dobře půjde, tak toho ještě moc vyhraje, tak by asi opravdu bylo jako strašně, strašně, strašně zbytečné, kdyby cokoliv z toho měl teď ovlivnit prostě jeden závod, který se koná za 3 týdny, tak pro boha živého věřme, že tam nejde všem jenom jako o peníze a že třeba snad se rozhodnou prostě tak, aby zdraví bylo na prvním místě, no.
0: No já to vidím zase z toho závodnického pohledu, že prostě ono mu otrne za týden, jo, a řekne si, hele, tak jako dobrý, tak dobře, mám tady 4 stehy na obočí, jak jsi mluvil o tom límci, tak já jsem si myslel, že myslíš takový ten límec, jak mají psi, aby si nešahal na ty stehy na tom obočí. To ne, jako takový ten gramofonek. To ne,
1: tropický,
0: jak ten límec, no. Ale jako on bude chtít jet, pokud jenom trošku ucejtí, že to půjde, A fakt podle mě strašně záleží. Za prvé na tom, na té míře toho otřesu mozku. To je fakt jako věc, kterou jsem jako nezmínil, ale jako může to tam hrát roli, ale nemyslím si, že to byl nějaký ten vyšší stupeň. A bude záležet na tom, co mu řeknou doktoři a jestli je bude chtít poslechnout, co je, jak je zlomený ten obratel. Protože to je fakt jediný risk. Ono totiž po tom zranění, po jakýmkoliv takovýmhle pádu, ty když nastoupíš do závodu, do dalšího, tak jedeš trošku jinak. Jedeš opatrnějc, což je nebezpečný, protože to smrdí hned dalším pádem. A mně se to vždycky stalo. Vždycky, když jsem se smotal někde na závodech s někým, pak jsem to jako těžce hojil, těžce léčil, slíbil jsem doktorům, že nebudu závodit, dokud nebudu úplně uzdravený. Samozřejmě, že hned třetí den jsem jel na trénink a jel jsem tak opatrně, že jsem lehnul na prvních kolejích, protože jsem je přejel jako opatrnějc, než jsem byl zvyklý. A samozřejmě to znamenalo, že jsem na ty zranění okamžitě spadnul a rozerval jsem si to, co mi ty doktoři těžce zašili. Jo. A tohle to si myslím, že je jediný riziko, ale pokud ten tady jako zjistí, že je v pořádku, tak si myslím, že tam pojede a že ho nikdo nezastaví. Ale je to fakt zbytečný přesně z toho důvodu, co jsi říkal, že má před sebou ještě roky, kdy ten šampionát může vyhrát.
2: No, ono se taky říká, že po nějakém pádu je co nejlepší vlastně tu činnost, kterou děláš, ať už to je ježdění na lyžích nebo na kole, tak na to znovu nasednout, abys vlastně se nedostal do toho je, tak co kdyby náhodou a musím opatrně a dávat na sebe pozor.
0: To, že měl vyrazit hned druhý den.
1: No, mě vlastně k tomu jenom jako napadá, že on takhle nikdy nespadl. On vlastně padá docela dost, nebo docela dost, jako vybavíme si ho na zemi, ať už tehdy na Tour de France, jak na něj potom Jonas Vingegaard počkal, pamatujeme si ho na Stráde, jak spadl, jo, spadl na...
2: Pangeitu povětšinou.
1: Ano, ale
0: už
1: jsou to...
0: Už tomu šel trošku naproti v té etapě, kdy byl odjetý s tím Enrikem Masem.
1: Tak, přesně tak, ale vlastně vždycky to prostě byly takové pády, které on dokázal do nějaké míry kontrolovat a vždycky, tak jak já to říkám, to končilo tím, že někde tady Pogačar klouže po povrchu. A to jsou ty pády, které sice vypadají strašně, člověk se šíleně přitom sedře, ale přece jenom tenhle pád byl prostě úplně jiný. Tohle vlastně bylo ve vysoké rychlosti, on to evidentně vůbec nečekal, když najel na ten kámen. A tak nějak i z těch záběrů, které byly vidět, tak on prostě přiletěl to kolo vlastně jako dopředu jako šipka a dopadl prostě částečně na rameno, částečně na hlavu. A takhle těžký pád on opravdu neměl. Tenkrát na Lutychu, když si zlomil ruku, tak měl prostě zlomenou nějakou zápěstní kůstku. Takže i na to jsem zvědavý, protože ani tuhle zkušenost Tadej Pogačar prostě ve své kariéře nemá. Naopak donedávna jsme mohli říct, že neexistuje etapový závod, který Tadej Pogačar ve své kariéře nedojel, což prostě sama o sobě je statistika jako absolutně ustřelená.
2: Ještě tehdy před Tour de France ten pád, který skončil prý jenom naraženým zápěstím, ale z toho nejsou žádné závěry, protože to bylo z tréninku, tuším, že?
0: No, ale taky jde o to, že on v tom závodě samozřejmě, jako tam je, teď se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili před Tour de France i před tou Vueltou, že jako ten Tadej může prohrát nebo nevyhrát jenom nějakou nešťastnou událostí. A tyhle ty závody, ať je to Tour de France nebo Vuelta, mají prostě přes 3000 kilometrů. A ty musíš udržet koncentraci každý kilometr. A to je prostě, to není v lidských silách, ani v nadlidských silách Tadeje Pogačara. A bylo přesně vidět, že tenhle ten moment, který mu tu Vueltu ukončil, tak to byl jeden ten blikanec, který jako člověk prostě v každý, já nevím, když se podíváme do svých minulosti, vždycky jsme měli nějakou blbost, někdo třeba naboural auto, nebo prostě, já nevím, já jsem měl takovýhle zbytečný pády. To je prostě jednou za čas přijde takovýhle zatmění a ty prostě s tím neuděláš nic, musí to přijít, aby to zase nějakým způsobem varovalo do budoucna. A podle mě on už trošku, a teď mu to vůbec nechci vkládat, jo, ale už tam je takový to, že seš nesmrtelný a že vlastně jako tohle to nemůže přijít a že to tak prostě je, tak jak si to namlouváš, tak to bude. A pak přijde právě takovýhle jako znamení osudu. Byla to nešťastná událost. Podle mě tomu ještě jako předcházelo to, že buď měl ruku na vysílačce, nebo pil, nebo něco. Jako to není jen tak, kdyby ten kámen viděl, tak ho přeskočí, že mu ho neukázali ty kluci jeho, což jako já bejt jima, tak jedu rovnou pryč, protože s tímhletím se vrátit do autobusu, že bylo vidět, že mu nikdo ten kámen neukázal, tak to je jako, to je na velký pohlavkování. Ale prostě se sešlo jako 10 věcí najednou a jako takhle to skončilo. Takže jako nikdo nejsme nesmrtelný a udržet tu koncentraci v tom etapáku je strašně těžký.
1: Bude mistrovství světa bez Tadeje Pogačara horší než s ním, lepší než s ním? Bude vůbec bez něj? Co ty myslíš, Martin?
2: Bude vyrovnanější podle mě a podle mě to ukazuje, že by ten závod vlastně mohl být poměrně výrazně jiný tím, jak bude probíhat, protože jinak by všichni čekali, kdy zaútočí Pogačar a vlastně se ho drželi a doufali, že to tak nějak jako se pochytá a podle mě teďko každý má prostor pro vlastní taktiku, což jak jsme teďko viděli na Vueltě, ne vždycky naznačuje, že to je dobré.
0: No a ten závod bude boží v tom, že to je na neskutečně jako atraktivním okruhu. Pokud tam bude Matthew Vanderpool, pokud tam bude, já nevím, Mats Pedersen, pokud tam bude v této formě Wout van Aert, tak to bude neskutečná podívaná.
1: Remco pilně trénuje, teď jel přes 5000 metrů někde kolem Livigna, ten se taky hlásí o slovo, takže určitě spousta favoritů.
0: Remka jsem viděl odjet 150 kilometrů v dešti, už jako někde prostě příprava, protože samozřejmě v tom Montrealu může být už špatný počasí a to je... jako ta dřina, kterou tomu ty závodníci dávají, tak jako nikdo tam nebude chtít jet pro druhý místo. Všichni, který jsme jmenovali, tak ty budou chtít si přijet pro tu duhu a pro ten duhový trikot a v tom to bude prostě skvělá podívaná.
1: Tak jo, takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka. Já moc děkuju Martinu Charvátovi.
2: Díky, hezký den.
1: A Jiřímu Ješkovi.
0: Krásný víkend.
1: Tak a budeme se, pánové, znovu těšit samozřejmě v dalších týdnech. Já chci jenom připomenout, že jsme moc rádi, že nás posloucháte, poslouchejte nás dál. Pokud jste třeba vynechali některé starší díly, tak je určitě můžete chytit na kterýchkoliv podcastových aplikacích. My osobně doporučujeme tu rozhlasovou, tedy Můj rozhlas, tam ostatně kilometry Jiřího Ješka se
0: ocitají.
1: Můj rozhlas, náš rozhlas, na vás, váš rozhlas. A nebo pokud máte zájem vidět usměvavou tvář Jiřího Ješka, tak vlastně mě napadá, že vůbec ta nejlepší varianta je sledovat nás na YouTube. Tak se mějte hezky a přejeme krásný pátek.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka na Rádiu Praha.